0: Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření, že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů projektu, miliardáře Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci a tím mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu knihovnu spolu založila. Pro knihovnu teď Havlová nepracovala a ani se nepodílela na jejím řízení. Češi se umí zbavovat věcí, aniž by se z nich stal odpad. Popelnici se vyhlo téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů díky takzvaným reuse centrům. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele. Podniky si chválí Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
1: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu, jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma, a šetří obecní rozpočty tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: Centra po celém Česku fungují bez jakékoliv větší koordinace. Jsou tak obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových dobročinných obchodů hned několik, stále jich je velmi málo, třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
2: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Aligátoři čínští z jihlavské zoo jdou do světa. Zahrada předala dvě odchovaná zvířata do Polska. Mladé samice už si u našich sousedů zvykají na nové terárium. Tito aligátoři pocházejí z východní Číny. Původně obývali rozsáhlé území, teď se jejich počet ve volné přírodě odhaduje asi na 200. Dospělí aligátoři čínští v Jihlavě měří jen okolo 1,5 metru. Ve třech týdnech vážila mláďata pouhých 40 gramů. Chovatelé je tehdy krmili velkou plastovou pinzetou. Donald Trump srší optimismem. Americký prezident v oválné pracovně prohlásil, že ruský prezident Putin i jeho ukrajinský protějšek Zelenský učiní kompromisy. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se vůdci Ukrajiny a Ruska osobně setkali. Trump se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat. Putin včera řekl, že ho šéf Bílého domu o kompromis požádal. Moskva je podle ruského vůdce k takovému kroku připravená. Kompromis ale musí učinit i Kyjev. Zelenský včera v otevřeném dopise Putinovi setkání navrhl. Zároveň ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Dnes bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie zadržela podezřelého v případu nálezu části těla. Ten vyšetřují od včerejška v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Zajištěná osoba je podle nich podezřelá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči včera pracovali na prohledávání okolí místa nálezu. Během pátrání prohledávali město i cyklostezku. Žádné bližší informace policisté zatím nezdělili. Ujistili nicméně, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. V obci Chotilsko na Příbramsku večer zemřel nezletilý chlapec. Zasáhl ho elektrický proud, když vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie. Její středočeská mluvčí to potvrdila agentuře ČTK. K neštěstí vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie neupřesnila, kolik mladých lidí na místě bylo, stejně jako jejich věk. Neštěstí se stalo v Chatové oblasti na břehu Vltavy. Český tenis je na nohou. Jakuba Menčíka dnes čeká životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce 3. hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká v 14:30 odpoledne na hlavním kurtu. Česko má ale i další želízko v ohni, které nastoupí o hodinu dřív, tedy v 14:30. O deblové finále zabojuje Kateřina Siňaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. V semifinále nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefanejová. Siňaková může v Paříži vybojovat trofej už po 4. V Praze na Vltavě zasahovali desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
2: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom věřili postupy těch složek.
1: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté a přiletěl i záchranný vrtulník. Inspirací byla skutečná nehoda 2 lodí v Budapešti v roce 2019. V Anglii jdou za mříže další 2 Češi kvůli zotročování a vykořisťování. Soud jim vyměřil 8 a 6,5 roku vězení. Český pár měl být zapojený do zločinecké sítě, která pašovala do Británie finančně zranitelné osoby nebo lidi bez domova a nutila je pracovat v restauraci McDonald's. Verdiktem skončil poslední ze 3 procesů zabývajících se rodinným podnikem v případu moderního otroctví. Detektiv Nick Weber stanici BBC řekl, že případ poukazuje na fakt, že moderní otroctví se bohužel může vyskytnout kdekoliv. Policie při vyšetřování se zmíněným řetězcem občerstvení úzce spolupracovala. Společnost prý také přijala opatření, aby se podobné trestné činy už neopakovaly. Státu na Slovensku uniká přes šedou ekonomiku až 17 miliard eur ročně, to je asi 425 miliard korun. S podvody teď hodlá bojovat nový speciální expertní tým. Dostal název Daňový štít.
3: Tvoriť ho budú odborníci finančnej správy, kriminálneho úradu a policajných zložiek, špecializovaných na boj proti organizovanej kriminalite a daňovým podvodom. Zamerajú sa na zaistenie peňazí, majetku a dôkazov skôr, ako dôjde k ich presunu či zatajeniu. Daňový štít si posvieti na prípady, ktoré spôsobujú najväčšie škody verejným financiám. Chrániť má poctivých podnikateľov a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Reaguje na rastúcu sofistikovanosť ekonomickej kriminality. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Dnes čekáme väčšinou zataženou oblohu, má sprchnout ojediněle i zabouřit. Večer mohou mraky mizet až do vyjasnění a naměříme väčšinou do 21 stupňů. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

slzy pláštvou nyní skrápí, přítra úsměv můžeš dát, stíny potkáš.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Odbory na úřadu vlády vstupují dnes do stávky. Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření, že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů projektu, miliardáře Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci a tím mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu knihovnu spolu založila. Pro knihovnu teď Havlová nepracovala a ani se nepodílela na jejím řízení. Češi se umí zbavovat věcí, aniž by se z nich stal odpad. Popelnici se vyhlo téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů díky takzvaným reuse centrům. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele. Podniky si chválí Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
8: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu, jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma, šetří obecní rozpočty tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
7: Centra po celém Česku fungují bez jakékoliv větší koordinace. Jsou tak obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových dobročinných obchodů hned několik, stále jich je velmi málo, třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
9: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Aligátoři čínští z jihlavské zoo jdou do světa. Zahrada předala dvě odchovaná zvířata do Polska. Mladé samice už si u našich sousedů zvykají na nové terárium. Tito aligátoři pocházejí z východní Číny. Původně obývali rozsáhlé území, teď se jejich počet ve volné přírodě odhaduje asi na 200. Dospělí aligátoři čínští v Jihlavě měří jen okolo 1,5 metru. Ve 3 týdnech vážila mláďata pouhých 40 gramů. Chovatelé je tehdy krmili velkou plastovou pinzetou. Donald Trump srší optimismem. Americký prezident v oválné pracovně prohlásil, že ruský prezident Putin i jeho ukrajinský protějšek Zelenský učiní kompromisy. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se vůdci Ukrajiny a Ruska osobně setkali. Trump se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat. Putin včera řekl, že ho šéf Bílého domu o kompromis požádal. Moskva je podle ruského vůdce k takovému kroku připravená. Kompromis ale musí učinit i Kyjev. Zelenský včera v otevřeném dopise Putinovi setkání navrhl. Zároveň ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Dnes bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policie zadržela podezřelého v případu nálezu části těla. Ten vyšetřují od včerejška v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Zajištěná osoba je podle nich podezřelá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči včera pracovali na prohledávání okolí místa nálezu. Během pátrání prohledávali město i cyklostezku. Žádné bližší informace policisté zatím nezdělili. Ujistili nicméně, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. V obci Chotilsko na Příbramsku večer zemřel nezletilý chlapec. Zasáhl ho elektrický proud, když vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie. Její středočeská mluvčí to potvrdila agentuře ČTK. K neštěstí vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie neupřesnila, kolik mladých lidí na místě bylo, stejně jako jejich věk. Neštěstí se stalo v Chatové oblasti na břehu Vltavy. Český tenis je na nohou. Jakuba Menšíka dnes čeká životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká v 14:30 odpoledne na hlavním kurtu. Česko má ale i další želízko v ohni, které nastoupí o hodinu dřív, tedy v 14:30. O deblové finále zabojuje Kateřina Siňaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. V semifinále nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefanejová. Siňaková může v Paříži vybojovat trofej už po čtvrté. V Praze na Vltavě zasahovali desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
5: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom věřili postupy těch složek.
4: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté a přiletěl i záchranný vrtulník. Inspirací byla skutečná nehoda dvou lodí v Budapešti v roce 2019. V Anglii jdou za mříže další dva Češi kvůli zotročování a vykořisťování. Soud jim vyměřil 8 a 6,5 roku vězení. Český pár měl být zapojený do zločinecké sítě, která pašovala do Británie finančně zranitelné osoby nebo lidi bez domova a nutila je pracovat v restauraci McDonald's. Verdiktem skončil poslední ze tří procesů zabývajících se rodinným podnikem v případu moderního otroctví. Detektiv Nick Weber stanici BBC řekl, že případ poukazuje na fakt, že moderní otroctví se bohužel může vyskytnout kdekoliv. Policie při vyšetřování se zmíněným řetězcem občerstvení úzce spolupracovala. Společnost prý také přijala opatření, aby se podobné trestné činy už neopakovaly. Státu na Slovensku uniká přes šedou ekonomiku až 17 miliard eur ročně, to je asi 425 miliard korun. S podvody teď hodlá bojovat nový speciální expertní tým. Dostal název Daňový štít.
6: Tvoriť ho budú odborníci finančnej správy, kriminálneho úradu a policajných zložiek, špecializovaných na boj proti organizovanej kriminalite a daňovým podvodom. Zamerajú sa na zaistenie peňazí, majetku a dôkazov skôr, ako dôjde k ich presunu či zatajeniu. Daňový štít si posvieti na prípady, ktoré spôsobujú väčšie škody verejným financiám. Chrániť má poctivých podnikateľov a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Reaguje na rastúcu sofistikovanosť ekonomickej kriminality. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Dnes čekáme väčšinou zataženou oblohu, má sprchnúť ojedinele i zabouřit. Večer mohou mraky mizet až do vyjasnění a naměříme väčšinou do 21 stupňů. Ze správy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: Mám takový svrbění, že dneska asi padne betánoček pod Klárinko. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, kež bys měl pravdu.
7: Tak jo. A hned dvakrát, jednou tobě, jednou i
1: dobře.
7: Mě. Na zkoušku. Posloucháte Impulzovi, nezapomeňte si zahrát i v pátek.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
7: Protože s rádiovou rodinou je přeci snadné žít, zpívají MIG 21. Krásné dobré ráno.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Já si myslím, že náš život se skládá z takových něžných drobností. Je třeba nesmírně hezký, když Klárka přijde do práce a má na sobě krásný šaty, nebo jí to extrémně sluší, protože jí to sluší každý den, ale jsou dny, kdy je to extrémní. A já prostě neváhám a okamžitě jí řeknu, že jí to nesmírně sluší. Klárka se pochlubí novýma šatičkama, což ona miluje, je ráda, že to má úspěch a tak dál. Prostě drobnostka. A nebo jiná věc, jako kolegyně si nakrájí jahody, jde kolem vás a řekne, nedáš si? Což Klárka dělá běžně taky. Prostě jednoduše drobnosti všedního dne, které nám spraví náladu. A my se dneska v ranním tématu i vás všech, kteří jste právě teďka naladili, ptáme, kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností a děláte to sami pro ostatní?
1: Ty maličkosti jsou nádherné. Nádherné drobnosti. Mě včera potěšilo, že mi volal kolega Dan, že přišla nějaká zpráva sem do studia, nebo ne do studia, ale na rádiový e-mail a někdo tam strašně jako nás chválil a mluvil i o mě, tak mě potěšilo to, že jsme vám udělali radost a to je prostě taky krásná drobnost. Ano, přesně tyhle ty drobnosti nás těší a my se na ně dneska ptáme, takže jestli máte nějakou drobnost, která vás potěšila, napište nám na náš WhatsApp 605 222 007. No a my ty drobnosti budeme sdílet a možná tak inspirovat i ostatní, abyste měli prostě jednoduše hezčí den.
0: Napadlo mě, co byl ten největší malý skutek, který jste zažili a nestal skoro nic nebo vůbec nic. Ozvěte se do denního tématu. Hraj Miraj, za 3 minuty 4:15, dobré ráno.

0: Takovou drobnost, kterou pro vás můžeme teďka udělat, je vybrat a zahrát vám písničku na cestu.
1: Je to tak, jste někde na cestě kamkoliv, čímkoliv. Napište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu, my vám zavoláme a tu písničku vám zahrajeme a hnedka budete mít hezčí pátek, ale tak pátek všeobecně takový jako hezký, příjemný den, že už jen stačí jako docvaknout tou drobností a bude úplně světový.
0: Přesně, takže jedu, napište na 605 222 007, voláme pak zpátky a vstoupíme společně do vysílání. Jedu na WhatsApp 605 222 007.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Před Kozákovem cestou ze Semil zasahují záchranáři u nehody motorkáře a jezdí se tam kivadlově. Na Českolipsku mezi Mimoní a Dalskem havarovalo osobní auto a na trase z Tábora do Českých Budějovic za Planou srazilo osobní auto Srnu. To jsou první dopravní zprávy, které jsme získali z naší dopravní centrály. Kdybyste měli doplňující informace, víte moc dobře, kam je nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. Stisknutím tlačítka je poslete přímo sem k nám do studia. 3 minuty po čtvrt na šest. A tady je optimistická písnička Eros Ramazzottiho. Komu budeme hrát tu další? To uslyšíte za okamžik.

0: kdyby to bylo řekl, že tahle písnička má skoro 5 minut, viď? Taková krásná italská kantilena.
1: Ale jako ať jsme upřímní, my moderátoři máme rádi dlouhé písničky.
0: Správně, ty nám dělají drobné radosti. Petr je s náma ve vysílání. Peťo, slyšíme se, dobrý den.
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, krásné ráno, Peťo, kam jedete?
2: Do Jičína.
1: Do Jičína a odkud?
2: Z Hradce Králové.
1: Do Jičína z Hradce a proč?
2: Do práce.
1: Do práce.
2: Lida zlobivý lidičky.
1: Takže vy pracujete někde v Ostraze, v nějakém obchodě, předpokládám.
2: Ve věznici? Ano, ve věznici.
1: Takže vy jste bachař?
2: Ano.
1: Je, a jaké to je?
2: Taky adrenalinový, no, občas. A i na pohodě.
1: Tak to je dobrý.
0: Jak to berete, dobře. To se mi líbí, jak reagujete. Jak si jinak máte, jak se daří vám?
2: Jo, dobře.
0: Jakou drobnou radost pro vás můžeme udělat?
2: Pěknou bicičku zahrát.
0: No, dobře. Tak mám tady Miroslava Žbirku nebo Roxety.
2: Určitě Žbirku.
0: Tak
2: určitě Mekyho.
0: Dáme rozhodně Žbirku, Můr našich lások a to vás potěší.
2: Super.
0: Jo?
2: Super.
0: Takže to je malá drobná radost od Impulzových pro vás. A teď nám řekněte ještě na závěr našeho vstupu, jestli vy děláte taky pro někoho drobnosti, radosti, hezký věci třeba.
2: Já dělám radosti furt.
0: Konkrétně.
2: Dětem.
0: Dětem nejvíc. A co, no. co děti potěší, jaká drobnost? Je to sladkustka?
2: Sladkustka. Zmrzlinka v létě, pěkně
1: jo,
2: bylo. Zmrzlinka.
1: No, klasika.
0: A to je radosti aspoň na 15 až 20 minut, co?
2: Ano.
0: Mějte se moc hezky, ať se dobře dojede.
2: Taky, děkuju vám, hezký den vám přeju.
0: Hezký
1: šťastnou
0: den.
1: Cestu.
2: Děkuju.
3: Písnička na cestu.
0: Pro bachaře Petra je tady Můr našich lások. Pátek 5. června a jakou drobnou radost jste v poslední době pro někoho udělali vy, nám i s počasím můžete rovnou napsat na WhatsApp 605 222 007, to je naše číslo.

0: jak se máte? Ptají se Roxeťáci, ptáme se i my a za kolko vám pustíme puberťáka od Simla X nebo Skutry, ale teď předpověď.
1: Bude zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. V Horní Plané aktuálně 11 stupňů, píše nám Dana a prý tam prší. A prší taky v Jiříkově, tam, kde je Šluknovský výběžek, je tam 11 stupňů a víme to od Zdenky. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip dne. Dva chlapy stroskotají na pustém ostrově, chytnou zlatou rybku a ta jim říká, když mě pustíte, splním vám každému dvě přání. To, aby když jsou dva, se moc neunavila. Ptá se prvního, jaké jsou ty tvoje přání? Já bych si přál mít 100 nahých holek, aby tu se mnou žili na ostrově. Máš je mít. A tvoje druhé přání? Rybko, já bych možná ještě chtěl dalších 100 mladých nahých holek, co se tu o mě budou starat a já se budu mít jako v ráji. Rybka říká, máš je mít. A teď najednou kolem toho prvního 200 nahých holek, tak si začne s nima užívat. A co si budeš přát ty? Ptá se toho druhého. Ten kouká na ty holky, jak tam poskakují kolem toho prvního chlapa a říká, no, já bych si přál být hned doma, aby ten druhý byl homosexuál.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: 2 minuty po 17:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Policie zadržela podezřelou osobu v souvislosti s nálezem části těla v Kinčperku na Sokolovsku. Ukrajinský prezident Zelenský napsal ruskému protějšku Putinovi, aby ukončil válku a sešel se s ním. Knihovna Václava Havla v Praze nekončí, má podle správní rady pro letošek peníze a krizového manažera. Jihlavská zoo předala 2 ze 3 odchovaných aligátorů čínských do Polska a naši fotbalisté v generálce před mistrovstvím světa porazili Guatemalu.
6: Kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností a děláte to sami pro ostatní, Kačenko, kdo tě potěšil?
7: Moje děti, když vymysleli, já jsem říkala, že jsem hodně unavená, tak mi dali do skříňky poukázku na masáž a pedikuru.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
6: Co potěšilo Klarinku v poslední době?
9: Teď třešně, co jsem si dala.
6: Byli dobrý.
9: Výborný.
6: No jasně. A co vás, milí posluchači? Nahrajte to přes Radio WhatsApp. Naše číslo?
1: 605 222 007.
10: Je mi 17. Problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se, já si

0: Kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností? Ptají se Klára s Honzou i Zuzky Bubílkové. Ahoj, Zuzu.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Jeden pán středního věku volnil mi místo na sezení v metru. To se nestává často. A když, tak většinou vstanou ti, o kterých si myslím, že jsou starší než já, a mladí se sluchátky v uších ani nezdvihnou oči od mobilu. Nedávno jeden puberťák oči zdvihl a zeptal se mě, chcete si sednout? Povídám, no, to bych ráda, mám těžkou tašku a batoh. On povídá, tak se připravte, za dvě stanice vystupuji.
1: A udělal vám radost nějaký divák?
2: Starosta malé obce, před vystoupením jsme se s ním bavili v šatně a já jsem mezi řečí poznamenala, že mám nové skříně, ale nemám dostatek věšáku, takže zase mám na sobě zavěšené i čtvery šaty. A představte si, po vystoupení Pitkinovi se Šimunkem přinesl na jeviště víno a mě 20 ramínek. A do mikrofonu prohlásil, děkuji paní Bubílkové, že si přála ramínka. Kytka by obec vyšla dráž. Lidi se pak chtěli fotit se mnou a z ramínky. Na jedné besedě v knihovně se mi zase jedna paní zeptala, jakou používám kosmetiku. Odpověděla jsem, že si na noc dávám vepřové sádlo, co mi poradil chirurg, který mi operoval štítnou žlázu s tím, že sádlo má hojivé účinky. Jedna paní poté vstala a odešla. Vrátila se ze sklenicí sádla a povídá, tak jsem vám přinesla noční krém na rok. Vždycky, když jsem si ho nanášela, tak jsem si na ní vzpomněla. Vaše Zuzana Bubílková.
1: To bude vůně do postýlky.
0: Já si myslím, že po ní jdou vlčáci hodně po Bubílkový, když chodí běhat do toho lesíko.
1: A Bubu, jak namazaná se začne sádla. Smažit, tak to je radost. Zdenka píše, udělalo mi radost, když mi manžel po 20 letech řekne, že mě miluje. A Zdenka všem přeje krásný víkend. No a taky mám jednu fotku, krásné snídaně, a posluchačka píše, že to je radost, kterou připravila láska do práce. Takže taky má krásný den a je to maličkost, ale všem stejně tak přeje, aby si to užili ten den jako ona.
0: 605-222-007 je náš radio WhatsApp, anebo přes aplikaci Impulzu můžete taky nahrát zkaz s maličkostí, třeba pro vaši lásku.
3: Dobré ráno, Impulzovi. Tak co mě nejvíc těší a potěší, že mám spoustu kamarádů a že si pomáháme navzájem.
0: Tohle je písnička z 80, kterou vždycky, když slyším, tak nevím, úplně mi to vyvstane všecko a vzpomenu si na ta léta. Takže Marika Gombitová a Chlapci v pasci. 3 minuty před 3:15.

0: Klárko, když se řekne dějepis, co tě napadne jako první?
1: Naše paní učitelka na gymplu, která nás měla na dějepis a měla problémy s hlasivkama. A jak se řekne dějepis, tak já si vybavím jí.
0: No super, mně se vybaví určitě pan profesor, za chvilku bude ve vysílání znít, ale taky pyramida. Normálně starý Egypt a pyramida.
1: Dějepis
0: když
1: a pyramida.
0: Se řekne dějepis, pyramida. Okamžitě, nic jinýho. To je pro mě naprosto signifikantní. No a pokud chcete minutku dějepise s panem profesorem, držte vlnu.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Na příjezdu do Jihlavy cestou z Havlíčkova Brodu havarovalo osobní auto, doprava zpomaluje. Podobnou nehodu potkáte na Havlíčkobrodsku na příjezdu do Světle nad Sázavou, je to od Humpolce. Profici z Global Assistance hlásí nehodu motorkáře před Kozákovem směrem ze Semil a na Českolipsku mezi Mimoní a Dalskem havarovalo osobní auto. I tam se jezdí k Vadlově. Kdybyste měli doplňující informace z terénu nebo chtěli informovat ostatní agenty na silnicích a udělat tu drobnost a pomoci jim, klidně to namluvte přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Přemyslovci vymřeli po meči 4. srpna roku 1306 a bylo to násilnou smrtí posledního krále. No ale jací panovníci k Přemyslovcům patří, to je teď věc, kterou si zopakujem s panem profesorem.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno. Máme dějepis a dějiny se neptají. Probíhají tak trochu nezávisle na nás. Nicméně, já se vás dnes ptát budu a naše dnešní téma zní Přemyslovci. Slavný rod a první česká knížecí a královská dynastie, ke které se tak trochu po matce Elišce Přemyslovně řadí i Karel IV. A vy můžete dnes vybírat ze tří královských jmen. Jedno z nich totiž k Přemyslovcům nepatří. Za A svatý Václav, za B Bořivoj I, za C Rudolf II. Časomíra doběhla a je tu přemyslovské rozuzlení. Svatý Václav byl český kníže a patron české země z rodu Přemyslovců. Bořivoj I. je zase prvním opravdu historicky doloženým Přemyslovcem na královském trůnu a Rudolfa II. Znáte z filmu Císařův pekař jako mecenáše alchymistů. Byl to ale Habsburg jako poleno. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Impuls. Dobré ráno, Šrouby a Matice dotáhnou mandraže. Už za chvilku, hned po zprávách a taky předpovědi s Klárkou.
1: Dneska bude zataženo s deštěm, počítejte i s bouřkami. Večer budou srážky ubývat a vyleze nám sluníčko a nejvyšší teploty mezi 16 až 21.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Možnost vlastního bydlení se mladým Čechům zdaluje. Zelenský vyzval Putina k ukončení války. Fotbalová reprezentace zdolala v přípravě Guatemalu. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vlastní bydlení se pro mladé stává sci-fi. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Koupy vlastního bytu považuje většina mladých lidí za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech. Kvůli tomu ale následně obtížně vychází z penězi. Drahé byty začaly ovlivňovat i výběr práce. Připouští to podle serveru novinky.cz 3/4 dotazovaných. Kvůli drahým nemovitostem také častěji uvažují o stěhování z velkých měst. Policie zadržela podezřelého v případu nálezu části těla. K události došlo v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči včera prohledávali okolí místa nálezu. Server iDnes.cz napsal, že zadrženou je žena a nalezená část těla je horní končetina malého dítěte. Policisté zatím další informace neuvedli. Ujistili ale veřejnost, že jí žádné nebezpečí v souvislosti s případem nehrozí. Letní počasí už láká na vodu. Pro rafty i kajaky je ale už roky problém sucho. Zatímco amatéři si i horší podmínky dokážou užít, sezóna pokročilých vodáků se létem a nízkými hladinami mnohem spíš končí. Rádio Impuls to vysvětlil předseda jejich svazu Libor Polák.
5: Co se týče těch volnočasových aktivit společenského charakteru, tak ty byly vždycky vázané na letní měsíce a tam ty vody v posledních 15-20 letech je hrubý nedostatek. Co se týče čistoty těch vod, tak jsme si velmi, velmi polepšili.
4: Mezi nejoblíbenější kratochvíle amatérských vodáků patří splouvání Vltavy a průjezd Českým Krumlovem. Ten ale v těchto týdnech komplikuje rekonstrukce jednoho z místních mostů. Do 19. června je nutné přenášet lodě po břehu, poté má být k dispozici provizorní průplav. Ukrajinský prezident napsal Putinovi otevřený dopis. Zelenský vyzval k ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Dále navrhl, aby se oba státníci spolu sešli. Dodal, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Pokud se Putin rozhodne pro pokračování konfliktu, Ukrajina bude dál bojovat. K setkání Zelenský nabízí Švýcarsko, Turecko či arabské země. Plzeň má první samostatný cyklopruh. Vede na silnici ze Slovan na Doubravku. Vznikl při rekonstrukci Rolnického náměstí, kam se v pondělí po roce a čtvrt vrátila doprava.
6: Samostatný jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce vede na propojce sídlišť Slovany, Lobzy a Doubravka. Od mostu přes řeku Úslavu, Rolnické náměstí až ke světelné křižovatce s ulicí Pod Vrchem. Cyklisty bezpečně začlení do běžného provozu. Po dlouhých letech výstavby cyklostezek jen v souběhu s chodníky teď bude cyklopruhů v silnicích přibývat. V přípravě je jejich značení v ulicích Zábělská, na Chmelnicích, u Borského parku nebo v Husově ulici. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Sport.
4: Naši fotbalisté zvládli přípravu na šampionát. V posledním utkání před mistrovstvím světa porazili New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal do vedení Patrik Schick, gol přidal Tomáš Chorý a pojistku Denis Višinský. Národní tým se nyní přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou.
0: Martina kolegyně všem nám tady na Impulzu koupila včera kafe. Takové malé gesto. A my se ptáme, kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností. Děláte to sami pro ostatní? Pokud si vzpomenete, nahrajte to přes aplikaci. Tady jsou Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Dobré ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: 6 hodin 4 minuty, Šrouby a Matěj se dotahují. Mandraže.

0: Dotaženo. Hezké ráno, rodino. Za chvilku zpívá Cher, ale dneska se ptáme, kdy vám někdo udělal radost úplnou maličkostí, třeba hezkým úsměvem, řekl, že vám to sluší. A co vy? Máte třeba drobný rituál, kterým děláte lidem radost kolem sebe, pomoct mamince s kočárkem do schodu, vzít někomu nákupní tašku a tak dál. Co byl ten největší malý skutek, který jste zažili? Ptáme se dneska, ozvat se můžete teď hned přes Radio WhatsApp s číslem 605 222 007.
1: Iva napsala, já mám radost z toho, že konečně máme po měsíci dodělanou elektřinu, vymalováno a konečně je hotová podlaha. Zuzka nám napsala, děláme rekonstrukci domečku a velkou radost mi udělal manžel, když přišel s tím, že bychom si mohli udělat ještě druhé WC, když už to kopeme. Zuzi, z vlastní zkušenosti vím, že druhé WC se hodí, zvlášť když na tom jednom nemáte prkínko. Takže podporuju, schvaluju a držím palce, určitě to bude boží.
0: To ale není nikdy dost, ale peněz taky není nikdy dost, že jo, co si budem? Co kdyby jsme vám udělali malou radost třeba 10 000 v Hello tady Impulzovi a pak mít šťastnou ruku a kdyby tam padl betáno jackpot 100 000 korun, to by byla mega radost. Zkuste držet vlnu a dávat pozor, protože se může stát, že zavoláme zrovna vám. Procvičujte výherní heslo.
1: Halo, tady Impulz.

0: včera zase jsem jel MHDčka, já tady jezdím skoro každý den MHDčkem, ale včera vidím, že tam jako sedí třeba 15 lidí, všichni mají v rukou ten mobil a sjíždí sociální sítě. Takže jasný, kde lidi dneska jsou, že jo, online. Takže pokud jste si ještě nepřidali rádio se 4 a mezi fanoušky, oblíbené, to jsem chtěl říct, mezi oblíbené, udělejte to na Facebooku i Instagramu, jsme jako rádio se 4 a právě teď tam vysíláme přímý přenos volání v Halo, tady Impulzovi. Ve studiu je klasická atmosféra. Klárka sedí, on zasedí, čekáme.
1: Čeká, až bude už počítat. Přesně. Jedna, dva, tři.
0: A jde o hodně, jde o 100 000. Právě v tuto chvíli.
1: Čtyři. Tak pojďte.
0: To není jen tak. Dobrý den, halo, tady Impulzovi. Paní Valtrová, to jste neřekla, bohužel, to musíte říct po zvednutí sluchátka. My jsme vás probudili, já to úplně cítím z vás, paní Jano. Že jo?
2: Ano.
0: Jste neviděla, kdo vám takhle brzy ráno, pro boha živýho, volá.
1: A jsme to my, Janíčko, no. Krásné ráno vám aspoň popřejeme. Penízky nedáme, ale to ráno krásné mít můžete i tak.
2: Díky.
0: No není za co, vy určitě vsadím boty, že to hrajete dlouhý roky už.
2: Ano.
0: No, vidíte, tak se na vás říká usmálo štěstíčko a mohlo to tam být prostě třeba až za 100 000. Víte, jaký to je v tomto kole, že točíme výherním kolem?
2: Ano, vím to.
0: No, tak o to víc mě to teďka mrzí. Tak čím vám můžeme udělat radost, když ne penězma?
2: No, že bude pěkný den, doufám.
0: Prosím?
2: Že bude pěkný den, doufám.
0: Bude, ale musíme, posíláme tam trochu deště, příroda to potřebuje, tak zvládnete to?
2: Jo, zvládnu.
0: Dobrý, paní Jano, krásný víkend se vám daří a třeba v příštím kole.
1: Naslyšenou.
2: Jo, díky.
0: Mějte se moc hezky naslyšenou. Pokud příště budou volat Impulzovi, nezapomeňte prostě zvednout telefon a rychle vyhrknout halo, tady Impulzovi.
1: Přesně tak, partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007. Tady je Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nejsilnější provoz je na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy před 196. kilometrem. Na D1 ještě zůstanu, protože mi tam pomáhá některý z agentů.
2: Dobré ráno Impulzáci. 92. kilometr směr Praha. Prosím, z kamionu tam praskla guma. Je to přes dálnici. Celou opatrně. Šťastnou cestu. Hezký víkend.
1: Agente, i vám. Nehody jsou na Havlíčkobrodsku, na příjezdu do Světlé nad Sázavou směrem z Humpolce a na příjezdu do Jihlavy cestou z Havlíčkova Brodu. Ještě situace na Plzeňsku. Nebezpečnou situaci tam hlásí naše agentka. I tam přeji dobré ráno.
3: Ahoj řidiči, kdo jedete z Křimic na Vejprnice, tak v jedný z těch zatáček je uprostřed vozovky sraženej kané. Je to v obou směrech, tak prosím vás dávejte pozor, protože je to opravdu vidět až na poslední chvíli. Tak ahoj.
1: Tohle je mega nebezpečná situace, ten úsek dokonce znám z vlastních zkušeností. Takže díky agentko i vám. Vy ostatní se klidně můžete ozvat s informacemi ze silnic přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes 605 222 007.
4: A náš zuřivec drží vlnu dobrých skutků a bude je šířit mezi vás už za chvíli.

0: Už se nám hlásí do vysílání.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Na Impulsu je to dneska o malých drobnostech, které druhému udělají radost, a proto takový malý experiment. Do akce jsme poslali našeho zuřivce, který se snaží nezištně pomáhat kolem jdoucím. Aleši, dobré ráno.
3: Ano, Impulzovi krásné dobré ráno, tak já vás zdravím. Takhle teďka začínám tady kousek takové městečko nebo vesnička tady pod náma vedle dálnice D5 Loděnice a musím vám říct, že to bude takový zajímavý jako sociální experiment trošku, protože teďka jsem se zkoušel asi 3 minutky zpátky. Paní jsem se nabídl, že bych jí pomohl s deštníkem, aby ho nemusela nést k autobusu. Normálně se na mě podívala, jako co jsem to za podivného podivína, jo, ať na ní vůbec jako nešahám a že nepotřebuje, tak jsem zvědavej, říkal jsem si, že pomůžu i s nějakými taškami třeba ze supermarketu nebo něco takového, z kufry třeba někde u hotelu, v metru. No budu to zkoušet, ale teda první pokus mi vůbec nevyšel, paní už mi ujela autobusem, takže ji ani nemám, ale říkám, tak jdu do toho dál, tak mít nějaký drobnosti, ale jestli teda uspěju a vůbec si ode mě nechá nikdo pomoct jako v této době, no to jsem teda zvědavej, protože ten první příklad nebo ten první pokus mi úplně vzal vítr z plachet, vám musím říct.
0: Aleši, promiň, ale já teďka trošku odbočím, ty už v pondělí budeš zase hledat hrdiny všedního dne.
3: Ano.
0: A ty seš vlastně jako člověk, který jim udělá radost. Ty dneska budeš dělat radost, pátek. V pondělí budeš dělat radost. Ty seš vlastně takový radostník?
3: No jasně, no, ale když si jako ten člověk nechá pomoct aspoň, rozumíte? Takže já doufám, že dneska nejdu vůbec nikoho, kdo si ode mě nechá pomoct, ale já jsem jako člověk, který věří jako v dobro, tak věřím, že jo, že mi to vyjde dneska.
0: Aleši,
3: jo, že to bude i dobrý.
0: Aleši, mohl bys nám prostě lehce jenom prozradit, o čem bude pondělní vysílání nebo za kým pojedeš?
3: A pondělní vysílání, jo, my se podíváme do zdravotnictví, protože to je docela jako taky věc, která je potřeba, hodně potřeba. A pohybuje se tam spousta lidí, kteří prostě dělají pro nás dobré věci, vlastně víceméně všichni, a dělají tam různé přesčasy, prostě makají tam ve dne v noci, no a hlavně se starají teda o to, aby my jsme byli v pořádku. Takže zdravotnictví a zdravotní sestřičky.
0: V pondělí ráno tady potěšíme víc než ostatní zdravotnický personál. Ano. Už teď se na to s Klárkou moc těšíme a tobě popřejeme tedy úspěšný lov a aby si mohl někomu udělat radost teďka. Měj se hezky.
2: Ahoj
0: kamaráde, měj se moc hezky, ahoj. Mě by udělala radost sklenička koli. Ne, nikdo
2: tak,
0: se
2: počkej,
0: nehlásí.
2: Počkej, tak nikdo mi tady nejde. Michal David točí.

0: jako impulzáci, kdo zrovna vysílá, co právě teď hraje, jaké soutěže běží ve vysílání i na sockách, to vše zjistíte na našem novém webu, mrkněte na něj www.impuls.cz.
1: A sluší nám to tam, kdybyste nás chtěli vidět. Každopádně bude dneska zataženo s deštěm, ojedinělé bouřky, večer budou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 16 až 21. Rychvald aktuálně 12 a prý tam zatím neprší, píše nám Nika a přeje všem krásný den. Iva hlásí z Havířova 12 a Nové Město nad Metují 17,5, víme od Ládi. Děkujeme za vaše zprávy, které nám posíláte na náš WhatsApp 605 222 007, ať už se týkají počasí, a nebo těch vašich malých drobností, malých drobných dobrých skutků, které děláte pro ostatní.
0: A už za chvilku se v pořadu Ústně prosím propojíme s Milanem a Mončou.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta starost?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Právě vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul.

0: a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na
1: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Minuta po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dálnice D2 po tragických nehodách dnes nad ránem plně zprůjezdnily. Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, když vylezl na stožár vysokého napětí. Kvůli převodu agent budou dnes na úřadu vlády stávkovat vyšší desítky pracovníků. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. A česká fotbalová reprezentace v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazila New Jersey Guatemala 3-1.
10: A za malou chvíli pokračujeme v drobných radostech. Tentokrát udělá ranní tým radost Milanovi a Monice. V pořadu úsměv, prosím, pokud kolem sebe máte skvělé lidi i vy, klidně nám je nahlaste, třeba přes aplikaci nebo WhatsAppem. Krásné dobré ráno do celého Česka.
11: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: prosím.
1: Pane Milane, dobrý den. My na vás máme kontakt od manželky Moniky. Tady je Honza a Klára z Halo, tady Impulzovi. Máme vás překvapit, udělat radost a říct, že jste skvělí.
2: Je, děkuju.
1: Ano.
2: To jsem akorát si mě dovolal, my jsme Maďarsko.
1: A to jste spaní? Jste spaní nebo?
2: Spaní z Monšou, ano, tady je. Ona vás, tak, ona tě tak pozdraví. No.
3: Dobrý den.
1: A ahoj Moniko, Honza Daněk u telefonu. Zdravíčko. Víte, co jste spáchal, no? Jo? No, smála
2: já
1: se.
2: Já nevím,
1: smála
2: co spáchla Monička.
3: No, tak mu to pověste.
1: To já to řeknu všecko, Moniko, nechte to na mě. Jo, jo?
3: Řekněte.
1: Dejte mi ho na ucho, nebo máte hlasitej odposlech teďka.
3: Mám.
1: Tak,
3: máme hlasovej.
1: Tak no, tohle je výjimečný okamžik v našem pořadu Úsměv, prosím, protože posloucháte oba a Monika to spáchala, no. Takže krásné dopoledne, chci poprosit, abyste zavolali mému manželovi Milanovi, který má narosky. Kdy to bylo?
2: 2. června.
1: Takže dodatečně všechno nejlepší k narozkám. Popřejte mu, že ho moc miluju a přeji mu vitalitu. Monika.
2: Děkuju, to je zlatá ta moje holčička.
1: No, prosím.
2: To jsme na takový jako svatební cestě. Mm. 2. dubna jsme měli svatbu.
1: Mm.
2: Jak... No tak to máme takovou jako menší svatební cestu.
1: Jaká byla svatba?
2: Pěkná, příjemná, krásný.
1: Jo, vyšlo vám počasí všechno dobrý?
2: No právě bylo nejlepší zrovna. To byl zrovna ten to období těch velikonočních svátků, ten čtvrtek.
1: Hmm.
2: Jo, takže prostě bylo úplně suprový.
3: To jsem si objednala, nahoře.
2: Objednala si nahoře počasí.
1: No, byla to prostě náhodička. Kam jezdíte do Maďarska konkrétně? Dejte nám tip.
2: Do termálu, hele, pravidelně můžeme doporučit, tam jezdíme pravidelně, už tady máme plno přátel, Mošoň Maďarvár, a hned za Bratislavou 35 kilometrů.
1: To je skvělý
2: tip. Úplně suprový.
1: To je skvělý tip.
2: Jsme právě na tržnici, kde jsme akorát koštovali klobásy.
1: Tak opatrně s něma, to není úplně mega zdravý, jo?
3: To nevadí.
2: Super, děkuju moc krát.
1: Dneska máme ranní debatu, kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností.
3: Teďko vy jste mě třeba potěšili.
1: No Mončo, díky moc. A Milana, co potěšilo?
2: Teďko nejbližší tým, no Monča.
1: Tak jo.
2: Probuzení, pusta, dobré ráno, pozdrav, hezký úsměv.
1: A to stačí kolikrát, co? Člověk nemusí mít nějaký velký dary. Přesně tak.
2: Ne, přesně tak.
1: Užijte si to, jsme moc rádi, že jsme se s váma spojili, ať se vám daří oběma.
2: Já děkuji za telefon, díky, mějte
3: se krásně.
2: Mějte
3: se hezky.
1: Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
3: To jsme celý my, viď? Dělat radost, proto my jsme se vlastně jako narodili. A jestli chcete i vy potěšit někoho naším prostřednictvím, tak nám na něj dejte kontakt do rubriky Úsměv, prosím. My mu zavoláme, všechno to spunktujeme, tak jak jste slyšeli, no prostě tu radost taky vytvoříme. Pište na náš WhatsApp 605-222-007 nebo na e-mail impuls@impuls.cz.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: písnička od Karla Gotta. Jestli tě budu mít rád, už za chvilku v našem ranním vysílání. Nádherné ráno vám přeji, Klárka s Honzou.
1: Doufám, že máte šťastnou cestu, jestli jste na cestě do práce nebo z práce nebo kamkoliv. A jestli úplně nejste spokojení, jo, a chtěli byste potěšit, tak jsme tady teďka my a my vám zahrajeme písničku na cestu a tu cestu vám prostě a jednoduše krásnější uděláme. Uděláme, to půjde. Napište teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu, jestli chcete mít to ráno opravdu krásnější a chcete, aby písnička na cestu byla pro vás. My vám zavoláme, popovídáme a tu písničku na cestu pustíme.
0: Když voláme zpátky, je tam skrytý číslo, nelekejte se, jsme to doopravdy my, stačí zvednout telefon a uvidíte, že tam se ozvou Klárka s Honzou. Takže jedu, pište na radio WhatsApp 605 222 007, tím to celé spustíte.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Mám hlášený komplikace z Pardubického kraje. Přeji dobré ránko.
5: Chtěl bych upozornit řidiče na silnici číslo 17, Bučice směr Podhořany. Aktuálně se tam řeší dosti závažná nehoda, jsou tam složky integrovaného záchranného systému. Doporučuji velkou opatrnost.
0: Díky, že se mnou dneska spolupracujete. V dopravě 007 můžete dál nahlásit komplikace přes aplikaci nebo 605 222 007. A profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Popojíždí se na příjezdu do Brna cestou z Prahy před 196. kilometrem. Nehoda dvou osobních aut překáží v Klatovech v Dukelské, u křižovatky s Masarykovou a podobnou nehodu potkáte také na Chomutovsku v Jirkově. V Červenohrádské ulici. Ještě jedna dobrá zpráva pro řidiče, když se teď zastavíte na čerpacích stanicích OMV, můžete se vychutnat skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i spolujezdce 2 za 109, exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás prostě nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a MyStation.

0: mám radost, že je s náma Martina. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
2: Krásné ráno, Martinko, kam jedete?
1: Jedu z Čejkovic, kde bydlím, do Strážnice, kde pracuju.
2: A jaká je cesta?
1: Super, je to dneska dobrý.
2: A jedete dneska osobákem?
1: Jedu osobákem, pracuji jako sociální pracovnice na úřadě, takže jedu do práce.
2: Takže úřad, jo? Kancelář, okýnko a tak?
1: No úplně, já jsem sociální pracovnice a veřejný opatrovník, takže nemám to úplně jako kancelář a okýnko, spíš i terén a
2: aha,
1: tak dále.
2: To je zajímavá práce.
1: Zajímavá a náročná.
2: Hmm.
0: Dělají vám v té práci lidi radost, třeba nějakýma drobnostma?
1: No to úplně ne, to spíš jako kolegové.
0: Kolegové, čím vám naposledy nějaký kolega udělal radost?
1: Tak moje kolegyně mi dělají každý den radost, protože jsou úplně skvělé a každý den se spolu pobaví.
0: Jo, takže to je tam vtípek, tam kávička, tam něco dobrýho,
1: ano.
0: Sem tam někdo
1: ano.
0: Něco uvaří, přinese ochotnat, jestli se to povedlo a tak?
1: Tak, včera jsme obdrželi zákusky, tak mám takzvaně včera zákusky ke kávě, protože kolegyně bude mít svatbu, tak je takové milé.
0: Jaký byly? Jako domácí dělaný nějaký?
1: Ano, ano. Tady se jako většinou dělají domácí.
0: No jasně, tak ono je tam komunita těch lidí, že jo, který se vzájemně stýkají. A jako je tam někdo, od koho prostě si ten zákuseček nebo něco dobrýho nevezmete, protože to prostě jako vařit neumí, nebo vždycky jste diplomatka?
1: Tak to je záludná otázka.
0: Já vím. Nebudem to zveřejňovat.
2: Ne, Marti, řekněte,
0: jsme ve vysílání.
2: Není.
0: Jsme ve vysílání.
1: Tak myslím, že vždycky ty zákusky jsou výborná.
0: Tak práce. Jo, je to. Diplomatická odpověď je vidět, že se kontaktujete s lidma, že se s nima stýkáte, pracujete s nima. Mám tady Bengals, taky Anastasiu, nebo co máte ráda za muziku? Co byste si ráda poslechla?
1: Tak já mám ráda, dá se říct, všechno, a i tím, že žiju tady, tak někdy teda tu dechovku, ale jinak miluju Queeny.
0: Máte ráda kapelu Queeny, jo? Q-U-E-E-N.
1: To je moje srdeční záležitost.
0: Dobře, tak co si dáme od Queenu? Nějaká taková, která se na impulzu hraje, která by vám udělala radost?
1: Too much love will kill you,
0: jo, říkáte. Já ji teďka zkouším hledat.
1: Ale mně se líbí úplně všechno, úplně, takže to vůbec není důležitý.
0: Takže
1: Queeny to... mají všechno fantastické.
0: Jo, dobře. No, hledám tam, víte co, ono to v té rychlosti úplně jako nejsem v tom jako... We will rock you si dáme.
1: No, výborně.
0: Ta je tak taková jako zvedací prostě k tomu. U nás teda prší, ano. Tak k tomu dešti je taková zvedací. Jak je u vás, taky leje, neleje?
1: U nás je krásně, jo. Zatím... Boží. U nás je krásně 18 stupňů, nádhera.
0: My to tam pošleme, jo? My vám tu nádheru
1: děkuju.
0: Trošku zkazíme. Mějte se hezky, Queen.
2: Marti, šťastnou cestu.
0: Ahoj.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
3: Písnička na cestu.
0: Tak tady je jedině pro Martinu, naši posluchačku, sociální pracovnici We Will Rock You od skupiny Queen.

0: Dneska se v ranním tématu ptáme, kdo vám udělal drobnosti nějakou radost. Klidně se můžete svěřit, za chvilku pustíme do vysílání naši posluchačku Chiki. Můžete to nahrát přes aplikaci anebo Radio WhatsApp 605-222-007, kdo vás naposled potěšil nějakou drobností. I my děláme pro naše posluchače maximum a děláme jim hlavně radost. Každé všední ráno. Aleš hledá vždycky v pondělí hrdiny všedního dne. A v pondělí ráno to bude o zdravotnickém personálu. Vysílání voláme dřív než ostatní všechny ty, kteří ve zdravotnictví pracují. Nechte se překvapit, odkud bude Aleš vysílat.
1: Dneska bude zataženo, bude pršet a možná se přidají i bouřky. Večer se to zlepší, vykoukne sluníčko. Každopádně počítejte s tím, že ty teploty dneska nebudou úplně nejvýš, budou mezi 16 až 21 stupni.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Dálnice D2 se po nehodách otevřela, chlapce na Příbramsku zabila elektřina, tenista Menšík zabojuje o finále Roland Garros, je 7 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Dálnice D2 se s následky tragických nehod vypořádávala po velkou část noci. Silničáři ji zprůjezdnili až kolem 3. hodiny ráno. Při dvou nehodách před Brnem včera odpoledne zemřeli dva lidé. Ohlédnutí přináší reportér Tomáš Kabát. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Nejprve ve 2 hodiny odpoledne na 4. kilometru narazil osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Řidič zemřel. Neměl žádnou šanci, prostor za volantem byl totálně zdemolovaný. V koloně, která se vytvořila za touto nehodou, pak narazila na 8. kilometru dodávka s přívěsným vozíkem do kamionu. Oba vozy začaly hořet, i tato nehoda má jednu oběť, no a v tomto případě řidič uhořel. Na D2 zasahoval vrtulník i velkokapacitní sanitní vůz, protože bylo jasné, že to bude nadlouho, tak policisté začali stojící kolonu otáčet do protisměru. Později provoz pouštěl jedním jízdním pruhem a teď už se 4 hodiny po D2 jezdí bez omezení. Definitivně bylo vše uklizené až 13 hodin po první nehodě. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Chlapce na Příbramsku zabila elektřina. Včera večer vylezl na stožár vysokého napětí. Po 20. hodině k místu vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Na místě se nacházelo několik nezletilých osob. Neštěstí se podle policejní mluvčí Richterové stalo v Chatové oblasti na břehu Vltavy. Případ policie prošetřuje. Kvůli přesunu agend budou na úřadu vlády stávkovat úředníci. Zhruba 6 desítek pracovníků se tak rozhodlo poté, co vedoucí úřadu vlády Bárta potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agend, které se věnují zranitelným skupinám. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Připomínám, že na ministerstvo se z úřadu vlády mají přesunout agendy ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí. Sezóna letních koupališť startuje naplno. Na východě Moravy na řadě míst zvyšují komfort. Ceny zpravidla zůstávají na loňské úrovni.
7: Teď to má v rukou jen a jen počasí. Prakticky všude od Rožnova pod Radhoštěm po Koryčany jsou provozovatele připraveni. V Otrokovicích zvládli náročnou výměnu folie ve velkém bazénu. Ceny jsou slušné jako loni. Celý den pro dospělé za 100 a pro děti za polovic. Zlín nabízí 3 velká koupaliště. Na jednom z nich v zimních lázních se ale stále pracuje na rekonstrukci 25. Tam by měli otevírat zhruba na začátku prázdnin. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Sport.
5: Tenista Menšík může rozhodnout o další české spanilé jízdě. Dnes bude hrát v Paříži o finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se utká s Němcem Alexandrem Zverevem. S o 9 let starším soupeřem se potká po druhé. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu. Jakub Menšík je nejmladším českým semifinalistou na Grand Slamu v takzvané Open éře. V pařížském semifinále je jako první Čech od roku 2010, kdy se tak daleko dostal Tomáš Berdych. Posledním českým finalistou na Roland Garros byl v roce 1992 Petr Korda.
0: Panu Menšíkovi držíme palce. Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A ranní téma, kdo vás naposledy potěšil nějakou maličkostí, drobností a děláte to sami pro ostatní, klidně se můžete svěřit Impulzovým a nahrát to teďka radio WhatsAppem.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Impulzově a pokud stáváte třeba na čtvrtou a v práci jste už od pěti, v podstatě jste na tom stejně jako my. Včera se tady na Impulzu stala taková věc, kolegyně bez důvodu jen tak všem koupila kafčo, nic víc a udělalo nám to hned lepší den. Tak nějak to funguje, někdy nepotřebujeme velká gesta, stačí maličkost ve správný moment. Proto se ptáme, co byl váš největší malý dobrý skutek, co vy sami, jestli máte nějaký drobný rituál, kterým děláte radost lidem kolem sebe. Já například, když chci rozesmát někoho, tak si vezmu brejle a dělám jako
1: Brejlouna,
0: děkuji moc.
1: No já vám to popíšu, prostě dává si ty brejle blíž a dál k obličeji a vzhledem k tomu, že má popelníky, jo, tak to dělá hrozně roztomilý výraz, takže to se pak tady vždycky směju, to
0: tak
1: umí, no.
0: Třeba to jsou takový jako prkotiny, jo, ale znáte to v životě jich spousta, když se navrství, pak má člověk o to větší radost, jak to má posloukačka Čiky.
2: Milý Impulzovi, drobné radosti, to je koření každého dne. Je to úsměv, je to poděkování, obyčejné děkuju, může udělat zázrak. A proto, milí Impulzovi, děkuju, že jste. Vy jste každý den kořením mého dne, vy mi dáváte štěstí, radost, úsměv na tváři. Mějte se moc krásně.
0: Čiky, díky, ne že bychom byli sebestřední, ale někdy tato slova potřebujeme slyšet, protože i po nás se občas někdo vozí, ale tak když jdete z kůží na trh, musíte s tím počítat.
1: Kdybych byla pejsek, tak bych měla Sásek a teď bych jim vrtěla, protože bych měla radost. Čiky, děkujeme.
0: Víte, čím mě dělá radost Klárka? Ona umí výborně štěkat. Nemyslím jako, že ženy,
1: už jak se
0: říká,
1: tady.
0: To přirovnání, že ženy štěkají, ale když už zmínila toho pejska, ona umí malýho pudlika, ona umí střední rasu, dokonce umí i ty velký bojový plemena.
1: No ty velký právě mi jdou hůř, já mám nejlíp ty nejmenší, jo? Já mám skvěle čivavu, to pak čivavy koukají, kdo to štěká.
0: Je tady 13 sekund jenom pro tebe.
1: Jo. Tak jo.
0: Klára Čivava Šedová.
1: Ne, takhle
0: tě budu představovat dneska až do konce ranního vysílání.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Krásné ráno, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Takže kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV My Station, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Milá dopravní rodino, ještě přidáme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka už za chvilku.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza. Pomalu to jede na pražském okruhu směrem na letiště mezi Barrandovem a Ořechem. V Praze se zdržíte i v Liberecké a i ve východní části okruhu. Vážná nehoda osobního auta s nákladním překáží na 17. z Čáslavy do Chrudimi. Za Vrdy jezdí se v Kivadlově. A bouračky sledují na Lounsku před Novým Sedlem směrem z Kadaně a na Břeclavsku u odbočky na Hlohovec směrem z Valtic. Ozvat se nám můžete se svojí dopravní zprávou z terénu i vy, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Za chvilku taky zuřivec, který dělá radost vám venku, tak uvidíme, jak to dopadlo, jestli se mu to povedlo a opravdu vytvořil úsměv na tváři.

0: Příjemné ráno, dohrává Taylor Swift. Potěšila vás v poslední době nějaká drobnost, maličkost? Co to bylo? Ozvat se můžete teď hned přes radio WhatsApp s číslem 605-222-007.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Na Impulzu je to dneska o drobnostech, které dokáží udělat druhému radost. A zuřivý reportér se rozhodl pro experiment a vyrazil do akce a rozhodl se pomáhat kolem jdoucím. Aleši, jak to jde? Krásné ráno.
3: Takže Impulzovi dobré ráno, já jsem právě teď před jedním hotelem v hlavním městě a teďka tady parkuje bílé auto, takový jako SUV, a z toho vychází paní, jdu jí pomoct s kufrem, jo? Dobrý den, mladá paní.
4: Dobrý den.
3: Vidím, že máte kufr, můžu vám s tím pomoci?
4: Vy jste tady od hotelu?
3: Nejsem od hotelu, ale dělám takové jako, řekněme, dobré skutky dneska, abych vám rád pomohl s kufrem. Můžu?
4: Aha, tak no tak, když děláte dobré skutky, ráda tak. Toho přivítám. Tak.
3: Mimochodem, já jsem nějaký Aleš Ružička z Rádia Impuls a chci se jenom zeptat, dělám tady o tom reportáž, o takovýchhle věcech. Kdy vám naposledy takhle někdo pomohl? Jako jsem třeba teďka vám nabídl s tou taškou.
4: No a víte, že ano, minulý týden jsem byla v supermarketu nakupovat, brala jsem si přepravku s pivama a viděl to nějaký mladý pán, sympatický, ano. Příjemný, šel a pomohl mi to dát do košíka.
3: Jen tak sám od sebe prostě.
4: Jen sám od sebe.
3: Podobně jako já dneska.
4: Podobně
3: jo?
4: Jako aj.
3: Tak jsme tady u dveří, tak už vás tam nebudu dál otravovat v tom hotelu. Hezký pobyt, mějte se hezky, ať se vám daří, nashledanou.
4: Děkuju.
3: Jo? No Impulzovi, tak to bylo poprvé dneska, co jsem mohl někomu vlastně pomoci, protože do téhle chvíle mě všichni jenom odmítali vždycky, tak... Poprvé dneska, dobrý skutek a za hodinu zase naslyšenou to znova zkusíme. Tak ahoj.
0: Povedlo se a to je dobře, ale je pravda, že já jsem nedávno chtěl pomoct paní s taškou a ona řekla ne, já to zvládnu.
2: No, tak buď rád, že si tou taškou nedostali ještě.
0: Jo, to vypadalo to, že ji dostanu. Ale paní, že to zvládne, takže v pořádku, dobrý. Víš, to byla ta stará tramvaj, kde se lezlo po těch skutcích a paní měla ještě berličky, tak ale...
2: No, ona se možná bála, že jí s tou taškou cvrkneš.
0: Jasný. Jako, chceš říct, že vypadám jako masový vrah, nebo co?
2: Ne, zloděj, malinko, ne,
0: ty jsi, Klaro. Teď podívej se,
2: hodnej... Nás dělám si legraci.
0: Hodnej člověk.
2: Jo, chtěl pomáhat paní a paní.
0: Pro ty, kteří neví, jak vypadáme, podívejte se na web www.impuls.cz, můžete nás diagnostikovat.

0: bude půl osmé, přichází tradiční otázka.
1: Kláro,
0: jak to s tebou vypadá dneska?
2: Ti prosím tě řeknu, co jsem včera předvedla, jo? Všichni víme, že mám pětistovku, krásnou černou pětistovku, to je mé láska, dobře? Tak zpět k tomu, co vám chci říct. No a když jedou pětistovkaři, když jedeš pětistovce a potkáš někoho, kdo jede v pětistovce, tak na sebe máváme. Tak

0: ve Strakonicích 12 stupňů a prší, víme od Petra. Děkujeme za vaše zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Vtip dne. Dva chlapy ztroskotají na pustém ostrově, chytnou zlatou rybku a ta jim říká, když mě pustíte, splním vám každému dvě přání. To, aby když jsou dva, se moc neunavila. Ptá se prvního, jaké jsou ty tvoje přání? Já bych si přál mít 100 nahých holek, aby tu se mnou žili na ostrově. Máš je mít. A tvoje druhé přání? Rybko, já bych možná ještě chtěl dalších 100 mladých nahých holek, co se tu o mě budou starat a já se budu mít jako v ráji. Rybka říká, máš je mít. A teď najednou kolem toho prvního 200 nahých holek, tak si začne s nima užívat. A co si budeš přát ty? Ptá se toho druhého. Ten kouká na ty holky, jak tam poskakují kolem toho prvního chlapa a říká, no, já bych si přál být hned doma, aby ten druhý byl homosexuál.
2: Právě vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: 3 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dnes je den daňových poplatníků, tedy okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Soud potvrdil podmínku a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově. Jihlavská ZOO předala 2 ze 3 odchovaných aligátorů čínských do Polska. Po poruše kamionu v poušti v Nigeru zemřelo žízní 49 cestujících a naši fotbalisté v generálce před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1.
18: Naši posluchači Jarda a Helenka z Vizovic dělají rádi lidem radost. A jak jste na tom vy, milí posluchači? Taky drobnostma umíte potěšit třeba svoji rodinu? Prověříme v ranním tématu za okamžik.
19: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Naše životy se skládají z drobných radostí. Třeba, když jdete do práce a pomůžete mamince s kočárkem do schodu nebo ze schodu, vezmete někomu nákupní tašku, když třeba vstupuje do městské hromadné dopravy a tak dál. Prostě malé dobré skutky. A tak se vás dneska ptáme, jestli jste na to přeborníci, jestli vám někdo udělal v poslední době radost. Třeba řekl jenom, že vám to sluší. Jak to má Jarda?
1: Co mi dělá radost? Úsměv mojí ženy. Vždycky se těším, až dorazím domů a uvidím ho. To je prostě paráda.
0: Jak to má Helča z Vizovic?
2: Tak největší radost a takové něco malinkatého vždycky mi dáváte každé ráno už 2 roky. Když pracuju v restauraci a uklízím a jste tam vy dva za tím pultíčkem a Klárku a Honzíka miluju.
3: Ježíš, děkujem, to je tak hezký. Kuba nám napsal, nakupoval jsem v obchodě a přede mnou byla opravdu stará paní a měla salám ve slevě a pár rohlíků. Tak jak platila, tak jsem jí řekl, že je to v pořádku, že jí to zaplatím. Paní se rozbrečela a děkovala. Kubo, to je nádherné gesto. Hanka napsala, velkou radost mi udělali děti, když mi oznámili, že budu babičkou. Ani, ale tak to je ohromná radost teda. A Standa z Plzně dělá pravidelně své partnerce, se kterou je 26 let, radost. A prý každou chvilku koupí svoji Ali kytku jen tak pro radost.
4: Minulý týden mě udělala velkou radost moje 4letá vnučka Stelinka, která z rodiči byla na výletě a přivezla mi nádherný přívěšek na klíče, protože pořád klíče hledám v kabelce, tak tady ten určitě nepřehlédnu, takže to mi udělalo velikou, ale velikou radost.
5: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.

0: Dobré ráno s Impulzou, tady jsou Klára s Honzou, vaši ranní Impulzovi a vy s náma můžete vstávat každý všední den mezi 5. a 9. Doufám, že se vám i dneska vstává dobře, já nevím, hledám nějaké superlativy, zkouším udělat vám radost, prostě kdybyste náhodou chtěli udělat radost, máme tady i zuřivého reportéra, který se v pondělí chystá za zdravotní sestřičkou Míšou. Je z oddělení anestezie ve fakultní Thomayerově nemocnici a s Alešem se taky osobně zná, protože se před lety o něj starala, když měl těžký covid. A takový hrdinové všedního dne jsou pro nás strašně důležití. A my jim chceme dělat radost, takže v pondělí ráno, hrdinové všedního dne, stačí jenom poslouchat. A pokud vás třeba už teďka někdo napadá, zamyslete se nad tím. A když budeme dělat náhodou nábor, to mám zavčas s Klarinkou, když tak řekneme, určitě nám ho prostě nahlaste. Tak jako všechny skvělé lidi do pořadu úsměv, prosím.
1: Ta anestezie je super, já na to pořád myslím, to se člověk vyspí. Jo, jo.
0: Haló, tady Impulzovi, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka za malou chvíli a taky pan profesor.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné dobré ráno vám přejí Honza s Klárou. Na D1 na 25. kilometru před Mirošovicemi směrem do Prahy havaroval osobák a už tam zpomaluje doprava. Dvoukilometrová kolona je také na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova kvůli omezení u letiště. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze na Štěrboholské směrem k Barandáku, v Liberecké do centra a ucpaná je Kutnohorská. A to před jižní spojkou kvůli nehodě na úrovni čerpací stanice. Nepojízdný kamion pak překáží na sjezdu z D1 na D2 na 196. kilometru ve směru z Brna do Bratislavy do kolony. Vjedete na 191. kilometru a nehoda osobního auta s nákladním brzdí provoz na trase Čáslav Chrudim. Je to za Brdy. A je to všechno pro tuto chvíli. A jaká hodinka, nebo chceš-li minutka, Klárinko, nás za chvilku čeká s panem profesorem?
2: No, přijde pan profesor a bude historie. Nebo chcete-li klasicky po česky dějepis?
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Přemyslovci vymřeli po meči 4. srpna roku 1306, to se tak nějak všeobecně ví. Ale ve vedlejší levobočné opavské linii vymřeli po meči až roku 1521 a to jsem nevěděla. No každopádně, dnes se věnujeme s panem profesorem Přemyslovcům a dáme si takové malé opáčko.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno. Máme dějepis a dějiny se neptají. Probíhají tak trochu nezávisle na nás. Nicméně, já se vás dnes ptát budu a naše dnešní téma zní Přemyslovci. Slavný rod a první česká knížecí a královská dynastie, ke které se tak trochu po matce Elišce Přemyslovně řadí i Karel IV. A vy můžete dnes vybírat ze tří královských jmen. Jedno z nich totiž k Přemyslovcům nepatří. Za A svatý Václav, za B Bořivoj I, za C Rudolf II. Časomíra doběhla a je tu přemyslovské rozuzlení. Svatý Václav byl český kníže a patron české země z rodu Přemyslovců. Bořivoj I. je zase prvním opravdu historicky doloženým Přemyslovcem na královském trůnu a Rudolfa II. Znáte z filmu Císařův pekař jako mecenáše alchymistů. Byl to ale Habsburg jako poleno. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Čas na počasí, Klárka ho hlásí. Dobré ráno, Simpulzu.
1: Já jsem se chtěla ještě chvilku vrnět na wannabe, if you wanna be my lover. Dobře, tak nic. Bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky a večer se to bude trošičku zlepšovat a bude dokonce jasno a teploty 16 až 21 stupňů.
0: Podívejte se, jak pořád říká, že tady jediný, kdo se kroutí, jsem já, přitom se chtěla kroutit na Spice
1: no
0: Girls,
1: a jo? Mě tak jako poskakovali tak ramínka.
0: Věřte šedový potom, jo?
1: No dovol.
0: No Katě si povol.
1: Tvoje?
2: Tvoje. Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: O víkendu se vrátí slunce i teplo, od dneška Češi vydělávají na sebe. Atletka Manuel má další rekord, je 8 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: O víkendu se oteplí na příjemné hodnoty. Odpolední teploty budou většinou do 25 stupňů a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. Déšť by se už objevovat neměl. Podrobnosti o počasí řekne Tomáš Kabát. Dobré ráno.
8: Pěkné ráno, právě teď je deštivo ve většině českých regionů. Já jsem teďka v Praze a i tady v malé intenzitě padají kapky. Když se podíváme na radar, tak jsou celé Čechy pokryté souvislou vrstvou srážkové oblačnosti. Morava, tak ta už by měla být beze srážek, přehánky z uplynulých dnů, ale pro spělické půdě z portálu Intersucho vyplývá, že se v uplynulém týdnu zlepšilo nasycení půdy vodou, obzvláště v jižní části Středočeského kraje, v Jihočeském kraji a taky na Vysočině. Stejně tak se snížila intenzita sucha. Ty dnešní srážky by měly ustávat k večeru a na víkend tam meteorologové slibují příjemnou předpověď, ideální třeba na procházku nebo cyklovýlet. Zítra ráno se budou objevovat mlhy, po jejich odeznění hodnoty porostou až na zmíněných 25 stupňů. I tak se večer můžou objevit přehánky v Čechách, bouřky jenom ojediněle. Neděle bude podobná a za zmínku stojí jih Moravy, kde bude o něco tepleji, a to až 28 stupňů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: Dnes je den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Ve srovnání se zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je Česko co do doby práce na stát průměrné. V eurozóně nastává den daňových poplatníků později. Podmínka a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově na Karvinsku platí, potvrdil ji Krajský soud v Ostravě. Při incidentu se v září roku 2022 zranilo 18 lidí. Dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na 40 měsíců a zákaz činnosti na 50 měsíců pro provozovatele atrakce jsou tak pravomocné. Přísnější trest pro obžalovaného z obecného ohrožení z nedbalosti žádala státní zástupkyně. Krajský soud jí ale nevyhověl. Keporka Ktimi byla holka. Experti v Dánsku přikročili k pitvě velryby, která několikrát uvízla na mělčině a po záchraně nakonec uhynula. Cílem ohledání je určit, proč zvíře pošlo. Původně se předpokládalo, že jde o samce, proto dostal mužské jméno. Nyní odborníci potvrdili, že šlo o samici. Určení skutečné příčiny smrti může být podle nich složité. Vše je stále pod novinářským drobnohledem, hlavně německým. Tamní média pravidelně zveřejňují aktuální fotografie s průběžnými informacemi.
0: Sport.
7: Česká atletika slaví velký úspěch. Halová mistrně světa Lodres Gloria Manuel se jako třetí naše čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla s časem 49 vteřin a 77 setin sekundy. Zlepšila si tak svůj osobní rekord. Manuel si ze závodu na 400 metrů nakonec odnesla stříbrnou medaili.
9: Je to můj první start sezony a hnedka pod 50, takže
3: takže velký splněný úkol a jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly.
7: 20-letá Manuel se výkonem v Římě zařadila na třetí místo v národních tabulkách. Lepší časy v závodě na 400 metrů zaběhly jenom Taťána Kocembová a legendární Jarmila Kratochvílová.
9: To jste tak v Maďarsku, někde v termálních lázních a najednou vám volají impulzovi, kteří vám prostě chtějí udělat radost. Za chvilku Klára Šedová.
10: A Honza Daněk.
9: Pořadu Ústně prosím. A koho potěšíme? No přece Milana a Moniku.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: tada, taky na chatu.
1: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
0: Nebo snad do termálních lázní?
2: Prosím.
3: Pane Milane, dobrý den. My na vás máme kontakt od manželky Moniky. Tady je Honza a Klára z Halo, tady Impulzovi.
4: Krásný
3: máme
4: den.
3: Vás ano. Překvapit, udělat radost a říct, že jste skvělí.
2: Je, děkuju.
3: Ano.
2: To jsem akorát si mě dovolal, my jsme Maďarsko.
3: A to jste s paní? Jste s paní nebo?
2: S paní z Monšou, ano, tady je. Ona tě pozdraví. No.
4: Dobrý den.
3: A ahoj Moniko, Honza Daněk u telefonu, zdravíčko. Víte, co jste spáchal,
2: no?
3: Jo? No, smála se.
2: Já nevím,
3: smála
2: co se, pákla, Monička. No, tak mu to pověste.
3: To já to řeknu všecko, Moniko, nechte to na mě.
4: Jo,
3: jo?
4: Řekněte.
3: Dejte mi ho na ucho, nebo máte hlasitý odposlech teďka. Tak tohle je výjimečný okamžik v našem pořadu Úsměv, prosím, protože posloucháte oba a Monika to spáchala. No. Takže krásné dopoledne, chci poprosit, abyste zavolali mému manželovi Milanovi, který má narozky. Kdy to bylo? 2. 6.
2: 1. června.
3: Takže dodatečně všechno nejlepší k narozkám. Popřejte mu, že ho moc miluju a přeji mu vitalitu. Monika.
2: Děkuju, to je zlatá ta moje holčička.
3: No, prosím.
2: Jsme na takový jako svatební cestě. Mm. 2. dubna jsme měli svatbu.
3: Mm.
2: Jak... No tak to máme takovou jako menší svatební cestu.
3: Jaká byla svatba?
2: Pěkná, příjemná, krásný.
3: Jo, vyšlo vám počasí, všechno dobrý?
2: No právě bylo nejlepší zrovna. To byl zrovna to období těch velikonočních svátků, ten čtvrtek.
3: Hmm.
2: Jo, takže prostě bylo úplně suprový.
4: To jsem si objednala, nahoře.
2: Objednala si nahoře počasí.
3: No, byla to prostě náhodička. Kam jezdíte do Maďarska konkrétně? Dejte nám tip.
2: Do termálu, hele, pravidelně můžeme doporučit, tam jezdíme pravidelně, v termálu plno přátel, Mošoň Maďarvár, hned za Bratislavou 35 kilometrů.
3: To je skvělý
2: tip. Úplně suprový.
3: To je skvělý
2: tip. Jsme právě na tržnici, já jsme akorát koštovali kobásy.
3: Mňam. Tak opatrně s něma, to není úplně mega zdravý, jo?
4: To nevadí.
2: Super, děkuji moc krát.
3: Dneska máme ranní debatu, kdo vás naposledy potěšil nějakou drobností.
4: Teďko vy jste mě třeba potěšili.
3: No Mončo, díky moc. A Milana, co potěšilo?
2: Teďko nejbližší tým, no Monča.
3: Tak jo.
2: Probuzení, ústa, dobré ráno, pozdrav, hezký úsměv.
3: A to stačí kolikrát, co? Člověk nemusí mít nějaký velký den. Přesně tak.
2: Ne, přesně tak.
3: Užijte si to, jsme moc rádi, že jsme se s váma spojili, ať se vám daří oběma.
2: Já děkuji za telefon, díky, mějte
3: se krásně.
4: Mějte se hezky.
3: Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
4: Potěšíme, vzkazy vyřídíme, všechno vlastně zařídíme prostřednictvím naší rubriky Úsměv, prosím. Chcete něco vzkázat vašim milým, chcete je potěšit, tak nám na ně dejte kontakt, napište na náš WhatsApp 605 222 007 nebo napište e-mail na impuls@impuls.cz, tam my to spácháme.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Kvaková písnička dojemná. Posloucháte Halo, tady Impuls a za chvilku všechno je v pořádku, zaspívají Radečci. Posloucháte Kláru a Honzu, je všechny dneska taková dojemná.
1: Já jsem dojemná.
0: Já dělám legraci, samozřejmě.
1: Ničím jsem tě dojala.
0: Ne, vůbec ničím.
1: Vypadám tak strašně, že jsi dojal ty.
0: Já dělám legraci. Mě dojalo Alešovo natáčení se zdravotní sestřičkou Míšou Rindovou, která bude v hlavní roli našeho pondělního vysílání. Zuřivý reportér zajel na oddělení anestezie ve fakultní Tomajrově nemocnici. Hrdinové všedního dne, nezapomeňte nás poslouchat. No a za chvilku Klárka s Honzou a taky doprava 007.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk. Víc než 3-kilometrová kolona je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova kvůli omezení. Je to u letiště. Pomalu to jede v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. 3 osobní auta se srazila v Praze na jižní spojce směrem na Černý most na Lanovém mostě. Do kolony se výjíždí už u Spořilova. 2 osobní auta se srazila v Kutnohorské do centra před jižní spojkou. I tady se připravte na zdržení. V Karlových Varech ve Vítězné bouralo osobní auto s motorkou a na D2 na 32. ve směru z Brna do Bratislavy došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Z dopravy vše.
2: Zuřivec se za malou chvíli pokusí potěšit někoho z vás na ulicích, udělat jenom takové malé gesto a rozzářit tím celý den. Uvidíme, jak to dopadne.

0: Živý reportér Rádia Impuls.
1: Na Impulzu je to dneska o drobnostech, které dokáží potěšit. A Zuřivec se rozhodl, že potěší vás v ulicích. Krásné ráno, Aleši, jak to jde?
2: Impulzovi, krásné dobré ráno, já jsem teďka právě před supermarketem na parkovišti a teď tady zase budu někomu pomáhat. Tamhle vidím, jak přichází paní, jde zevnitř z obchoďáku a já jí zkusím vzít její tašku. Tak počkejte. Dobrý den, můžu prosím pěkně vám jenom, mohl bych vám pomoct s taškou, tady vidím, že máte igelitku, mohl bych vám pomoct?
3: Dobrý den, no není potřeba, nemám to ani těžký.
2: Já bych vám to opravdu jako rád jenom odnesl třeba k autu tady, pár kroků, já někde ho máte, můžu prosím pěkně?
3: No víte, já to mám tady vedle hned.
2: Já vám to vysvětlím, já jsem Aleš Růžička z Rádia Impuls, jsem reportér a dělám právě reportáž o tom, že dneska vlastně tak zkoušíme dělat takové malé dobré skutky pro každého, kdo se tady prostě okolo někde pohybuje, ať můžete si nést tašku do auta, anebo třeba, když byste byla u hotelu, nebo s něčím jiným pomoct, tak bych vám rád pomohl, jestli vám to nevadilo. No. A odnes tu tašku. Můžu?
3: No, já na to nejsem zvyklá.
2: Jo, dobře, tak vás nepřesvědčím. Jenom se tam a pomohl vám třeba poslední dobou nikdo?
3: Nikde? No ne, nikdy nikdo.
2: Nic, jakože třeba by vám nabídl pomoc, jako já dneska tady s taškou?
3: Ne, nikdo.
2: Otevřít dveře?
3: No to vůbec.
2: Vůbec? Nic takového se neděje
3: ne,
2: v vašem světě?
3: Ne.
2: Ani o to nestojíte? Stojíte o to?
3: Ani moc ne.
2: Tak mějte se, ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
3: Tak jo, nashledanou.
4: No Impulzovi, tak to byla klasika vlastně pro mé ráno dneska. Jako já jsem mohl pomoct jako dvěma dámám a všichni ostatní na mě koukali vlastně velmi podezíravě a nechtěli, abych jim nosil tašky nebo abych jim nějak jako jinak pomáhal. No tak to je taková realita všedního dne k tomu, když chcete na ulici jako cizí člověk dělat někomu dobré skutky. Impulzovi, krásný den, krásný víkend a v pondělí naslyšenou. Ahoj.
5: Já jsem kolem parkoviště tady na Andělu dokonce šel nedávno a byl tam syn s matkou a ten tu maminku nesl jako tak vedl pod paží. A já jsem je obkroužil takhle jako přes kanál, až na silnici jsem vešel a ten pán na mě začal křičet, že jsem do té mámy málem vrazil a že jsem měl udělat ještě větší kroužek.
6: No tak,
5: ještě víc je obejít.
6: Tak jsi měl přejít na úplně druhý konec ano, Prahy, aby byl klid.
5: Ano. Přesně tohle se mi nedávno stalo. Zase na druhou stranu se stávají strašně hezký věci. Stačí úsměv, dobrý den, nebo děkuju, jste milá, nebo teď jsem byl v Plzni, byl jsem, sakra, v Hornbachu jsem byl a potřeboval jsem nějaký šroubky a nějaký hmoždinky a byl tam strašně ochotný člověk, který mi okamžitě vyšel vstříc, jako. A řekl jsem mu, že je zlatý a tak dál. A on, zlatý teda rozhodně nejsem, ale potěšil jste mě. Dlouhé mě nikdo nepochválil, že jsem mu pomohl. Jo, že jsou to ty životní situace, ty drobné radosti, které nám dělají den.
6: No, já jsem byla v kině a paní prodavačka u popcornu mi říká, a příjemnou zábavu. A já říkám, vám taky. A pak mi to došlo. Říkám, vám vlastně ne. A on říkám, je, tak já už radši jdu.
5: Tak třeba měla o zábavu postaráno, víš jak...
6: V práci, jo, určitě.
5: Začnou promítat a co jdeš dělat, že jo?
6: Tak tam se točí furt ty lidi, že jo? Lidi tam jo, startuje každých 10 minut třeba nějaký film.
5: Tak je pravda, no nic, no, nebudem žvatlat, budem hrát, protože jedna aba denně nemůže uškodit a třeba někomu teď aba udělá radost, malou radost. Pátek 5. června.

Když se podíváte na náš Instagram nebo Facebook, uvidíte tam fotky Ládi Jaroše a Richarda Krajča. Richard speciálně pro vás chystá překvapení na letošním českém Mejdanu s Impulzem. Samozřejmě, že ve studiu včera, když byl, vzal kytaru a zabrnkal.

0: Klidně si je celá rodina můžete koupit na Ticketmasteru nebo Ticketportálu právě teď.
1: Richardovi to zpívá skvěle i naživo a já si myslím, že to potřebujete akutně vidět. Každopádně dnes bude zataženo, takže ten déšť bude nejenom v písničce, ale i v reálu. A nejvyšší teploty mezi 16 až 21 stupni. Taky počítejte s bouřkami, ale večer se to vyjasní.
2: Právě vychází týdeník Téma. Když začnete zapomínat jména, o příznacích začínající demence, stárnutí paměti i prvním účinném léku na Alzheimera, který bude co nevidět i v Česku. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
17: 4 minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, když vylezl na stožár vysokého napětí. Kvůli převodu agent bude dnes na úřadu vlády stávkovat několik desítek pracovníků. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo ze všech materiálů i fasády budovy odstranit jméno amerického prezidenta Trumpa. Ománský terminál pozastavil nakládání ropy určený pro vývoz po výbuchu způsobeným íránským dronovým útokem. A česká fotbalová reprezentace v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazila v New Jersey Guatemala 3-1.
0: Paní Jana Valtrová dneska zapomněla na výherní heslo a tak nevyhrála ani základ. Pojďte se přihlásit a zahrát si v pondělí ráno, můžete získat až 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Co dneska udělalo největší radost paní Šedové?
1: To, že jsem vstala.
0: To, že ses dobře vyspala.
1: To taky.
0: To, že jsi měla dobrý třešně.
1: Taky.
0: To, že jsem ti hrál pěkný písničky.
1: Jo.
0: Či jak jo?
1: No jo.
19: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Halo, tady Impulzovi. Třeba teďka hraje tvůj oblíbený Helen. Jelen.
1: To říkal Milík, no. Helen.
0: Já už jim neříkám jinak než Helen. Krásné ráno vám všem.

0: to je moje každodenní radost, to, že se tady sejdeme ve zdraví, relativně ve zdraví.
1: Kláru do každé domácnosti.
0: Přesně, no nejenom tebe, oba.
1: Nemluv a Honzu pořád. Taky.
0: Nemluv pořád o sobě.
1: No to já jsem ten typ, který mluví vyloženě pořád o
0: nebuď
1: sobě.
0: Nebuď sebestředná, narcisní, to ti nesluší. No nic.
1: No takže Kláru do každé domácnosti.
0: Musíme se trošku pošpičkovat tady, ale ne, máme se rádi, protože třeba včera se na Impulzu stala hezká malá věc. Kolegyně jen tak bez důvodu všem koupila kafčo, jen tak. A my se ptáme, jakou drobnou radost se zažili v poslední době, případně jestli drobné radosti děláte i vy ostatníma.
2: Ahoj, tak zrovna jsem radost udělal včera mojí paní doktorce. Jen tak jsem si na ní vzpomněl, poslal jsem jí přes WhatsApp fotku kytky, že na ní myslím, ať má hezký den, a Mora mi odepsala, že je to dneska 15 let, což se u mě s manželem brali. Tak jsem si jim trefil do výročí a vzpomněl jsem si na ní, tak to bylo takový milý z obou dvou
0: stran. Že jste do ní tajně zamilovaný, Martine? Ještě jednu reakci tady mám.
3: Krásné ráno do rádia, tak mě každý den dělá radost můj šestiletý syn. I když je to teda zlobidlo, tak ale dělá mi i tak radost ten můj předškolák. Každé pracovní ráno mi děláte radost vy dva s Klárkou a jinak dobrý skutky by se dělat určitě měly. Když můžu, tak pomůžu a zároveň jsem ráda, když někdo pomůže mě.
0: A zjistili jsme, že pro mnohé posluchače jsme malou ranní radostkou my dva, což nás hodně potěšilo a dodává nám to posilu do příštích dnů.
1: Luboš napsal, při každém nákupu koupím lentilky pro prodavačky, abych jim vykouzlil úsměv na tváři. To je hezký, Lubo. No a napsala nám posluchačka, že jí udělal radost starší syn, který bydlí sám a naproti v domě bydlí nějaká stará paní, které už několikrát pomohlo po schodech s taškou, tak má radost, že je slušně vychovaný.
0: Drobné radosti a obyčejný svět od Durenu. Právě v tuto chvíli se to můžete spojit a bude vám fajn i přes ten deštík, který je hlavně v Čechách. Na Moravě máme hlášeno, že je leckde i jasno. Užívejte si to tam. 10 minut po půl deváté. Halo, tady Impulzovi.

0: My asi plně uvědomujeme, jak těžké je pro některé z vás se prostě každé ráno zvednout a jít do práce, odkroutit si ten svůj den. A proto jsme tady, aby jsme vám přinesli radost do života, dobrou náladu, pár hezkých momentů. A jedním z hezkých momentů toho dne je taky Vlastík Korec, který je zase zpátky za mikrofonem. Krásné dobré ráno i tobě přejeme.
1: Hezké dobré ráno.
2: Ahoj Vlastíku.
0: To třeba udělalo radost, že tě dneska, Vlastíku, vidím, co drobného malého udělalo radost tobě v poslední době.
1: Třeba to, že se na mě děti usmějou, nebo když přijdou a když mě obejmou. Jen tak.
2: To je hezký, ty rodičovský starosti. A jaká byla dovča?
1: No tak byli jsme s partou kamarádů na motorkách a když to zestručním, 2500 kilometrů, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Německo, Glossglockner, Livigno, Stelvio, Kaltekiche a pak zase doma, díky bohu, živej a zdravej, ale úžasná věc.
0: Posloucháte Impulzovi, za chvilku vtip Vlasty Korce.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk. 3-kilometrová kolona je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště. V Praze v Liberecké směrem do centra za sjezdem na Prosek boral osobní auto s motorkou, do kolony se vyjíždí u Letňan. Těch havarí s motorkou tady mám asi čtvrtou nebo pátou, prosím vás, dávejte na jedné stopě pozor. Srážku 3 osobních aut došetřuje policie na jižní spojce na Lanovém mostě směrem na Černý most. Pomalu to jede od Spořilova. Hodně plný je Barandovský most a Dobřížská směrem na Smíchov. Kolem 5 minut se zdržíte na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi a nehoda osobního auta s autobusem překáží na trase z Příbrami do Sedlčan u Dubna. Ať už jste kdekoliv, další dopravní informace už můžete nahlásit na 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A Vlastík pro nás má vtip, viď?
3: Snad jo, jdeme na ní. Baví se blondýna s brunetou a blondýna říká: představ si, já se ti občas normálně jako přistihnu, že se bavím sama se sebou. A bruneta: neblázni, a co to jako pro tebe znamená? Nic, my se tomu pak vůbec zasmějeme.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: drobnou radostí může být taky pusa. Prostě polibek. Polibek je úplně úžasný úžasná věc. Já jsem někde nedávno vyčetl, že prý se tam vyměňují přátelské bakterie. Takže to můžete praktikovat dneska s přítelem, manželkou, manželem, prostě s kýmkoliv, koho máte rádi, jako jste ochotní políbit. Tak jo, my vám tu ranní pusu dáme zase v pondělí, teď si o víkendu odpočineme. Každopádně mít skvělé kolegy a dělat si takové drobné radosti, to je naše zásadní krédo pro každé ráno, nejen pro to dnešní. A proto jsme, když jsme dneska hráli jedné z našich posluchaček písničku Na cestu, zjistili, že i ona má skvělé kolegy, nejen tady v rádiu jsme skvělí. Čím vám naposledy nějaký kolega udělal radost?
1: Tak moje kolegyně mi dělají každý den radost, protože jsou úplně skvělé a každý den se spolu pobaví.
0: Jo, takže to je tam vtípek, tam kávička, tam něco dobrýho. Ano. Sem tam někdo něco uvaří, přinese ochotnat, jestli se to povedlo a tak?
1: Včera jsme obdrželi zákusky, tak jsme měli včera zákusky ke kávě, protože kolegyně bude mít svatbu, tak je takové milé.
0: Takže pokud se vlastně necítíte, zkuste dneska drobnou radost a pomůžete.
2: Že bych koupila domů zákusky.
0: Tak. Klárko.
2: A je to.
0: Impulzovi, vaše ranní rádiová rodina Klára Šedová
2: a Honza Daněk.
0: Ale za chvilku už Vlasta Korec.

0: Teď musím učinit změnu, ze sedla motorky se vracím do křesla moderátorského rádia Impuls. Hezký dobrý den, za chvilku bude 9, ladíte Impuls. Já pro vás mám informace o počasí, ale asi vás zřejmě moc nepotěší. Zataženost deštěm odpoledne od západu, proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Chystají se zprávy s Kateřinou Palajovou a věřím, že i nadále budete ladit Radio Impuls.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Rozhořená bachyně ve Zlíně zranila ženu. Léto bude na silnicích ve znamení četných uzavírek. Fotbalisté se na šampionát naladili vítězně. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Zraněním ženy skončil útok divokého prasete ve Zlíně. Ke střetu došlo ve středu na lesní pěšině v lokalitě Letná v blízkosti zástavby. Ženu napadla bachyně a podle členů facebookové skupiny ze Zlína nešlo o jediný takový útok na člověka v této oblasti. Předešlá událost se však obešla bez zranění. Město Zlín v reakci na vážný incident okamžitě varovalo občany před zvýšeným rizikem střetu se zvěří a v oblasti zavádí bezpečnostní opatření. V souvislosti s případem také upozorňuje, aby lidé nevyhazovali bioodpad na hranice lesa a do jeho okolí. Zbytky ovoce a zeleniny jsou pro divoká prasata snadno dostupnou potravou a výrazně je lákají z lesa přímo k obytné zástavbě. Letní opravy opět potrápí řidiče. Nejvíce jich bude na východě Čech okolo Pardubic a Hradce Králové. Komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Kterých dálničních úseků se letní omezení týkají, zjišťoval reportér Tomáš Kabát. Dobré dopoledne.
13: Pěkné dopoledne. Řidiči čekají omezení na dálnicích D1, D5, D11 a D55. Na D5C budou přitom stavební práce na dvou místech nedaleko od sebe. Od července do konce září se bude opravovat 10-kilometrový úsek na levé části ve směru od hranic s Německem na Plzeň, konkrétně od 110. kilometru. Další odprava, a to na obou stranách, bude na D5C od srpna na 94. kilometru u Nýřan. V červenci stavební stroje obsadí taky dálnici D11, opravovat se bude 13-kilometrový úsek mezi Poděbrady a Sackou. Tady by měly práce trvat 4 měsíce a podle informací České televize ještě není známý přesný termín zahájení oprav. A na D1 pokračuje oprava mostu Šmejka, k tomu taky křížení s D2 a v Ostravě ještě rekonstruují zvlněný úsek dálnice od křížení s Rudnou po křížení s Místeckou ulicí. No a ve Zlínském kraji silničáři pracují na 7-kilometrovém úseku D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
11: Inzerci zaplavili nabídky pronájmu balkónu v Barceloně. Všechny jsou na konkrétní den 10. červen. To katalánskou metropoli navštíví papež Lev XIV., který před obřadem chrámu Sagrada Familia projede městem v papamobilu. Lidé se na tuto příležitost kupují stání na balkóně od 100 eur za osobu. Lev XIV. Zahájí týdenní návštěvu Španělska v sobotu v Madridu. V barcelonské bazilice bude sloužit mši. Požehná během ní i věži Ježíše Krista, která z této stále nedokončené stavby dělá nejvyšší chrám světa. Naši fotbalisté zvládli generálku na světový šampionát. Národní tým v přípravném zápase porazil v New Jersey Guatemala 3-1. Reprezentace se dostala do vedení díky brance Patrika Šika. Soupeř ale stihl ještě v prvním poločase vyrovnat. Utkání nakonec rozhodli ve druhém dějství střídající Chorý s Višinským. Reprezentační trenér Miroslav Koubek České televizi řekl, že výkon hlavně v prvním poločase nebyl úplně podle jeho představ.
14: Hlavně v té útoční fázi nabídky, z hlediska výběru místa a tak dále. Možná, že tam trošku se projevilo, že některý hráči teď dva týdny nehráli, ale zase jim to pomohlo a to utkání užitečné pro nás, že se dostávají do tempa, jako, jak jsem už říkal, celý kádr.
11: Po utkání se národní tým přesunul do Dallasu, kde má během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou. Mistrovství světa hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. A vy jste stálými hosty Rádia Impuls, kde se otěží dopoledního vysílání chopí Navrátilec Vlastí Korec. Vítej zpátky.
0: Děkuju, jsem zpátky, jsem tady rád, tak pojďme do toho. 7 pecek v kuse a bez reklam, navíc hrajeme pro milionové kolegy. Pro koho budeme hrát dnes, zjistíte hned po písničce.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem. První písnička z těch sedmi, které hrajeme pro milionové kolegy, je za námi, ale my stále ještě nevíme, pro koho hrajeme, a také nevíme, kam jsem se dovolal. Dobrý den, je tam paní Eva?
2: Krásné ráno, Eva M. Urbanová.
1: Dobrý den, kam volám? Komu jsem se dovolal?
2: Dovolal jsem se do Pardubic, do perničkovýho města, a já jsem úplně dojatá, já jsem úplně třesu vlastně, to je velká čest, že se slyšíme.
1: No slyšíme, na mě to přechází ten třas, taky se začínám lehce třást. Pro koho budeme hrát, prosím vás, Evi?
2: Budeme hrát pro úžasné truhláře, kteří dělají práci srdcem, a zejména pro dva, kteří se vrili do mé podnikatelské cesty, a je to pan Josef Marvan a pan vážený Ladislav Chládek. Oba dva už nejsou mezi námi, ale jsou to takový bedinkový tátové, a já jim chci moc poděkovat, jsem dojatá, protože nedávno jeden z nich odešel, a když lidi dělají práci srdcem, tak druhý to ocení, druhý to vidí, a já na nikdy nezapomenu, takže když jsem se slyšela ráda, vás poslouchám se mnou každé ráno, když jedu si do své provozovny tady v centru Pardubic, a tak jsem říkala, já vlastně můžu poděkovat jim takhle vzdáleně, protože ty jsou stále s námi, stále sledují moji cestu s českýma bedínkama, a děkuji, že takovýhle formát máte na Impulsu, protože je potřeba si připomínat lidi, kteří dělají práci nejenom pro ty korunky, ale prostě ještě tam dávají kus sebe. Takže
1: kus srdíčka, a to si myslím, že jste také vy. Moc vám děkuji za tohle vaše přání, které je za mě naprosto úžasné, a taky si vážím té emoce, kterou tam máte, protože je opravdu asi velmi, velmi hluboká. Paní Evo, rád vás slyším, ať se vám daří, ať všechno funguje, ať vaše další kroky jdou správným směrem, a doufám, že nám zachováte přízeň a věrnost.
2: Děkuju rozhodně, srdečně vás zvu k nám do Pardubic. Dělám 11 let, rozdávám radost českým a podporujeme české malovýrobce, takže děkuju za vaši práci, protože opravdu rozvařujete naše rána, a mávám v Pardubic, a přijďte se za námi taky občas podívat. Děkuju moc.
1: Mějte se hezky, děkuji za zavolání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jeho pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
1: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
0: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.

0: kolik dnešních 7 skvělých pecek v kuse a bez reklam, které jsme hráli pro vaše milionové kolegy. Chcete-li zahrát taky pro ty své milionové kolegyně a kolegy, podívejte se na www.impuls.cz, vyplňte jednoduchý formulář, zanechte svou stopu, ať se vám můžu ozvat a já vám zavolám a budeme hrát pro ty skvělé lidi, které v práci máte kolem sebe. Hra Halo tady Impulzově dnes důvod k radosti neměla. Paní posluchačka Jana heslo neřekla, myslím to naše výherní. To znamená, že v pondělí se bude hrát zase o peníze. O kolik? No, ve hře je až 100 000 korun, ale základem je zvednout sluchátko a říct si výherní slogan Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Skonto nabité.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Skonto nábytek.
10: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
11: Ať už pojedete k moři nebo na

dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes je 5. červen, v Česku máme den daňových poplatníků, co to znamená? Nastává pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Dneska mám šťastný den. Tak jedno sportovní výročí. Fotbalový klub FC Vítkovice před 40 lety získal první a jediný mistrovský titul. Před 45 lety v USA vyšel první článek o nemoci později nazvané AIDS. K tomuto tématu teď přichází s podrobnostmi redaktor, reportér Tomáš Kamat. Tome, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. AIDS je syndrom získaného selhání imunity. Jde o následek poškození imunitního systému virem HIV. Nemocí se nakazily desítky milionů lidí. Nejhůře postižené jsou některé africké státy. S nemocí v současnosti zápasí herec Charlie Sheen, basketbalista Magic Johnson a nejslavnější osobností, která na tuto nemoc zemřela, byl zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Tady slyšíme jeden z jeho nejznámějších hitů. Já jsem před 7 lety mluvil s Mercuryho komorníkem a kostymérem Petrem Freestonem, který byl u Mercurymu těsně před smrtí nejblíž. Ten bez cenzury vyprávěl, jak se Freddy nakazil a jak umíral. Ve vysílání Impulzu chtěl varovat především mladé před nechráněným pohlavním stykem a aplikací drog.
3: Mladí lidé si musí uvědomit nebezpečí, které na ně venku číhá. Tím, že onemocněl Freddy Mercury, je zřetelné, že nemoc si nevybírá. Nakažení navíc můžete být klidně i 6-7 let bez toho, aniž byste to věděli.
2: Přestože se léky na tlumení HIV a AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevylečitelnou. V loňském roce bylo infikovaných přes 46 milionů lidí.
1: Tomáš Kamat, díky.
2: Hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Skvělý Václav Neckář a hudbu Jan Hamr. Miluju a maluju, tohle je písnička, která zazněla teď jako pecka z impulzové skrabičky tady u nás. Za chvilku doprava ucpaný je výjezd z Prahy směrem do Chomutova, konkrétně u letiště.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Než jsem si přál.
3: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
4: Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Rádio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jdeme na to, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár, Global Assistance.
6: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Ucpaný zůstává výjezd z Prahy na Chomutov před exitem na letiště. Je tam téměř 4-kilometrová kolona. Pražský okruh jede pomalu v obou směrech před Ořechem. A silný provoz je také v Praze na Dobřížské ulici směrem do tunelu Mrázovka. Osobně auto s nákladním bouralo na cestě z Chebu na Planou v Chodové Plané. Zdržení je tam ale minimální. A na výjezdu od České Skalice u odbočky na hlavní tah na Jaroměř směrem na Nové Město nad Betují se srazilo osobní auto a dodávka. Místo je průjezdné Kyvadlově. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuju, ještě se podíváme do západních Čech. Na drátě mám našeho agenta. Vincku, povídej, kde přesně se bouralo.
7: Silnice číslo 27 od Klatov na Plzeň, alias dálniční přivaděč. Při nájezdu z D5 v tom zúžení auto nehoda dvou osobních aut, opatrně.
0: Počítejte s tím, ještě se přesouváme na Českolipsko.
8: Čau Impulzáci, obec Zákupy. V tom obchvatu vletilo tam auto do příkopu, tak bacha, do toho něco nevletíte. Mějte se zatím.
0: Jezděte opatrně, ono když prší, může to klouzat, to znamená, že ta brzdná dráha může být delší. Nechtějte se podívat tomu před vámi do kufru. 605-220-2007. Ozvěte se, kdyby cokoliv. Ať to dobře dopadne a dostanete se v klidu do cíle své páteční cesty.
9: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Nevím, jak vy, já tuhle kapelu miluju. Level 42. Nezaměnitelná barva hlasu Marka Kinga a jeho dokonale zvládnutá basová linka. Za mě jeden z nejlepších basáků na světě. Mark King, tak se jmenuje. Level 42. Ale zpátky do Čech. Co dnešní počasí, jak to vypadá? Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky. Ojediněle také bouřky. Teploty 16 až 21, v tisíce metrech na horách 12 stupňů Celsia. Kačka je tady, pustíme se do zpráv. Kačko, hezký den.
1: Krásný den všem.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Pustí se kolem opravy mostu zastavila doprava. Sucho trápí zemědělce i vodáky. Naši hokejisté dostali rozpis pro příští šampionát. Je 10 hodin. Zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ústí nad Labem skolabovala doprava. Důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova stáli v ranní špičce v koloně i 45 minut. Zpoždění mají i všechny linky MHD, které vezou ze Střekova do města. Dopravní podnik informoval, že zpoždění přesahuje hodinu a půl. Policejní mluvčí Hišplerová řekla, že policisté budou řídit dopravu na místo semaforu. Situace by se tak měla zlepšit. Zúžení naplánovali stavaři podle informací policie na 3 dny. Dělníci pracují na mostě od dubna každý den, včetně víkendů a svátků. Hotovo má být v závěru letošního roku. Česko prožívá největší sucho za posledních 65 let. Dopadá zatím hlavně na zemědělce, včetně chovatelů. Těm chybí krmivo pro zvířata. Podle předsedy Zemědělského svazu Píchy byly první seče trávy velmi slabé. V některých lokalitách není co sklízet. Zemědělci tak musí sahat do zásob, případně krmivo draze kupovat nebo hledat další krizová řešení. To se ale výrazně promítne do nákladů a celkové ekonomiky chovů. Několik dní trvající deště z tohoto týdne podle farmářů zatím situaci nezachrání, ačkoliv můžou pomoci třeba jarnímu ječmeni, kukuřici, ovsu nebo soje. Kvůli suchu, ale i mrazům už hlásili škody ovocnáři. Vyčíslili je na 1,5 miliardy korun. Sucho trápí i vodáky, ty už láká letní počasí k projížďkám. Zatímco amatéři si i horší podmínky dokážou užít, sezóna pokročilých vodáků se létem a nízkými hladinami mnohem spíš končí. Rádio Impuls to vysvětlil předseda jejich svazu Libor Polák.
2: Co se týče těch volnočasových aktivit společenského charakteru, tak ty byly vždycky vázaný na letní měsíce a tam ty vody v posledních 15-20 letech je hrubý nedostatek. Co se týče čistoty těch vod, tak jsme si velmi, velmi polepšili.
1: Mezi nejoblíbenější kratochvíle amatérských vodáků patří splouvání Vltavy a průjezd Českým Krumlovem. Ten ale v těchto týdnech komplikuje rekonstrukce jednoho z místních mostů. Do 19. června je nutné přenášet lodě po břehu, poté má být k dispozici provizorní průplav. Plzeň má první samostatný cyklopruh. Vede na silnici ze Slovan na Doubravku. Vznikl při rekonstrukci Rolnického náměstí, kam se v pondělí po roce a čtvrt vrátila doprava.
3: Samostatný jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce vede na propojce sídlišť Slovany, Lobzy a Doubravka. Od mostu přes řeku Úslavu, Rolnické náměstí až ke světelné křižovatce s ulicí Pod Vrchem. Cyklisty bezpečně začlení do běžného provozu. Po dlouhých letech výstavby cyklostezek jen v souběhu s chodníky, teď bude cyklopruhů v silnicích přibývat. V přípravě je jejich značení v ulicích Zábělská, na Chmelnicích, u Borského parku nebo v Úsově ulici. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Naši hokejisté už znají plán mistrovství světa v Německu. Na něm se představí ve skupině B a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Složení skupin zveřejnila federace dnes na svém webu. Ze zpráv je to všechno, za mikrofonem je zase Vlastí Korec.
4: Jedeme dál! 10 hodin k tomu 3 minuty, ladíte Impuls, jedeme s úsměvem a pojedeme s Jirkou Kolbabou kolem světa. Máte co poslouchat?
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, náš projekt úsměvavý s názvem Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Petr Berka. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Vlasto a dobré odpoledne při. Hlásím se z cesty za vámi spolu s projektem Jezdíme s úsměvem a asi víte, nebo tušíte, že dneska budeme zase odměňovat zodpovědné šoféry z řad našich posluchačů. Je to tak, vezu sebou roční tankování, za které nezaplatíte ani korunu. Všechno jde na náš účet, je tam i tankování na měsíc zdarma, káva piva na měsíc zdarma, ale také body do aplikace, žolík, něco z gastronabídky OMV a mraky dalších odměn pro vás, kdo za mnou dneska dorazíte na čerpací stanici OMV. Určitě poslouchejte naše vysílání, mám pro vás dvě nápovědy, kam dnes vyrážím. Ta první bude teď a ta druhá krátce popoledni, kde navíc budu mít pro někoho z vás i 500 na cokoliv OMV za jednoduchou otázku. Kam jedu dneska, Vlasto? Tak je to pumpa OMV ležící někde poblíž zahrad a litoměřických Vinic. Už víte? Ano, přesně tam dneska budu rozdávat odměny a těším se na vás.
1: Dobře, Petře, řekl jsi to krásně, tu nápovědu já už asi tuším, ale konkrétně nevím, to bych se musel podívat do mapy, ale zjistit se dá úplně všechno. Tak zdar všem těm, kteří dnes budou soutěžit. No a co se týká všech těch ostatních, kteří jsou za volantem, čeká nás doprava kolonu, čekejte na výpadovce z Prahy na Chomutov.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává výpadovka z Prahy na Chomutov u letiště Václava Havla. Jedná se o silnici číslo 7, kolona měří zhruba zatím 3 kilometry. A práce silničářů zdržují provoz také na obchvatu Jičína na silnici číslo 16, kolona je z obou stran. Volejte naši dopravu 605 222 007 a nebo to zkuste přes aplikaci. No a teď ještě jedna skvělá pecka, kterou všichni znáte. Rakouská kapela Opus a hit Life is Life. Come on, check it out.

0: Lucie, Lenka Dusilová a jejich sen. Žijeme českou muzikou. No a také dopravou. Ano, je zde čerstvá zpráva z naší dopravy. Přichází z Olomouckého kraje. Mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Při nehodě se lehce zranilo několik lidí. Situaci na místě sledujeme. Ale teď lepší zpráva, je to už definitivní. Jubilejní 10. Český Mejdan s Impulzem zná kompletní letošní sestavu a bude to větší než kdy dřív. Na jednom pódiu se letos potkají, poslouchejte dobře, Miraj, Olympik, Lucka Vondráčková, MiG-21, Činasky a jako speciální host dorazí také Richard Krajčo. 10. Český Mejdan s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně. A pokud chcete být u toho a ještě nemáte vstupenky, kdybych byl na vašem místě, tak hned koukám na www.ticketportal a Ticketmaster. Za chvilinku Michal David, hitem pár přátel, bude to živě z divadla Broadway z roku 2021. Žijeme českou, živou muzikou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.

0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: A ne je to tak, ozývá se nám opět Jirka Kolbaba, který je na cestách a já jsem velmi, velmi zvědav, kam se s Jirkou právě dnes podíváme. Věřím, že spojení bude fungovat, že to všechno bude v pořádku, tak jak má vždycky být. Takže Jirko, prosím tě, zásadní otázka, jsi stále ještě v Norsku?
2: Ahoj Vlasto, dobré dopoledne. Ano, a dnes bych rád představil Lillehammer, neboli v překladu Malé kladivo. Nádherné město, leží asi 140 km od Osla a hostilo nejúspěšnější zimní olympijské hry historie, alespoň tak se o tom často hovoří. Bylo to v roce 1924 a dodnes jsou ta sportoviště velmi populární, zejména skokanské můstky. Je tam skvělý výhled na město, na jezero. Já jsem tady zažil několikrát různé tréninky nebo také závody, třeba na kartáčích tady skákali junioři. Kvalitní ubytování je tady v přírodním prostředí naprosto úžasné. Je dobré navštívit, když jsme v Lillehammeru, také muzeum olympijských her. Žádná medaile bohužel nám necinkla, když jsme tady byli v roce 1994, ačkoliv jsme tady měli 63 sportovců, tak nejlepší umístění byla pátá místa združenářů a páté místo hokejistů. Ale na dalších v Nagánu pak už začala pro český sport definitivně výrazně lepší medailová tradice. My jsme ještě tenkrát neměli Katku Neumannovou, Martinu Sáblíkovou a podobně. Ale hned vedle je Mauhaugen, ten bych také doporučil, je to jeden z největších evropských skanzenů pod širým nebem. Najdeme tady víc jak 200 historických budov a třeba i sloupový kostel z 12. století. To je velký zážitek. Lillehammer, to je město literatury a dokonce si toho všimlo UNESCO a věnovalo jim svůj zápis, je zde dům držitelky Nobelovy ceny. Ona se jmenuje Sigrid Undsetová a já jsem v tom muzeu také kdysi byl. To město je obklopeno horami a je rájem outdoorových sportů. A ono je tady nedaleko ještě něco, co má v soustažnost k olympiádě, ale to řeknu po písničce.
1: Aha, těším se na to a věřím, že nezůstaneme jen v Lillehammeru, Jirko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pokud dobře pátrám v paměti, tak disciplíny zimních olympijských her roku 1994 se ovšem nekonaly pouze v Lillehammeru. Je to tak?
2: Ano, rychlobruslení proběhlo ve slavné hale v Hamaru, 60 km od Lillehammeru. A tady ta rychlobruslařská hala má střechu, která připomíná obrácenou vikingskou loď a dodnes se tam konají rychlobruslařské závody. Ta hala se jmenuje Vikingský pet a získali jsme tady velké množství medailí, zejména díky Martině Sáblíkové, pochopitelně získala tady jak bronzy, tak stříbra, tak také zlata. Já jsem byl dokonce i uvnitř, podařilo se mě tam dostat právě proto, že se řekl, že jsem ze země Martiny Sáblíkové. A pak je tady ještě jedna hala, jmenuje se Hala Polární záře, ta sloužila k krasobruslení a short tracku. A teď se tam hraje hokej a házená a také se tam konají různé koncerty. A ještě je tu stadion, který jsme Briskeby. No a pak stojí za to také navštívit historické památky v Hamaru. Třeba dom Kirkeoden, což je nádherný starý kostel středověký a ten je přikrytý takovým mohutným sklem a vypadá to všechno velice dobře. A teď kvete všude šeřík a ten tady voní a to si vždycky budu teď spojovat s Hamarem. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, těším se zase v pondělí na tvé cestovatelské vyprávění.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: byla písnička Simplesovi z krabičky a za chvilku se už budeme věnovat aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Co se děje? Nehodu vlaku s nákladním autem sledujeme mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
3: Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
7: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na výjezdu z Prahy na Chomutov před sjezdem na letiště se popojíždí ve 4-kilometrové přerušované koloně od sjezdu na Řepy. Pomalu se pak jede na Pražském okruhu od letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech. Nárazově s kolonou počítejte v Praze na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí. Ucpaný je také průjezd přes Úřiněves směr Říčany. Mezi Litoměřicemi a Českou Lípou na úrovni Ploskovic je částečně omezený provoz po nehodě osobáku a na silnici 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané zasahují záchranné složky u nehody nákladního auta s vlakem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuji pěkně, jsme kompletní pro tento okamžik, anebo ne, přicházím ještě jedna, no ano, další zpráva. Hlásí se nám naši dopravní parťáci, ahoj, odkud?
8: Ahoj, impulzáci, Hrabalovo, Kersko, Unimburka, policejní hlídka pomalovaná, kontrolu asi rychlost, berou to s obou stran, dejte si pozor, šťastnou cestu.
9: Vincek 007, dálnice D5, Praha, Plzeň, exit 50, umítá, čeká neoznačený policejní super.
0: Kluci šikovní, děkujeme za hlášení, takhle si přece pomáháme navzájem. 605 220 2007, až do 11 hraju jenom muziku.

0: Zní to skvěle, říkej mi. Česká muzika, kterou tady na Impulzu máme rádi, Petra Janu, ale já nemám čas, já to musím posunout dál, protože nás čekají zprávy. Dnes je zataženo s deštěm, odpoledne místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 16 až 21.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Na Hané vykolejil vlak, v rumunském přístavu explodoval dron, zkrácené úvazky jsou doménou žen. S 11. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Na železničním přejezdu u Prostějova se srazil vlak s nákladním autem. Podle informací olomouckých hasičů je na místě několik zraněných. Přední vagón dvouvozové soupravy osobního vlaku vykolejil. Záchranáři nehodu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané klasifikovali jako mimořádnou událost. Probíhá transport pacientů. Provoz na železnici je na místě zastavený. Místo vlaku mohou lidé využít náhradní autobusovou dopravu. V rumunském přístavu Konstanca v Černém moři explodoval námořní dron. Nacházel se poblíž ropného terminálu. Oblast je od ranních hodin izolovaná. Na místě zasahují policejní i četnické jednotky. Podle ministerstva při incidentu nikdo nezemřel. Explozi řeší od rána i Kyjev na poštovním terminálu. Zemřel při ní člověk. Dva lidé utrpěli zranění. Podle ukrajinské prokuratury šlo o teroristický čin. Exploze nastala při kontrole jedné ze zásilek. O život přišel 59-letý muž. Na úřadu vlády dnes stávkují úředníci. Téměř 60 pracovníků tím vyjadřuje nesouhlas s přesunem z úřadu vlády do některých ministerstev. Bojí se odchodu odborníků, oslabení odborného zázemí a ztráty kreditu i důvěry. Mluvčí odborové organizace Straka při úřadu vlády Ondřej Medal řekl, že rozhodnutí přesunout agendy ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí vznikly od stolu.
12: Bez respektu k odbornosti lidí, kteří na těchto tématech pracují desítky let. Lidé kvůli tomu nespí. Ne proto, že by se báli změny, ale proto, že vidí, že tato změna je nepřipravená a může napáchat škody, které už nepůjde vrátit zpět. Dnes nestávkujeme proto, že bychom nechtěli pracovat. Právě naopak, protože nám na naší práci záleží.
11: Stávku vyhlásili odboráři poté, co vedoucí úřadu vlády Bárta potvrdila záměr převést agendy. Stávkujícím vyjádřili podporu i odboráři dalších státních organizací. Šéfka úřadu důvody k obavám nevidí a kritiku považuje za neopodstatněnou. Částečné úvazky jsou v Česku v oblibě. Výrazně jich přibývá. Více než 70% z nich přitom využívají ženy, pro které hraje prim péče o děti. U mužů hrají větší roli například zdraví nebo vzdělávání. S tím také souvisí odlišný věk jednotlivých pohlaví. Ženy sahají po zkráceném úvazku nejvíce mezi 30 a 44 lety. Mužům je nejčastěji 60 let a více. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. K nárůstu počtu zkrácených úvazků přispívá zvýhodnění na sociálních odvodech pro zaměstnavatele. Mohou totiž uplatnit 5% slevu, pokud na něj dají práci některým znevýhodněným skupinám. To jsou třeba lidé starší 55 let, rodiče dětí do 10 let pečující o blízkou osobu ve vyšším stupni závislosti nebo studenti. Sezóna letních koupališť startuje naplno. Na východě Moravy na řadě míst zvyšují komfort. Ceny zpravidla zůstávají na loňské úrovni.
13: Teď to má v rukou jen a jen počasí. Prakticky všude od Rožnova pod Radhoštěm po Koryčany jsou provozovatele připraveni. V Otrokovicích zvládli náročnou výměnu folie ve velkém bazénu. Ceny jsou slušné jako loni. Celý den pro dospělé za stovku a pro děti za polovic. Zlín nabízí 3 velká koupaliště. Na jednom z nich v zimní lázních se ale stále pracuje na rekonstrukci 25. Tam by měli otevírat zhruba na začátku prázdnin. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Děkujeme, hodný strýčku. Už za chvilku dostane prostor zuřivý reportér Aleš Růžička, který se dnes snažil konat dobro, dělat drobné radosti. Poslechněte si to.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Tak to dopadlo správně, dočkali jsme se pátek, tady máme, to znamená také startující víkend, věřím, že si ho užijete a i když třeba možná nemusí úplně být počasí, tak pořád máme spoustu aktivit, které můžou fungovat i bez toho úplně dobrého počasí. Za chvilku doprava, provoz nám zpomaluje na Pražském okruhu, typicky před Ořechem.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Skonto nabité.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda komplikuje provoz na výjezdu z Prahy na Brno u Chodova. Tvoří se kolona. Provoz nám houstne na pražském okruhu mezi exitem 19 u Ořecha, a to v obou směrech. A tečka za dopravou, ta bude ovšem pozitivní. Kolona na výjezdu z Prahy na Chomutov u letiště se výrazně zkrátila. Číslo do dopravy stále platí, je to 605-222-007, nebo se ozvěte přes aplikaci. A teď ještě tahle hezká hudební vzpomínka. Modern Talking a Brother Louie.

0: V jedné známé písničce se zpívá, že štěstí si za prachy nekoupíš, ale mít v práci milionové kolegy, to je přece k nezaplacení. A abyste jim mohli říci, jak je máte rádi, že je máte rádi, že jsou milionoví kolegové, tak to všechno můžete zvládnout u nás na Impulzu. Pokud máte v práci tuhle partu, bez které by to prostě nešlo, dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na www.impuls.cz, zkuste vyplnit jednoduchý formulář, no a každý všední den po 9. hodině budeme hrát 7 pecek bez reklam přímo pro vás a vaše milionové kolegy.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Dnes ráno jsme se na Impulzu bavili o malých drobnostech, které druhému udělají radost. A na takový malý experiment jsme do akce vyslali našeho zuřivého reportéra Aleše Růžičku, který se nezištně snažil pomáhat kolem jdoucím. Aleši, jak jsi dopadl?
1: No, řeknu vám, není běžné, že by člověk využil jen tak nabídnutou pomoc. Lidé jsou nedůvěřiví a takhle jsem třeba dopadl já, když jsem se nabídl, že paní odnesu tašku s nákupem do auta.
2: Mohl bych vám pomoct s taškou? Tady vidím, že máte igelitku. Mohl bych vám pomoct?
3: Dobrý den, no není potřeba, nemám to ani těžký.
2: Já bych vám to opravdu jako rád jenom odnesl třeba k autu tady, pár kroků, já někde ho máte, můžu, prosím, pěkně.
3: No, víte, já to mám tady vedle hned.
1: Jiná dáma si nechala pomoci a já jí odnesl kufr od auta k hotelovým dveřím. Ta se mi svěřila, že podobné nezištné situace se jí občas stanou.
2: Kdy vám naposledy takhle někdo pomohl? Jako jsem třeba teďka vám nabídl s tou taškou.
4: No a víte, že ano, minulý týden jsem byla v supermarketu nakupovat, brala jsem si přepravku s pivama a viděl to nějaký mladý pán, sympatický, ano, příjemný, šel a pomohl mi to dát do košíka.
2: Jen tak sám od sebe prostě.
4: Jen sám od sebe.
1: A z toho vyplývá, že není důležité jen umět pomáhat, ale důležité je umět pomoc i přijmout. Tak hezký víkend. Aleš Růžička, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rychlá impulzovec krabička, spěchám. Hana Zagorová, za chvilku doprava, kvůli nehodě se ucpává výpadovka z Prahy na Brno, no ale rozhodně se nebude ucpávat odpolední vysílání, i když na to Honza Benešovský nebude sám, bude tady mít kamaráda. Ahoj, Honziku.
1: Ano, dobrý den, já doufám, že to pěkně poteče, když bych tady naskočil do tohoto proudu našeho společně teď rozhoupaného. Vrátíme krásné téma, které je v českém veřejném prostoru asi 25 let, a to je hala, nejprve pro Martinu Sáblíkovou.
0: Teď pro Metodě Jílka.
1: Andrej Babiš si prý vyhrne rukávy a jde do toho. Tak to necháme okomentovat. Připojí se do vysílání náš kolega, parťák, glosátor, komik Luděk Staněk.
0: Jak dlouho, že se mluví o tom, že premiér nebo minister financí bude stavět tu halu?
1: Já
0: 25
1: si to pamatuju
0: let?
1: Naposledy někdy od Jiřího Paroubka, no tak já nevím, rok 2005, 2006, takového něco.
0: No pojďme dál, radši doprava.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Hromadná nehoda 4 osobáků překáží na výjezdu z Prahy na Brno po dálnici D1 na úrovni Chodova. Počítejte s kolonou od jižní spojky od Kačerova. Pomalu se jede na příjezdech do Štěrbohol v Praze po jižní a štěrboholské spojce. V úseku 3,5 kilometrů budete po pojíždět na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 před sjezdem na 19. kilometru na Ořech. Ucpává se trojka na příjezdu do Benešova z Prahy. Na dálnici D1 očekávejte zdržení na pár minut u Brna směr Vyškov mezi kilometry 191 a 196. A na silnici 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané se likvidují následky nehody náklaďáku s vlakem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Dopolední doprava u konce, o tu odpolední se postará Honza Benešovský, ale já ještě nekončím, já přidám ještě telefonní číslo 605 222 007 a něco, co vám udělá radost.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Posloucháte Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledního vysílání připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyrazil dnes napříč Českem expert na radost. Dnes to byla Martina Kroha, která se zajímala o to, jak byste nejraději strávili svůj večer.
1: Jak si představujete ideální večer?
2: Je v klídečku, vlahej, no a teda samozřejmě nějaký dobrý papáníčko a sklenička k tomu a teďko okolo ty kvetoucí kytičky, rostlinky, taková ta pohoda s někým.
3: Ideální večer je na náplavce, při západu slunce, pohled na Pražský hrad s člověkem, kterýho mám rád.
1: Jak si představujete ideální večer?
4: Jako třeba večeři s kamarády, dobrý jídlo, hodně smíchu, hodně lásky.
0: Ideální večer, ten dnes, zítra a pozítří přeju vám.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, krásné páteční poledne. Za chvilku nás čekají nové zprávy. Do studia právě vkročil Tomáš Kabát, který si taky něco řekne. Jiřina Součková jako hlavní zprávařka. No a já takový přicmrdálek s počasím. Zítra jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, přehánky, sem tam se objeví bouřky, teploty v noci 10 až 6, přes den 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Po srážce vlaku s kamionem u Prostějova je 8 zraněných. Předporodní rodičovská bude 15 tisíc. Na Grossglockneru se zřítil 91-letý Čech. U poledních zpráv vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané se srazili osobní vlak s kamionem. Nehoda se stala krátce po 9. hodině na železničním přejezdu bez světelné signalizace i závor. 8 lidí se při nehodě zranilo. Podrobnosti přidá Tomáš Kabát. Dobré poledne.
4: Dobrý den, kamion přejížděl koleje, řidič se nerozhlédl dostatečně. Po nárazu do zadní části nákladního auta první vagon vlaku vykolejil. Ve dvouvozové soupravě cestovalo přes 20 lidí. Sanitky zraněné převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Většinou mají oděrky a zhmožděniny. Provoz na trati stojí, spojení zajišťují náhradní autobusy. Na místě je pořád vykolejený vlak i kamion. Drážní inspekce společně s policií nehodu vyšetřují. Proběhla dokumentace a drážní hasiči pak havarovanou soupravu odtáhnou. Odklízení potrvá asi ještě několik hodin. Informace na webu Českých drah počítají s uzavírkou do 23. hodiny. A dodám, že dechová zkouška u řidiče kamionu byla negativní. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
3: Díky. Ženy před porodem dostanou od státu dvakrát 15 000 korun. Výši předporodního rodičovského příspěvku si od příštího roku nastávající matka nebude moci zvolit. Předloha výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost. Novelu skupiny poslanců ANO dnes podepsal prezident Petr Pavel. Hlava státu dnes na Hradě podepisovala ve velkém. Jisté tak je, že úřady práce budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Prezident podepsal i novelu zákona týkající se živnostníků. Těm odvody na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Teď aktualita z domova. Vládní poslanci nebudou volit Matochu a Bradáče v nynějším výběru členů Rady ČT. Dřívější informaci Respektu dnes potvrdil ministr sportu Šťastný. Volba bude veřejná. Opozice volbu televizních radních brzdila. Pozastavuje se nad kandidaturou Matochy a Bradáče, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Opozice poukazuje na nahrávku, která má dokazovat možné pletichy při jedné z voleb generálního ředitele veřejnoprávní televize a také na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady ČT před 5 lety. Televize kvůli tomu chce poradních vymáhat zhruba 4milionovou škodu, která veřejnoprávní televizi kvůli tomu vznikla. 91-letý Čech se zřítil na Grossglockneru. Senior se podle APA zřítil na nejvyšší hoře Rakouska včera v poledne. Spadl ze strmého svahu nad horskou chatou z výšky kolem 25 metrů. Po ošetření muže s podezřením na vážná poranění hlavy připravil záchranářský vrtulník na kliniku v Innsbrucku. Česká atletika slaví velký úspěch. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí naše čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla s časem 49 vteřin a 77 setin sekundy. Zlepšila si tak svůj osobní rekord. Manuel si ze závodu na 400 metrů nakonec odnesla stříbro.
0: Posloucháte Radio Impuls, my se podíváme do Ústí nad Labem, protože tam mají unikátní trolejbusovou trať. V čem je unikátní a vůbec jak to celé funguje, řekneme si krátce po půl jedné. A teď páteční muzika. Lucie Bílá, Elton John, Iveta Bartošová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku kapela Turbo a veleslavný hit Láska z pasáží. Teď se ovšem s úsměvem za volantem hlásí z terénu kolega Petr Berka. Pěkné odpoledne.
1: Přeji hezký pátek a fajnové odpoledne všem na Impulsu. Projekt Jezdíme s úsměvem jede za vámi a má i malou zastávku právě teď v našem vysílání pro ty z vás, kteří to máte daleko do města Zahrad a Litoměřický Vinic. Tak ostatně zněla malá nápověda, kam dneska vyrážím rozdávat odměny za vámi. Ze všeho nejdříve se pojďme podívat na soutěžní otázku pro vás, kteří jste v práci, nemáte šanci odjet za mnou, byť už možná tušíte, kam mám namířeno. Pro ty z vás mám 500 na cokoliv a stačí odpovědět jako první na otázku na téma brzdná dráha. Tak tedy při rychlosti 100 km v hodině je délka brzdné dráhy vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km v hodině o kolikrát delší? Víte a máte odpověď? Tak pište na náš WhatsApp. Číslo je 605 222 007. Jo a malá nápověda je taky v aplikaci MyStation. Pište a vyhrajte 500 korun na ruku.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvěťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
12: Čekám dál, není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
13: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
12: Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté.
13: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
14: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
15: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
14: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
16: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
14: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
17: Impuls. Doprava 007.
0: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou aut blokuje provoz na obchvatu Slaného na silnici 7. Doprava stojí v obou směrech. Další havárka překáží na výpadovce z Prahy na Brno u Chodova. Kolona se táhne od sjezdu z pražské jízdní spojky směrem od Smíchova na Brno. Krokem to jede na D1 u Brna směrem od Prahy na Vyškov a víc než kilometr měří fronta na příjezdu do Liberce od Hrádků nad Nisou po silnici 35. Tak děkujeme za případnou spolupráci, bude fajn, když se ozvete, rádi bychom vás při pátku slyšeli, vstupte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. A teď si dáme nádhernou píseň Lady Gaga a Bruno Mars na Impulzu.

0: Česká klasika. Za chvilku budeme pokračovat s kapelou Činasky. Poslouchejte Rádio Impuls, vyplatí se to. Protože při štěstí můžete každé ráno vyhrát až 100 000 korun v Halotady Impulzovi, když to klapne, když se všechny okolnosti sejdou, tak jak mají, což znamená, že na naše zavolání zvednete přístroj, řeknete do něj Halotady Impulzovi, výherní pozdrav, a pak vám padne jackpot na výherním kole. Vstupte do hry, registrujte se, já vím, že už jste to možná někdy dřív udělali, ale opakujte to klidně pořád dokola, protože pořád platí, že čím víc máte přihlášení, tedy registrací, tím je také větší šance na ranní zavolání. Na www.impuls.cz můžete snadno vyplnit přihlášku nebo v naší žluté rádiové aplikaci, případně si pošlete prémiovou textovou zprávu za 9 kaček na číslo 906 1109. No a do telefonu jediné správné heslo, halo, tady Impulzovi, nic jiného se nepočítá. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip Vlasty Korce. Baví se blondýna s brunetou a blondýna říká: představ si, já se ti občas normálně jako přistihnu, že se bavím sama se sebou. A bruneta: neblázni, a co to jako pro tebe znamená? Nic, my se tomu pak vůbec zasmějeme.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90, a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
20: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
21: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

posloucháte Radio Impuls. Cestující v Ústí nad Labem začal jezdit na unikátní trolejbusové trati. V čem je ta výjimečnost? V ulici Výstupní nedaleko horního vstupu do zoologické zahrady dopravní podnik takzvaně zadrátoval pouze trasu.

0: trasu do strmého kopce a v opačném směru si musí trolejbusy vystačit s baterkami.
1: Ještě před lety by taková jednosměrná trať nevznikla. Takzvané parciální trolejbusy totiž začínají do světa hromadné dopravy pronikat až v posledních letech. Do detailu nám to vysvětlil jeden z řidičů ústeckého dopravního podniku.
2: Když jedete z Dobětic z kopce, tak jedete na baterie. Díky brzdění se dobíjejí. Není tam žádný problém, když to do kopce, jste na trolejích, sběrače jsou nahozený a bere to proud.
1: Naftové krátké autobusy tak ve strmém kopci ve výstupní ulici nahradili moderní kloubové trolejbusy na elektřinu. Cestující ale rozdíl prakticky neřeší.
3: Poznáte rozdíl mezi autobusem a trolejbusem?
4: Jedná to samý. Jedu takovým autobusem, přijede co nejdřív.
5: Ten trolejbus tam je lepší vzduch, je to větší, ale to je všechno asi. Člověk je rád, že vůbec něco jezdí.
6: Mně je to jedno, hlavně když mě to odveze.
1: Jednu výhodu ale trolejbusy mají, místo dunivých hlasitých motorů na fosilní paliva. Budou ve výstupní slyšet jen násobně tiší elektromotory. Michael Ransdorf, Radio Impuls, Ústí nad Labem.
7: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Radio Impuls, Česká klasika. Za chvilku bude zpívat Meky Žbirka. No a teď se vracíme do pořadu Jezdím s úsměvem. Dnešní otázka za 500 zní. Kolikrát delší je brzdná dráha při rychlosti 100 km v hodině oproti 50? Marie, Maruško, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak je to správně?
1: Správně je 4x delší.
0: 4x delší. A já vás jen tak nepustím sudičky, protože vy nám řekněte ten příběh, který s touto, řekněme, slovní úlohou souvisí. Ten váš příběh.
1: Ve středu jsem dělala závěrečky na kamion a přesně tuhle otázku jsem udělala špatně.
0: Jako
1: takže jsem si to pěkně zapamatovala.
0: Tuhle středu jste dělala zkoušky na kamion?
1: Ano.
0: Takže vy už jste normálně profi řidička?
1: No právě, že ještě nejsem, protože jsem to ve
0: středu vy jste ztroskotala na téhle otázce. Aha, už to chápu. No tak máte nějaký opravný termín, nebo jak to dopadne?
1: Ve středu dělám profesák i CEčko.
0: Dobře. Tak my se vás tady ukládáme, až budeme dělat nějaká kamionová témata, nákladní dopravu a tak dále do zpravodajství, tak vám určitě zavoláme. Ale teď ještě chviličku počkejte, protože my se musíme spojit s Petrem Berkou jako s hlavním rozhodčím v Jezdím s úsměvem, aby řekl, jestli je to takto v pořádku.
2: Ahoj. Jasně, že jsem tam? Tady vše poslouchám. Tady jsme možná trochu víc museli zapojit mozkové závity a je to takový, řekněme, 4 lístek. Ostatně tak zněla nápověda v aplikaci MyStation, takže přesná odpověď je přibližně 4x delší, Honzo.
0: Je to tak, Maruško, gratulujeme, dávejte pozor potom v kamionu, ta hmotnost za vámi, pod vámi, že jo, to už chce nějaké dovednosti, tak si nastudujte všechny otázky, ať už tentokrát to klapne. A mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
0: Petře, co nás čeká dál?
2: Tak a malou zastávku na soutěž ve vysílání máme za sebou a teď už hurá za vámi v rámci dopravně bezpečnostního projektu Jezdíme s úsměvem. Pytel plný odměn vezeme sebou a tak se ptám, co si dnes vytáhnete. Dočkám se dneska ročního tankování na náš účet? Dočkáme se měsíčního tankování na náš účet? Nebo to bude na měsíc káva Viva? Je tam i něco z gastronabídky, body do aplikace a další ceny a jejich pěkná hromada. Vám stačí přijet na danou čerpačku jako první a mít nainstalovanou a ověřenou aplikaci MyStation. A kam to dneska jedu? Do města Zahrad a Litoměřických Vinic, to byla první nápověda. A ta druhá je? Je to OMV v obci nebo městě, jejíž název začíná stejně jako siréna, ale končí úplně jinak. Už víte? Tak přesně tam za vám jedu a pokud nevíte, tak úplně přesně to bude po 14. hodině opět na Impulzu.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
3: Je vynalézavý.
5: Obě dvě dohromady do pusy, jako.
6: Fouka,
5: a ono to
6: netahat.
5: Potom udělá víc ptáčků, že jo?
3: Je nezastavitelný.
7: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
8: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obuť.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar z Global Assistance.
9: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Uzavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného na trase Praha Chomutov mezi sjezdy na silnici 16 na Mělník a na Smečno. Došlo tam k vážné nehodě několika vozidel. V obou směrech rychle narůstá zdržení, zvolte raději jinou trasu. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Troju překáží vozidlo s poruchou. Podstojíte si proto přes Dobřížskou od Zlíchovského tunelu. Po nehodě 4 aut se projíždí s omezením na výjezdu z Prahy na Brno po dálnici D1 na úrovni Chodova. Postojíte si v koloně od jižní spojky od Kačerova. Pomalu se jede na Štrboholské spojice mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí a s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 u Brna na Vyškov mezi kilometry 190 a 196. Z Globál se stán z Kuba.
0: Děkujeme, teď se díváme na trasu Praha Karlovy Vary, tedy na D6, máme tam parťáka, halo, halo.
6: 17. kilometr dálnice Karlovy Vary směrem uprostřed vozovky, nějaký předmět, nějaký prknu nebo co, tak se to dávajte pozor, ahoj.
0: Ano, dávat bacha, úplně na všechno. A sem tam se ozvat do vysílání by taky dávalo smysl. Tak se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Impuls.

0: posloucháte Radio Impuls. To mám vždycky radost, když písnička vyjde takhle hezky do tečky. Pojďme se podívat na počasí. Zítra má být jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky, sem ta bouřka. Teploty od 21 do 26 stupňů Celsia.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
6: Vamberecká krajka získala evropskou ochranu. Vláda se o přesunu agent odmítá bavit. Fotbalisté se na šampionát naladili vítězně. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vamberecká krajka je pod evropskou ochranou. Označení získala jako první řemeslný výrobek v Česku. Má to podpořit prestiž krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Chráněná označení původu u nás zatím získaly hlavně potraviny, třeba hořičské trubičky, pardubický perník nebo české pivo. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století. Současná vláda se o převodu agent ze Strakovky odmítá bavit. Schvalovací proces s jednotlivými ministerstvy dokončí ještě dnes. Uvedla to pravá ruka premiéra Babiše a šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Odboráři úřadu vlády dnes kvůli převodu agent stávkují. Zdůrazňují, že usnesení o převodu agent vláda přijala bez jakékoliv odborné diskuze a proces nebyl transparentní. Změna podle stávkujících povede k rozpadu technického zázemí a oslabení agent. Odborový předák Josef Středula poznamenal, že jde o první stávku ve Strakově akademii v novodobé historii. Na vládu apeluje třeba i bývalý protidrogový koordinátor Vobořil. Kabinet vyzývá, ať neníčí, co funguje, a upozorňuje na skutečnost, že Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v Evropské unii nebo minimum uživatelů nakažených HIV. Estetická medicína prožívá globální explozi. Obor roste meziročně o 10%. Ročně se provádí zhruba 35 milionů výkonů. S tím jsou ale spojená rizika a komplikace a těch odborníci vídají čím dál víc. Při invazivním estetickém zákroku může dojít třeba až k oslepnutí. V oboru zároveň dochází k daňovým únikům v řádu stovek milionů korun. Předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Mucler Impulzu řekl, ať se lidé hlavně ptají, kdo jim zákrok bude dělat.
7: To znamená, jakou má kvalifikaci, atestaci. Existuje registr zdravotnických pracovníků, tak se dopředu podívejte, z čeho ten člověk má atestaci. Je registr poskytovatelů zdravotnických, takže jestli je ten doktor tam vlastně trvale dělá a tak dále. A nebuďte ostýchaví, být drzí a ptejte se, kolik toho děláte, jak často to děláte. Druhá věc, jako vždycky, je nebezpečný, když někdo mluví hodně o slevách, když vás nutí do toho výkonu hned teď.
6: Odborníci vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel, stanovujících, co je estetická medicína a kdo ji smí vykonávat. Naši fotbalisté zvládli generálku na světový šampionát. Národní tým v přípravném zápase porazil v New Jersey Guatemalu 3-1. Reprezentace se dostala do vedení díky brance Patrika Schicka. Soupeř ale stihl ještě v prvním poločase vyrovnat. Utkání nakonec rozhodli ve druhém dějství střídající Chorý s Višinským. Reprezentační trenér Miroslav Koubek České televizi řekl, že výkon hlavně v prvním poločase nebyl úplně podle jeho představ.
8: Hlavně v té útoční fázi, z hlediska nabídky, z hlediska výběru místa a tak dále. Možná, že tam trošku se projevilo, že někdy hráči teď dva týdny nehráli, ale zase jim to pomohlo a to utkání užitečný pro nás, že se dostávají do tempa, jako, jak jsem už říkal, celý kádr.
6: Po utkání se národní tým přesunul do Dallasu, kde má během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou. Mistrovství světa hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko.
9: Posloucháte Radio Impuls, po půl druhé se na chvilku připojí Luděk Staněk a bude glosovat veřejné dění, tedy i politiku. Bude to nadsázka, snad i humor, takže je potřeba to takhle brát, s nadhledem. No a teď muzika, Martin Maxa zpívá.
0: Radio Impuls, radost ze života.

17. října O2 Arena. 10. český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Vstupenky kupujte na Ticketportal a Ticketmaster.

0: Posloucháte Radio Impuls, je to blízko. Písnička Michala Davida bude hrát, jen co odbavíme dopravu, ve které se podíváme na řadu míst, mimo jiné na sever. Vidíme kolonu na příjezdu do Liberce, mimo jiné další informace za 3 minuty. Přímo už v dopravě 007.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 u Brna směrem z Prahy na Vyškov. Nehoda 4 aut překáží na výjezdu z Prahy do Brna u Chodova. Víc než kilometr měří kolona na trase z Chrastavy do Turnova na příjezdu do Liberce. A kvůli nehodě se ucpává obchvat Slaného na silnici 7 v obou směrech. Budeme rádi, když nás doplníte, upřesníte. Když to celé posunete, ozvěte se z terénu, pokud už drandíte na víkend. Máte dvě možnosti, buď žlutá rádiová aplikace, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, tak jsme kompletní, už je to definitivní. Jubilejní 10. český Mejdan s Impulzem zná komplet letošní sestavu a bude to větší než kdy dřív. Připravujeme skutečně velkolepou oslavu české muziky. Na jednom pódiu v pražské O2 aréně se letos potkají Miraj, Olympici, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a jako speciální host dorazí Richard Krajčo. 10. český Mejdan s Impulzem 17. října v O2 aréně. Jestli u toho chcete být, tak si kupte vstupenky. Takhle jednoduché to je. Na nic nečekejte, protože mizí velmi rychle k naklikání teď hned na Ticket portálu nebo Ticketmasteru. Za okamžik kapela opět Radeček a taky Luděk Staněk se připojí, aby ve vtipu a s nadhledem glosoval dění v české politice. Tady je odpolední Impuls.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzone Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
8: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
7: Takže tak.
8: Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli Anna K. No i když já už se úplně bojím něco plánovat, ale to tady vidíme černé na bílém, tak snad to klapne. Dostávám se k tomu, že teď jsem měl mluvit s Luďkem Staňkem, naším spolupracovníkem, glosátorem, analytikem, podcasterem, ale Luděk se nehlásí. A já jsem proto o jeho díl odpovědnosti poprosil našeho hlavního dramaturga Vítka Zábranského, který to celé domlouvá, plánuje, tak pojďme aspoň říct, o čem jsme chtěli s Luďkem Staňkem dnes mluvit. Dobré odpoledne, Vítku.
1: Ahoj Honzo, hezké odpoledne, tak Luděk Staněk se nehlásí, ano. Je vidět, že prostě rozhlasové vysílání je živý organismus a někdy se prostě stane, že nám něco vypadne. My jsme chtěli probrat slibovanou halu pro rychlobruslaře. Premiér Andrej Babiš tento týden ve Žďáru nad Sázavou znovu nastínil plány na její výstavbu. Už se to slibovalo spoustu let zpátky. Martina Sáblíková, ta skončila kariéru, takže ta už se jí nedočká a teď máme nový fenomén Metoděj Jílek. Tak uvidíme, jestli teda Andrej Babiš to splní tentokrát. On o sobě říká, že je zarputile něco, jo, takže že když se něco vytýčí, tak zatím jde hlava nehlava. A no, nechce odhadovat, kdyby se mohla stavět, ale doufá, že třeba v roce 2029 do konce mandátu této vlády se začne stavět.
0: Já tady mám dokonce tu citaci vypsanou. Ježíš, já nechci odhadovat, ale doufám, že v rámci našeho mandátu, tedy do roku 2029, začneme stavět, uvedl tedy Andrej Babiš a vyrešeršoval jsem si, že první politická jaksi proklamace, že by mohla být hala, tehdy tedy pro Martinu Sáblíkovou, patří do úst Jiřího Paroubka, a je z roku 2010, Vítku.
1: No, tak to už, to jsem byl ještě na střední škole v roce 2010, tak to si ani nepamatuju. Každopádně Jiří Paroubek ještě se snaží v té sociální demokracii, ne v socdem, ale v sociální demokracii prosadit na politické scéně, tak třeba s tím ještě Andreji Babišovi někdy pomůže.
0: Já bych uzavřel toto téma, takže doufíme, když jsi mluvil o té střední škole, že dřív než půjdeš do důchodu, tak budeme vědět, jestli tedy hala pro rychlo bruslaře bude nebo nebude.
1: Že bych si na starý kolena ještě za rychlo bruslaře.
0: Že byste ještě provdul, že mohlo by to jít. Dobře, co jsme tam dál chystali pro Luďka Staňka?
1: Chystali jsme tam Jaromíra Zunu, minister obrany. Chtěli jsme se zeptat Luďka Staňka, co Jaromír Zuna a jeho vlastně pozice ve vládě. On vlastně je taková zvláštní osoba, zvláštní postava té vlády, protože on vždycky něco řekne a pak dostane přes prsty, ať už to byly výroky o Ukrajině a Rusku, pak točil ta videa s předsedou poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou, kde všechna svá tvrzení bral následně zpátky. Pak taky jako jediný z vlády nehlasoval pro nového náčelníka generálního štábu, pana Hlaváče, to je napováženou, jako ministr obrany. Všichni ministři hlasovali pro, on jako ministr obrany nehlasoval. Teď mu má dělat šéfa, takže jsme se chtěli Luďka zeptat, jak to vnímá, jestli to není trošku zvláštní ta jeho pozice a jak vlastně asi pan Zuna dlouho může v té ministerské funkci vydržet.
0: No a pak jsme měli připravené ještě jedno téma, které se týká paní ministryně Mrázové. A tam šlo o co, Vítku?
1: Ano, Zuzana Mrázová, ministryně pro místní rozvoj a její slzy, vyšlo najevo, že v Bílině využívala bydlení se zvýhodněným nájemným. Ona pak někde argumentovala, že byla samoživitelka a prostě neměla prostředky si asi pořídit nebo pronajmout byt za komerční nájem. Pak různě chodila po rozhovorech, kde to vysvětlovala na tiskových konferencích, byly tam i slzy. No, co se nestalo, předseda Pirátů, samozřejmě opozice toho chtěla využít, tak předseda Pirátů Zdeněk Hřib dal Mrázové ve sněmovně QR kód, aby nájemné za dostupné bydlení doplatila a pak následně při dalším jednání ještě jí přinesl klíčenku na klíče od bytu, ať už třeba tady od pařížské, kde teda podle Zdeňka Hřiba asi paní Mrázová teď bydlí, anebo na ty klíče od toho bílinského dostupného bydlení, kde si má snad držet ten nájem se zvýhodněným nájemným. Tak jsme právě chtěli se taky zeptat, co Luděk na tu kauzu říká a vlastně i na ty slzy a jestli ho to taky třeba trošku dojalo.
0: No vidíš, krásně jsme to zvládli, to byly impulzy Luďka Staňka bez Luďka Staňka. Ano. Vítek Zábranský, děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste ji poslali dál?
5: To je krásné, děkuju.
2: Úsměv prosím. Předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
6: Stále jako je to blázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
4: To je pěkné.
2: Úsměv prosím. Malý vzkaz, velká radost. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Na cestách jsme stále s vámi, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár vysílá z Global Assistance, vítáme tě.
7: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Hromadná nehoda komplikuje provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Kolony jsou v obou směrech. Srážka 4 osobních aut překáží na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna na úrovni Chodova. Kolona se táhne z jižní spojky od sjezdu na Krč a také ze Spořilovské ulice. Více než 2-kilometrová kolona je ve směru z Brna do Prahy před omezením na 81. kilometru u Koberovic. Postojíte si také na příjezdu do Brna po D1 směrem z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. A hromadnou nehodu vyšetřuje policie na trase z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Molelkou v místě zúžení. Postojíte si z obou směrů. Z Global Assistance Marek.
0: Kvůli zúžení je ucpaná trasa Benešov Tábor. Na silnici číslo 3 mezi Buticemi a Milíčínem kolonu vidíme v obou směrech. Tak to je zrovna místo, odkud se můžete připojit, pokud tam někdy vysíte. 605 222 007, naše stále telefonní číslo, anebo žlutá rádiová aplikace. Hlavně opatrně.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: posloucháte Radio Impuls. Naštěstí se můžeme opřít o jistoty, jakože v celou tady bude Jiřinka Součková a řekne nám, co je nového. Já začínám u počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne ovšem přibývání oblačnosti, místy přeháňky, sem tam nějaká bouřka. Teploty od 21 do 26 stupňů Celsia.
1: Víte, kde nás najdete? impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
2: Halo tady Impulzovi.
1: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
4: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Trať na Prostějovsku zůstane zavřená do rána. Bachyně ve Zlíně útočí na lidi. Menšík se utká se Zverevem o pařížské finále. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Na Prostějovsku se zastavily vlaky kvůli srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Při nehodě se lehce zranilo 8 cestujících, sanitky je převezly do nemocnic. Havárie se stala na přejezdu bez semaforu a závor kolem 9. ráno. Podle zprávy železnic obnovení provozu bude nejdříve zítra ráno. Musí se vyprostit havarovaný kamion a zpátky nakolejit vlaková souprava. V místě jezdí náhradní autobusy. Okolnosti srážky vyšetřuje policie. Zlín varuje před divokými prasaty. Včera bachyně v místní části Letná napadla ženu, která skončila v nemocnici. Další dnešní útok zvířete na člověka se obešel bez zranění.
8: Měla to být jako mnohokrát rutinní procházka se psy po lesní pěšině přímo nad domem, jenže vyplašená bachyně napadla ženu a poměrně vážně jí poranila nohu. Podle místních ze zlínské čtvrti Letná se incident v menším rozsahu za pár hodin opakoval. Divočáci jsou ve Zlíně na celé řadě míst v okrajových čtvrtích, kousek od zástavby v lesních porostech. Radnice vydala vážné varování a apeluje na lidi, aby byli maximálně obezřetní. Jan Čará, Rádio Impuls, Zlín.
7: Novou ombudsmankou se stane Eva Kostolanská. Současná právnička kanceláře veřejného ochránce práv v dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu. Nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Vedení sněmovny je po dnešku kompletní. Poslanci zvolili nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní dolní komory. Ke zvolení v dnešním druhém kole tajné volby potřebovala 87 hlasů. Urbanová jich získala 126. V prvním volebním kole na konci května ji volilo 70 poslanců. Ke zvolení ji tak tehdy chybělo 15 hlasů. Ještěd definitivně patří Libereckému kraji. Vlastnictví hotelu a vysílače už je zapsané i v katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu hejtmanství převzalo od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Ota Karbinar. Ikonickou stavbu chce kraj zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ale Ještěd po 50 letech provozu potřebuje rekonstrukci.
2: Věřím, že český stát takhle výjimečně stavbu podpoří, ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
7: Kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou radiokomunikace používat dál. Jakuba Menšíka dnes v Paříži čeká souboj o postup do finále na Roland Garros. Český tenista se postaví Alexandru Zverevovi z Německa. Duel na centrálním dvorci začne za půl hodiny. Ve stejný čas mají nastoupit do boje o finále 4 hry deblistky Siňaková s Townsendovou. A v semifinále juniorské části turnaje skončila naopak cesta na Roland Garros pro 15-letou Janu Kovačkovou. V souboji s ruskou soupeřkou prohrála 1-2 na sety.
0: Posloucháte Rádio Impuls, i ve stáří můžeme mít paměť jako slon. Je o tom článek v magazínu Téma, zrovna ho pročítá kolegyně Martina Kroá. Vícuc přinese krátce po půl třetí. Tady je Honza Benešovský a se mnou Marek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Rádio Impuls. Marek ztracený, potom Ariem nebo Banket na Impulsu.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulsu.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední program pokračuje, za chvilku další parádní písničky, ovšem teď poprosím o lokalizaci kolegu Petra Berku, který vás nasměruje pro odměny. Petře.
1: Ahoj. A dobré odpoledne všem na Impulzu. Dnešní cíl a má zastávka pro odměny je na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. Je to 44. kilometr, konkrétně se jedná o čerpačku OMV Siřejovice. Od této chvíle tu čekám 30 minut na vás spolu s odměnami, které budete moci prohrádnout osobně rukama v našem černém pytli, ale musíte být u mě jako první. Taková jsou pravidla a odměny jsou jasně dané a stále stejně lákavé. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc zdarma a další a další. Více jak 10 odměn bude na vás čekat půl hodiny na čerpačce OMV v Siřejovicích na 44. kilometru ve směru na Ústí. Tak se zastavte. Mě a naše auto určitě poznáte, jen je důležité mít ověřenou aplikaci MyStation. Tak co, už jedete? Honzo, díky a ozvu se, jak to dopadlo za půl hodiny.
0: Bezvá, těšíme se.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme na to. Kvůli zúžení se ucpává trasa Praha-Tábor mezi Voticemi a Milíčínem. Směrem od Prahy měří kolona v tuto chvíli kolem 5 kilometrů. V protisměru má fronta 2 kilometry. Další kolony sledujeme na D1 u Brna směrem z Prahy na Vyškov. Hodně se to štosuje na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Kolona v obou směrech. Ostatně k tomu tady máme postřeh od jednoho z našich parťáků. Jsme moc rádi, že jste se ozval, tak jak to vypadá.
2: Ahoj, Impulzáci, tady posluchač Míra. Dopravní info, 35 Turnov, Liberec. Momentální zdržení tak na 10 minut, ale čím bude pozdější odpoledne, tím to bude ještě horší. Všichni jedu na víkend zase na hory, tak zatím, čaves.
1: Děkujeme, tak to má vypadat, vážíme se spolupráce a ještě tady máme jednu věc, po nehodě pořád vázne doprava na obchvatu Slaného na silnici 7 obousměrně. Tak to je další inspirace, všechno jsou to vlastně tipy pro vás, hozené rukavice, ozvěte se z terénu do vysílání Impulzu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku naskočí kapela Mirai v písni Summer Love. Pátek odpoledne taky dnes budeme hledat osmnáctky a osmnáctníky bývalé. Pořad, když nám bylo 18, stojí na tom, že vždycky vyhlásíme nějaký rok a pokud vám v něm v tom roce bylo 18, tak se vás to týká. Můžete vstoupit do vysílání. Zajímají nás zážitky, pocity z té doby, co jste dělali, čím jste se bavili, co jste jedli, co jste pili, na co jste chodili do kina a tak dále a tak dále. Prostě, když nám bylo 18. Dnes po 15. hodině u Renaty a Petra na Impulzu.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, teď máme docela dobré zprávy. I ve stáří můžeme mít paměť jako slonové. Pokročilejší věk totiž automaticky neznamená, že budeme čím dál víc zapomínat.
1: Svět kolem nás.
0: Pozorňuje na to aktuální vydání magazínu Téma. Problematika zaujala naši reportérku Martinu Kroa. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Trenér paměťových technik Jakub Pok v rozhovoru pro časopis Téma vysvětluje, že s věkem se sice paměť lehce zpomaluje, ale výrazně se nehorší. Lidé, kteří během života méně zapojují mozek do náročnějších činností, mají podle Poka vyšší pravděpodobnost rozvoje demence ve stáří. A to víc než ti, kteří ho právě dlouhodobě trénují. Čím víc tedy mozek zatěžuje,

0: tím déle vydržíme mentálně v dobré kondici.
1: Pomáhají seniorům třeba oblíbené křížovky nebo sudoku?
0: Podle trenéra paměti Poka luštění samo o sobě nestačí. Určitě mozku prospívá, ale nepřináší klíčovou část a to je ukládání něčeho nového do naší paměti. Prevenci proti demenci tvoří soubor chování, mezi které patří hlavně právě trénink mozku, ale také pohyb, optimismus, klidná mysl, sociální kontakty a zdravý životní styl bez stresu. Přiměřená zátěž paměti prospívá a přemýšlením se neopotřebuje. Ani kapacita mozku není pevně daná a jen je potřeba umět s pamětí dobře pracovat.
1: No tak mi, Martino, poraď, co bych měl jako stárnoucí muž dělat, abych se udržel fyzicky i mentálně aktivní co nejdéle?
0: Základním pilířem je pohyb, protože pomáhá okysličovat mozek a další klíčovou prevencí proti neduhům ve stáří je učení. A třetí je samozřejmě kvalitní spánek, který potřebujeme ke kódování, třídění a ukládání do dlouhodobé paměti.
1: Tak ti děkuji, Martina Kroa. Více o paměti a pozornosti se dočtete v magazínu Téma, které je právě na stáncích. Tak se mi hezky naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku na silnice vidíme kolony mimo jiné na pražské jižní spojce nebo mezi Benešovem a Táborem, podrobnosti v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Hromadná nehoda komplikuje provoz na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. Podobná bouračka překáží na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. I tady se připravte na zdržení v obou směrech. Nehoda osobáku s autobusem komplikuje provoz na trase z Vysokého Mýta do Litomyšle u Cerekvice nad Loučnou. Hodně ucpané jsou oba směry. V Praze na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu u sjezdu na Spořilov došlo k nehodě. Přerušovaná kolona se táhne od Štěrbohol. V protisměru je kolona na jižní spojce mezi sjezdem na Krč a Barandovským mostem. Tradičně vázne provoz na pražském okruhu směrem z Ruzyňského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. A na trase z Benešova do Tábora je 5-kilometrová kolona mezi Voticemi a Miličínem. V protisměru má něco přes 3 kilometry. Z Global Assistance Marek.
0: Všechno se stále vyvíjí, takže už je to možná zase malinko jinak. Budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Petr a Renata už jsou tady, dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne.
6: Hezké páteční odpoledne.
0: Tady mám ještě takový nedoraz, tak jsem rád, ale že jste tady, můžeme to udělat možná spolu.
6: To dorazíme.
0: Jezdíme s úsměvem, musíme to dorazit, jak správně říkáš. Protože Petr Berka nám teď chce říct, jak to dnes dopadlo. Já jsem na to zvědav, halo, halo.
7: Zdravím všechny na vlnách Rádia Impuls. Hlásím se z čerpačky OM Pau na dálnici D8 ve směru na Ústí u obce Siřejovice. Právě tady jsem přijel za vámi s odměnami pro zodpovědné řidiče a právě tady jsme se zase, Honzo, nedočkali té hlavní odměny tankování na ruch zdarma. Nebylo to dokonce ani tankování na měsíc zdarma, bylo to rovných 1000 bodů do aplikace MyStation. Posluchač Dalibor jel akorát kolem a říkal: sakra, vždyť Siřejovice jsou přede mnou, tak zastavil a byl první a taky tudíž tahal odměnu. Byli tu i další posluchači, i přesto, že přijali o něco díl než Dalibor, tak to vzali s úsměvem a dostali od Rádia Impuls maličkost a já děkuji, že jste přijeli. Díky všem. Další výjezd z projektu Jezdíme s úsměvem zase příští týden, tak šťastnou cestu a večer po 18. hodině si poslechněte Dalibora ve vysílání Rádia Impuls. Tak klidný a bezpečný víkend všem.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Mimochodem taky si poslechněte Dalibora Jandu. Za chvilku tady máme písničku. Padá hvězda, to nám hezky vyšlo. No tak to si můžeme odfajfknout, takzvaně. A co vy?
5: Splněno. Tak my splněno ještě nemáme, ale před námi je krásný rok 2005. Budeme hledat 18-leté z roku 2005. Všem matematikům pomůžu, protože ti 18-letí z roku 2005 mají letos nebo jim bude 39. Na ty se těšíme a na jejich příběhy.
6: To nebude hluboké vzpomínání, to bude úplně samo. Těšíme se taky. Máme ještě dneska sekačku, tak o to budeme hrát odpoledne po 16. hodině, takže poslouchejte Impuls.
0: Mějte se hezky, krásný víkend, ahoj.
5: Taky, ahoj.

0: Páteční odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy, jsou tady co nevidět, je tady problém předvíkendový na dráze. Víc ve zprávách, kabátě a šaman hned potom. No a Renča ví, jak bude venku.
1: Sobota bude zpočátku slunečná, odpoledne se objeví více mraků a sem tam sprchne. Teploměr ukáže 21 až 26, v tisíci metrech na horách kolem 16.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Víkend s rádiem Impuls.
4: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
3: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Provoz na koridoru v Pardubicích stojí. Vyřazené sanitky slouží silničářům. Menšík bojuje se zverevem o pařížské finále. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: V Pardubicích se zastavily vlaky. Vlak v místní části Svítkov ve směru na Prahu srazil člověka. Ten nehodu nepřežil. Mezi Pardubicemi a Přeloučí České dráhy nasadily náhradní autobusy. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Některé dálkové spoje jedou odklonem. To není jediná dnešní komplikace na železnici. Vlaky nejedou ani na Prostějovsku kvůli srážce vlaku s kamionem na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Tady se podle zprávy železnic provoz obnoví nejdřív zítra ráno. Výbuch tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě řeší policie. Exploze si vyžádala 4 zraněné, lidi jsou popálení a ve vážném až kritickém stavu. Neštěstí se stalo v jednom z bytů v bytovém domě v Dobrovského ulici. Kvůli zraněným tam letěl i vrtulník, který je přepraví nejspíš do popáleninových center. Na místě je vedle hasičů i psycholog. Policie zatím podle ČTK nemá další podrobnosti. Na úřadu vlády dnes stávkují úředníci. Téměř 60 pracovníků tak vyjadřuje nesouhlas s přesunem z úřadu vlády do některých ministerstev. Bojí se odchodu odborníků, oslabení odborného zázemí a ztráty kreditu i důvěry. Mluvčí odborové organizace Straka při úřadu vlády Ondřej Medal řekl, že rozhodnutí přesunout agendy ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí vznikly od stolu.
7: Bez respektu k odbornosti lidí, kteří na těchto tématech pracují desítky let. Lidé kvůli tomu nespí. Ne proto, že by se báli změny, ale proto, že vidí, že tato změna je nepřipravená a může napáchat škody, které už nepůjde vrátit zpět. Dnes nestávkujeme proto, že bychom nechtěli pracovat. Právě naopak, protože nám na naší práci záleží.
6: Vláda už celou záležitost bez diskuze uzavřela. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta celá záležitost po dvou týdnech skončila. ČTK řekla, že formální převod expertů a agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva uzavřela. Vyřazené sanitky slouží na Plzeňsku silničářům. Po nezbytných úpravách je využívají pracovní čety při údržbě mostů. Převážejí v nich nářadí.
8: Převod 6 15 let starých sanitek z integrovaného záchranného systému do civilního provozu nebyl jednoduchý administrativně ani technicky. Bylo například nutné odstranit polepy, demontovat modrá výstražná zařízení nebo instalovat oranžové majáky. Ale vyplatilo se a vozy díky konstrukci a vnitřnímu prostoru odpovídají potřebám mostních čet. Po celém kraji v nich teď pracovníci převážejí například motorové pily, křovinořezy i tlakové čističe. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
6: Australské úřady zabavily víc než 100 000 živých švábů. Jejich chov je v zemi zakázaný. U exotických švábů totiž experti neposoudili environmentální rizika a existuje možnost, že by mohli šířit nemoci nebo poškodit původní faunu. Hmyz pěstoval jediný chovatel, který šváby nejspíš prodával chovatelům plazů. Austrálie má přísné kontroly biologické bezpečnosti, které chrání zemědělství, zahradnictví a původní živočichy právě před zavlečením škůdců. Jakub Menšík už v Paříži bojuje o postup do finále na Roland Garros. Český tenista na centrálním dvorci hraje s Němcem Zverevem. Menšík vede 2-1 na gemi v prvním setu. O finále 4 hry pak hrají deblistky Siňaková s Townsendovou s kanadsko-brazilským párem soupeřek a v tuto chvíli vedou 1-0 na sety.
0: A když jsme u těch čísel, tak teď jsou 4 minuty po 15. hodině. S vámi odteď Petr Brží.
9: Renata Kuková i já přidám jedno číslo. Dnes budeme vzpomínat na rok 2005.
0: A taky budeme dobře hrát Kabáti a Šaman na úvod této hodiny na Impulzu. Hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: dnešní odpolední impuls 8 minut po 15. hodině a ještě před víkendem nás čeká nostalgické vzpomínání. Pravda, dneska to nebude moc hluboko.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Pojďte s námi vzpomínat. Dnes se přesuneme do roku 2005 a představte si, že jste plnoletí. To znamená, že letos vám je nebo bude 39. Kde a s kým jste v tu dobu třeba bydleli, kde jste se učili nebo už pracovali? Máte na ten rok nějakou konkrétní vzpomínku nebo příhodu? Dejte nám o ní vědět.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Takže rok 2005 pro tehdejší osmnáctky důležitá věc, protože od 1. ledna byla zrušená základní vojenská služba a armáda se stala plně profesionální. Což teda jako mohli bychom říct si hurá, ale já si myslím, že to s ohledem na současnou situaci není úplně dobře. Myslím ty dnešní generace Z a tak dále.
2: Já vím, my už jsme si zvykli, že ty potřebuješ vychovávat ty chlapáky, a to ta vojna. Nevím, jestli dělala, ale říkalo se to o ní. Nicméně v roce 2005, a to jsem chtěla říct, to si všichni budeme pamatovat, jsme zažili velkou vládní krizi kvůli kauze financování bytu. Rezignoval Stanislav Gross, tehdejší premiér, a novým premiérem se stal Jiří Paroubek.
3: Ten původ je tak křišťálově čistý, že prostě ani křišťálovější čistý být nemůže.
2: No takhle to bylo s těmi penězi, prostě křišťála. Co naděláš?
0: Není nic čistšího. Možná se i vás dotkala další událost roku 2005, na který dneska vzpomínáme. Mobilního operátora Oscar spolkl Vodafone a bylo po Oscarovi.
2: My si ten rok 2005 připomeneme i muzikou. Činasky přišly s Taváčkem.
0: No ideální na víkend. Pohoda, klídek, Taváček, jasná věc. Sarah Connor, Living to Love You.
2: Krása nesmírná.
0: Já ten hlas můžu.
2: No tak já zase můžu Daniela Landu. Protest song tehdy 2005.
4: Stavíme barikády. Viníme ostatní.
0: Klasický Daniel Landa zní do dneška ve vysílání Impulzu. A teď ho máme jako ukázku.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Tak co vy, dejte nám vědět, jaké to bylo, pokud vám v roce 2005 bylo 18. Ale i vy ostatní, co si z toho roku pamatujete, je to poměrně nedávno, takže vzpomínky budou relativně čerstvé, nebudou hodně zasunuté hluboko ve vašem mozku. Vaše příběhy čekáme na našem WhatsAppu 605 222 007. Buď to napište, anebo normálně zmačkněte symbol toho mikrofonku a ten příběh nám namluvte, budeme za to rádi.
2: No, aby se vám líp vzpomínalo, tak si dáme další hit toho roku 2005. Byla to Madonna, a která písnička?
0: Hang up, jdeme na to.

0: Impuls, za chvíli Xindl X a Puberťák a vaše další vzpomínání na rok 2005. Ale sledujeme i páteční silnice, nehoda komplikuje provoz na trase Vysoké Mýto Litomyšl a krokem to jede i na D1, doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: S vámi na silnicích a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda komplikuje provoz na trase mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice. Kolona je tady v obou směrech. Krokem to jede na D1 u Brna směrem na Vyškov nebo taky za Humpolcem směr Praha. Několika kilometrová šňůra je na tahu Liberec-Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou. Zácpa je tady z obou stran. Další kolony sledujeme na ústecké D8 za exitem 29 směrem na Prahu nebo taky na silnici číslo 7 u Slaného směr Chomutov. Kvůli nehodě je zasekaná i D6 za sjezdem číslo 7 směrem z Prahy na Karlovy Vary. Pražský okruh se ucpává typicky mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. A Praha, jižní spojka, tady sledujeme spousty kolon napříč hlavním městem. Páteční odpolední a asi i odjezdová špička na víkend. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Xindlem X.

0: Odpolední impuls a další část teleportu přenosu do roku 2005. Vám 18, možná víc, možná míň.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: A tady jsou vaše vzpomínky, které nám píšete na WhatsApp. Klára z Litomyšle tehdy měla před maturitou, učila se do noci, pila litry instantní kávy 3 v 1 a pamatuje si, že v kazeťáku jí dokola hrálo album Anety Langerové, která rok předtím vyhrála první Superstar.
0: Honza z Ostravy v roce 2005 strávil celé léto brigádou v tiskárně, aby se mohl koupit vysněnou MP3, přehrávače s kapacitou 512 MB, to zní úsměvně dneska zpětně, jak píše, vyšlo se na něj sice jenom asi 5 alb v bídné kvalitě, ale cítil jsem se jako král.
2: Tomu docela rozumím v té době. Lenka v tom roce 2005 nastoupila na učňovský obor kuchař číšník a poprvé zažila internát. Jedna kámoška se rok předtím s ní prý vsadila, že ji na učňáku naučí kouřit. Lenka dodává, škoda, že jsem sásku nepřijela, doteď nekouřím.
0: Super. Vzpomínáme na rok 2005. Tehdy se u nás do kina chodilo nejvíc na romantickou komedii podle Michala Vývega Román pro ženy. Režíroval Filip Renč a skvělí v ní byli Marek Vašut, Zuzana Kanoc nebo Simona Stašová.
3: Přiletím domů a koupelně najdu pažouta.
4: Já ho miluju, mami.
3: Gratuluju.
4: Co pak to nedokážeš pochopit?
3: Vzhledem k mým zkušenostem?
4: Ne. Mami, vždyť je to 20 let.
5: Dovol, abych ti představila svého přítele Olivera. Olivere, tohle je moje máma.
6: Ahoj, ano.
4: Mám vás ráda. Oba.
3: No tak to je skvělý. To úplně mění situaci.
7: Dobrý den, co vám mohu nabídnout?
3: Máte diazepam.
0: Je to román pro ženy, ale já jsem si přiznal, já tohle miluju, takže román pro ženy mám na DVDčku a už je značně ošoupané, protože na to koukám furt dokola.
2: I Filip Renč říká, že sice román pro ženy, ale že muži to mají rádi, takže úplně zapadáš do té škatulky, přesně
0: super.
2: Tak.
0: Vaše vzpomínky na rok 2005 napište nebo namluvte na naší WhatsAppovku 605 222 007.
1: Když nám bylo 18.

0: Pod ním plus za chvíli dokončíme vzpomínání s vámi na rok 2005 a taky máme bezvadnou muziku No Name živě z klubu Doupě v roce 2019 a jejich žily, tak jdeme na to.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: za chvilku další celá píseň z roku 2005, na který dneska vzpomínáme.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: My jsme vyzvali i vás, abyste se podělili s vašimi příběhy a vzpomínkami na ten rok 2005. Ozvala se Hanka. V tom roce jsem pracovala jako sestra na posádkové ošetřovně v Rakovníku. Připomněli jste mi konec základňáku. Vzpomínali jsme na to, že skončila základní vojenská služba, ta povinná. Jinak rok 2005 byl pro Hanku zásadní. Koupili jsme naši milovanou chatičku na Křivoklátsku u Berounky.
0: No a na chatice určitě krásně. Petra vzpomíná, v 18 letech v roce 2005 jsem znamenáním udělala zkoušky v učilišti a zároveň otěhotněla dceři, je dneska 20 a před rokem odmaturovala. No, to je koloběh života.
2: Teď mě to úplně napadlo, jak se to točí a je to tak. Ozval se i Vlasta s bratrem v roce 2005, slavil 25. narozeniny. Byl jsem ještě tak nějak single, takže jsme to slavili 3 dny. Pak přišel zlom, žena a děti, ale rád na ten věk vzpomínám.
0: Marek z Plzně taky píše, že tehdy udělal řidičák, od dědy dostal starou Škodu Felicii. Tu jsem si vylepšil, namontoval jsem na ní po domácku vyrobené křídlo a vyměnil řadicí páku. Místo té normální hlavice jsem měl tehdy průhlednou s pavoukem uvnitř. Jo, to tehdy frčelo taky, vzpomínám si. Tak a ještě se přidržíme v tom roce, protože i v roce 2005 vznikala v Česku bezvadná muzika. No a Petr Muk přišel s písní Láska, ta nebezpečná věc.
2: Krásná je.
0: Dáme si ji.
1: Když nám bylo 18.

0: Rose a za chvíli další muzika třeba v podání Roxette a nebo Michala Hrůzy, Bílá velryba. Chystá se i další dopravní speciál s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Rýdlem. Sledujeme i aktuální silnice. Hromadná nehoda je teď na trase z Liberce do Turnova a další dopravní problémy třeba i kolem hlavního města. Doprava 007 je tady za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda stále překáží na trase z Liberce do Turnova u Hodkovec nad Mohelkou. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. Profíci z Global Assistance hlásí, že obousměrně je ucpaná silnice 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí před Cerekvicí nad Loučnou, a to kvůli nehodě osobního auta s autobusem. Na D11 na 10. kilometru ve směru do Hradce Králové se zrazily dva osobáky, začíná se tady tvořit kolona. Hromadnou nehodu došetřuje policie na obchvatu Slaného ve směru z Prahy do Chomutova. Kolona už měří přes 4 kilometry a v protisměru už se rozjela. Více než 2-kilometrová šňůra je na D1 ve směru do Prahy před omezením na 81. kilometru u Kuberovic. Na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte mezi kilometry 188 a 196, a to v obou směrech. Ucpané jsou teď příjezdy do Náchoda z obou směrů mezi Hradcem Králové a Polskem. Na Pražském okruhu směrem z ruzyňského letiště na D1 je kolona mezi Zličínem a Ořechem. V opačném směru vázne provoz mezi Lhokovským tunelem a Ořechem. A přímo v Praze to popojíždí zejména na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy, a taky v protisměru se zdržíte mezi Štěrboholy a sjezdem na Strašnice. Cokoliv přidejte i vy do páteční dopravy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou páteční cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: páteční odpoledne a za chvíli další bezvadná česká muzika. Michal Hrůza a Bílá velryba. Posloucháte Impuls, kdo to zase se vloupává do studia? No jo, Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
1: Dobrý den.
0: Takové to bylo pěkné vysílání a teď tohle.
1: No, tak to navážu. Takový to mohl být pěkný víkend.
0: No ale co pak?
1: A na sobotu byla naplánovaná údržba tunelů na Pražském okruhu.
0: Tak to znamená, že v hlavním městě dopravní Saigon doslova.
1: No, tak trošku ano, ale je to nutné, každý rok.
0: No a tunely jsou ve špatném technickém stavu, že potřebují opravit.
1: No, nepotřebují opravit, potřebují údržbu a to je rozdíl. Naopak, české dálniční tunely patří mezi nejbezpečnější v Evropě.
0: Fakt? Čím to?
1: No jako fakt. Máme tam totiž systémy, které dokáží okamžitě rozeznat. Ale bouračku, požár, zakouření, nadrozměrný náklad, chodce, jízdu proti směru, spadlý náklad.
0: No a když se tohle stane, co se pak děje?
1: Spouští se automaticky nouzová sekvence, to znamená poplach policii, hasičům, vyjíždí naše asistence, případně odstavová technika.
0: Tak kvůli servisu a testování jeden půl den o víkendu budeme asi tolerovat.
1: Jasně, je to kvůli bezpečnosti vás, řidičů.
0: Skvěle, děkujeme. Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
1: Krásné léto.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plus, 3 minuty před 16. hodinou, páteční odjezdová špička na víkend a sype se to i na dráze, krom jiného. Více ve zprávách, které přinese za chvilku Jiřina Součková, hned potom třeba Eva Farná a Boží Mlejny. A když jsem tak zmínil víkend, tak nejenom mě zajisté Renčo začíná zajímat, jak bude.
1: Docela dobrá zpráva, že sobota začne slunečnou oblohou, odpoledne se sice objeví víc mraku, ale sprchne jenom sem tam. Teploměr ukáže docela příjemných 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková. MiG-21 Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
5: Lemur z ostravské Zoo je stále na útěku. Nehoda v Sasku zastavila vlaky mezi Prahou a Drážďany. Menšík v souboji se Zverevem ztratil první set. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Lemur z ostravské Zoo je stále na útěku. Ze své expozice se vydal na cestu neznámo kam ve středu. Jde o samce, kterého do Ostravy nedávno přivezli. Prozatím se tady zabydloval a seznamoval s ostatními zvířaty. Mluvčí ostravské Zoo Šárka Nováková řekla, že lemuři umí velmi obratně šplhat v korunách stromů, kde se pak schovávají.
7: Pokud ho někdo uvidí třeba na stromě, tak ať nám zavolá do zoologické zahrady, případně pokud by třeba zašel nebo běhl do nějakého prostoru, tak jej zavřít, nechat ho tam být, toho lemura, a zavolat a my už si pro něj přijedeme a bezpečně ho odchytíme.
5: Lidé se nemají pokoušet lemura chytit, sahat na něj nebo ho krmit, umí nepříjemně pokousat. Teď už dnes už třetí komplikace na železnici. Kvůli nehodě mezi Saskou Pirnou a českou hranicí se zastavily vlaky na trati spojující Prahu s Drážďany. Vlak srazil člověka v kolejišti, chystá se evakuace cestujících. Přímo na našem území pak stojí doprava v Pardubicích. I tady je důvodem sražení člověka vlakem. Mezi Pardubicemi a Přeloučí jezdí náhradní autobusy. Provoz je tady přerušený jak v dálkové, tak regionální dopravě. No a do Třetice vlaky nejedou na Prostějovsku. Kvůli srážce vlaku s kamionem na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Tady se podle zprávy železnic provoz obnoví nejdříve zítra ráno. Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě řeší policie. Exploze si nakonec vyžádala jednoho zraněného a ne čtyři, jak původně uváděla ČTK. Prvotní informaci měli záchranáři odvolajícího. Neštěstí se stalo v Dobrovského ulici, kde jsou nízké starší řadovky. Hasiči objekt odvětrávají a povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc. Vysoké Tatry startují letní sezónu. Hotely i chalupy hlásí zvýšený zájem o letní pobyty. Slovenské velehory nejvíc táhnou domácí turisty. Za nimi jsou Poláci a tradičně Češi.
8: Některé hotely hlásí o 40% viac rezervovaných pobytov v porovnaní s vlaňajškom. Letná sezóna má však odlišnú štruktúru návštevnosti než zimná. Je viac ovplyvnená počasím, dĺžkou pobytov a rozhodovaním sa na poslednú chvíľu. Tatry sa tešia aj z návratu a rastu zahraničných turistov. Poliaci už mierne predbehli Čechov. Badateľný je vyšší záujem Maďarov, Nemcov, Britov a návštevníkov z pobaltských krajín. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Poprad.
5: Jakub Menšík v Paříži bojuje o postup do finále na Roland Garros. Český tenista už na centrálním dvorci hraje s Němcem Zverevem. Menšík první set prohrál a ve druhém v tuto chvíli prohrává 1-3. Za to Kateřina Siňaková má vítězství v kapse. Na Roland Garros si zahraje o čtvrtý titul ve čtyřhře. S Townsendovou porazili v semifinále pár Dabrovská Stefaniová hladce 6-0 a 6-1. Finále je v Paříži na programu v neděli. Desítky lidí přišly ke vstupenkám na světový šampionát ve fotbale zadarmo. Fotbalová federace se přiznala, že šlo o chybu na jejím webu. FIFA majitele lístku už vyzvala, aby peníze doplatili. O technické závadě informovala jako první Sky News. Federace ji až teď potvrdila agentuře DPA. Turnaj pak začne příští týden ve čtvrtek na Azteckém stadionu zápasem domácího Mexika proti JAR.
9: To byly zprávy s Jiřinkou Součkovou. 4:40, tedy 16 hodin 4 minuty právě teď. S vámi i nadále Petr Brží.
10: A Renata Kuková, máme pro vás i dnes benzínovou sekačku, o kterou si za chvíli zahrajeme.
9: A teď Eva Farná, Boží mlejny, krásné páteční odpoledne s Impulzem.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dopolední impuls, 3 minuty před 4:15 a do studia přispěchala Jiřina Součková.
1: Dřív než ostatní.
2: Posádka ISS se musela ukrýt v lodích a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se snaží opravit únik vzduchu. Víc o kosmickém dramatu ve zprávách v celou.
0: Dál to budeme sledovat. Další muzika na impulzu Eláni, Znova sama dotkni, a koukáme i na silnice. Kolony jsou na D1, problémy taky s nehodou mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
3: Díváme se taky na WhatsApp, protože za chvíli tam budeme čekat na vaše správné odpovědi na soutěžní otázku za sekačku, benzínovou sekačku Fieldman. O to totiž soutěžíme celý tento týden. Je s nastavitelnou výškou sečení, je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue!
1: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička
7: je vášnivý.
8: Na téma dětství, Zdendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
9: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
8: Ty jo, to je moje první hra na fujaru.
10: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
11: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro vás máme právě teď. Kolony sledujeme na D1 u Brna v obou směrech. Po nehodě se ucpává trasa Vysoké Mýto Litomyšl u Cerekvice nad Loučnou. Kolony jsou tady z obou stran. Obousměrnou šňůru sledujeme taky před Hodkovicemi nad Mohelkou na trase Liberec Turnov. Další kolony máme na ústecké D8 za exitem 29 směr Praha. No a taky na trase Mělník Slaný před nájezdem na D8. Zdržíte se třeba i na hradecké D11 na výjezdu z Prahy. Problémy čekejte i na pražské jižní spojce před Štěrboholi směrem na Černý most, a nebo taky v protisměru před Barandovským mostem. Doprava se vleče klasicky na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. A ještě aktuální informace. Vážná nehoda blokuje provoz na trase Benešov-Tábor mezi Voticemi a Meličínem. Doprava tady stojí v obou směrech. Páteční odpoledne v pohodě dojďte, hlavně s úsměvem a v klidu za volantem. Ze všech míst nám můžete ozvat, budeme rádi, když s námi budete vysílat dopravu. 605 222 007 to je telefon, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Elány, znova sama dotkni.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionoví.

0: Polední impuls, Petr a Renata, další bezvadná a česká muzika bude hnedka, co nevidět, volnouti Svaz českých bohémů a taky dneska pro vás něco máme. My celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení. Ta je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: Fieldman ale nabízí také ruční nářadí pro ženy. Představte si, a sem míří naše dnešní soutěžní otázka. Ptáme se, v jaké barvě se toto nářadí vyrábí. Máme tři možnosti. Buď je to za A v modré,
0: nebo za B v červené,
1: a nebo za C v růžové. Pište svoje odpovědi na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme výherce.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistroství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
4: Se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle mě.

0: k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: My jsme vám už ale taky říkali, že Fieldman nabízí ruční nářadí pro ženy a ptali jsme se v soutěžní otázce, v jaké barvě se toto nářadí vyrábí. Možnosti byly tři, buď v modré, v červené nebo v růžové. A na telefonu by měl být někdo se správnou odpovědí. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, Martina Prokešová ze Šenova. Martinko, tak v jaké barvě to nářadí od Fieldmanu pro ženy je?
2: No v růžové přece.
0: Jasně. To velké přemýšlení, co?
1: Tak ale červená by taky šla, ale růžová je růžová, že jo? To my víme, holky, že jo? Že růžová je prostě, to je ta naše holčičí barva. To je jedno, kolik nám je, jestli je nám 5 nebo 50, prostě růžová je pořád holčičí.
0: Dobře, holky, tak ale až tohle tady dokončíme, tak si trošku pogooglete. A růžová barva kdysi 100 a více let zpátky byla původně jako mužská barva.
1: Tak
0: jo?
1: Ale já neříkám, aby jsi nevzal růžový kladívko a nešel přitlouct hřebík, jo? To samozřejmě půjč si ho z mýho nářadí růžovýho, to klidně můžeš. Nicméně, Martino, aby jsme to nezamluvili, vyhráváte benzínovou sekačku od Fieldmanu.
2: Děkuju, to je krásné.
1: Bude se hodit?
2: Samozřejmě, asi před měsícem mi jedna klekla, takže se mi bude hodit.
0: Já krásně. To říkám pořád, sekačka se hodí vždycky a teď ji má i Martina Prokešová ze Šenova. Martinko, gratulujeme, plány na víkend, co budete dělat?
2: Děkuju moc. Plány na víkend zatím asi nevím. Asi dneska jdeme teda na, moje maminka má narozeniny, tak jdeme na večeři a košit zahradu.
0: No, jasně. Pak je tu ještě, jestli nemáte plán, tak je tu vždycky ten záložní plán na víkend a to je ležing a gaučing.
2: A to u mě moc nehrozí.
0: Dobrá, tedy ať budete dělat cokoliv, tak se mějte dobře a příště třeba naslyšenou, jo?
1: Pozdravujte maminku, užijte si oslavu.
2: Děkuju, nashledanou.
0: A přejeme všechno nejlepší. Tak to byla Martina Prokešová. Sekačka od Fieldmanu tady má dalšího majitele. Na příští týden zase pro vás něco nachystáme. Poslouchejte Impuls.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Polsat, za chvíli zase další česká muzika, Olympik jako za mlada. Sledujeme i silnice. Kivadlově se jezdí po nehodě na trase Benešov Tábor a hromadná nehoda je teď třeba u Hodkovice nad Mohelkou. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. A ještě pro vás máme jednu úžasnou adresu, jedno úžasné místo a adresa je www.impuls.cz.
1: Jo, to je krásné místo. Takhle, opravdu je krásné, protože my máme nový web. Jestli jste ho ještě neviděli, tak na něho mrkněte, to je přesně ta adresa, na kterou se máte podívat. Kdo zrovna vysílá, se tam dočtete, co právě teď hraje, jaké soutěže běží ve vysílání i na sociálních sítích, nebo ty nejlepší momenty z našeho vysílání, to všechno najdete právě na našem novém webu impuls.cz.
0: Můžete se připojit do milionových kolegů, přihlásit se do hry Halo tady Impulzovi. No a jak Renča říkala, že zjistíte, kdo právě vysílá, tak tam třeba uvidíte, jak Renata Kuková vypadá.
1: Jo, takhle.
0: Teď bude nápor na ty stránky.
1: Je, tak kdybyste chtěli vidět, jak vypadá, ano, tak se na vás těším na webu. No, tak kdybyste tam náhodou chtěli vidět i Petra Brožíka, tak ho tam najdete taky. Nevím, proč se jako schoval za mě.
0: Super, tak všichni jsou zvědaví na dámy, samozřejmě, co na mě.
1: Fakt jo, no. A co ty ženský, co tě poslouchají a vlastně zamilovali se do toho hlasu.
0: No jistě, to je vlastně pravda, tak www.impuls.cz, běžte tam hned. Možná jsem blázen, ale čekám dál,
2: není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahoj, ty impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
7: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A už pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního auta s nákladním už projedete aspoň Kivadlově na trase z Benešova do Tábora před Miličínem. Přesto se připravte na zdržení v dlouhých kolonách v obou směrech, zejména směrem na Tábor. Na D10 směrem z Prahy do Liberce na 40,5 kilometru u Mladé Boleslavy se srazilo 5 osobních aut. Jak hlásí profíci z Global Assistance, kolona tady měří přes 4 kilometry. Další hromadná nehoda překáží na trase z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou. Postojíte si tady v obou směrech. Více jak 2 kilometry má kolona na ústecké D8 za exitem 29 směr Praha. Tradičně vázne provoz na Pražském okruhu směrem z ruzinského letiště do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Přímo v Praze si postojíte na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. A bouralo se taky na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu před sjezdem na Dolní Počernice. Do kolony vjedete před sjezdem na Běchovice. Teď to vrcholí ta páteční odjezdová špička. Pevné nervy, hlavně ať se nic dalšího nesemele. Do dopravy se můžete zapojit taky. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce za 109 korun. A to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV MyStation.

0: Páteční odpolední impuls 4 minuty před 17. hodinou. Před námi jsou zprávy, které připravuje Jiřinka Součková. Kromě veškerého toho dění teď před víkendem, tak sledujeme i tu dramatickou vesmírnou odiseu. Co se děje na vesmírné stanici a že jde o život, asi možná, tak to se dozvíte za pár okamžiků ve zprávách. Potom třeba divoký byl a čmelák. No a víkend před námi, pojďme si říct, co nás čeká.
1: Já si myslím, že to bude docela v pohodě. Sobota, zpočátku slunečná, odpoledne se nějaké mraky objeví, sem tam i svrchne, ale teploty na pohodu 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. V neděli to bude podobné s tím, že přeháňky budou hlavně na severu a severovýchodě území. Nejvyšší denní teploty budou v neděli 19 až 24. Na jižní Moravě bude teplej kolem 26 stupňů.
0: Tak počasí, jak říkala Renča, na pohodu. Kromě toho po očku sledujeme i tenis a před chvílí tady jsem slyšel, když si koukala výsledky, říkal, no hele, tak jako...
1: No, vypadá to taky na pohodu, po tom, co prohrál Jakub Menčík v semifinále Roland Garros 5-7 2-6 prohrával, tak se vzepěl v tom třetím setu, to otočil, 6-3 ho vyhrál, takže 1-2 a pořád je ve hře nad Alexandrem Zverevem.
0: Dále je to rozdané a i tohle dál sledujeme.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
4: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Vysoká škola finanční a správní je moderní soukromou univerzitou s významným mezinárodním rozměrem a nabídkou atraktivních studijních programů. Zájemci o studium si mohou vybrat mezi akademicky i profesně akreditovanými studijními programy. Generujeme vzdělané praktiky, sebevědomé, kriticky uvažující, kreativní, schopné řešit problémy a kombinovat znalostní kapitál teoretického vědění s terénem praktických dovedností v různých oblastech vzdělávání. Například kriminalistice, bezpečnostně právních studií, marketingové komunikaci, ekonomice a managementu, financích nebo aplikované informatice. Víme, co je důležité pro praxi. Schopnost učit se novým věcem, být flexibilní, adaptabilní, kritický a odvážný. Kombinovat fantazii, kreativitu a exaktnost. Na vysoké škole finanční a správní můžete rozvíjet mentální kapacity, budovat znalostní a sociální kapitál, posilovat psychologickou rezilienci a v neposlední řadě prožívat radost z poznání. Těšíme se na vás.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Na vesmírné stanici uniká kyslík. Mezi českou hranici a Drážďany se vrátily vlaky. Menčík se Zverevem hraje o pařížské finále. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Ve vesmíru se odehrává drama. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice má pokyn vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je ukotvená u stanice. Mají si obléknout skafandry pro případ, že by se museli nouzově evakuovat. Ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit zhoršující se únik vzduchu v ruské části orbitálního komplexu. Podle Reuters to oznámila NASA. Experti doufali, že dlouhodobý problém, který se objevil už před 2 lety, vyřešili začátkem letošního roku. To úniky vzduchu byly relativně malé. Podle vysokého představitele NASA se ale v pondělí zvýšily z 1 libry vzduchu za den na 2 libry. Teď krátce dobrá zpráva ze železnice na trať mezi českou hranicí a na trati mezi českou hranicí a Drážďany se po nehodě rozjeli vlaky a obnovil se tady provoz. Cestující v Ústí nad Labem začali jezdit na unikátní trolejbusové trati. V ulici Výstupní nedaleko horního vstupu do tamní zoo totiž dopravní podnik zadrátoval pouze trasu do strmého kopce. V opačném směru si musí trolejbusy vystačit s baterkami.
11: Ještě před lety by taková jednosměrná trať nevznikla. Takzvané parciální trolejbusy totiž začínají do světa hromadné dopravy pronikat až v posledních letech. Do detailu nám to vysvětlil jeden z řidičů ústeckého dopravního podniku.
12: Když jedete z Dobětic z kopce, tak jedete na baterie. Díky brzdění se dobíjejí. Není tam žádný problém, když to do kopce, jste na trolejích, sběrače jsou nahozený a bere to proud.
11: Naftové krátké autobusy tak ve strmém kopci ve Výstupní ulici nahradili moderní kloubové trolejbusy na elektřinu. Cestující ale rozdíl prakticky neřeší.
13: Poznáte rozdíl mezi autobusem a trolejbusem?
14: Jedná to sem. Jedu takovým autobusem, přijede co nejdřív.
15: Ten trolejbus, tam je lepší vzduch, je to větší, ale to je všechno asi. Člověk je rád, že vůbec něco jezdí.
16: Mně je to jedno, hlavně když mě to odveze.
11: Jednu výhodu ale trolejbusy mají, místo dunivých hlasitých motorů na fosilní paliva. Budou ve Výstupní slyšet jen násobně tiší elektromotory. Michael Ransdorf, Radio Impuls, Ústí nad Labem.
10: Estetická medicína zažívá boom. Ročně se provádí zhruba 35 milionů výkonů. S tím jsou ale spojená rizika a komplikace, kterých odborníci vídají čím dál víc. Předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler nám řekl, ať se lidé hlavně ptají, kdo jim zákrok bude dělat.
17: To znamená, jakou má kvalifikaci, atestaci. Existuje registr zdravotnických pracovníků, tak se dopředu podívejte, z čeho ten člověk má atestaci. Je registr poskytovatelů zdravotnických, takže jestli je ten doktor tam vlastně trvale dělá a tak dále. A nebuďte ostýchaví, být drzí a ptejte se, kolik toho děláte, jak často to děláte. Druhá věc, jako vždycky, je nebezpečný, když někdo mluví hodně o slevách, když vás nutí do toho výkonu hned teď.
10: Odborníci vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel stanovujících, co je estetická medicína a kdo ji smí vykonávat. Jakub Menčík v Paříži bojuje o postup do finále na Roland Garros. Český tenista na centrálním dvorci hraje s Němcem Zverevem. Menčík snížil ztrátu na 1-2 na sety a hraje se čtvrtý set. To Kateřina Siňaková s parťačkou Tancendovou už mají vítězství v kapse. Na Roland Garros si zahrají o čtvrtý titul ve čtyřhře. Finále je v Paříži na programu v neděli. A ještě bleskově pohled na vodu. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila na světovém poháru v Troji jako nejlepší z domácích slalomářek 10. Vyhrála australská hvězda Jessica Fox.
0: A teď 4 minuty po 17. jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. S vámi i nadále Petr Brožník.
18: Samozřejmě budeme i dál sledovat snažení našeho Kuby Menčíka proti Alexandru Zverevovi.
0: A teď už divoký byl a čpelák na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: páteční odpolední impuls, 3 minuty před 17:45, za chvíli Pavol Habera, Láska necestuj tým vlakom, no možná mi se to dneska hodilo, jet vlakem, protože silnice jsou skutečně výživné, kvůli nehodě teď je zasekaná například D10 před Mladou Boleslaví. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty, ale kromě toho tady společně hlavně expert, náš největší sportovní, moje kolegyně Renča, sleduje semifinále Grand Slamu Roland Garros v Paříži a hlavně Jakuba Menšíka.
1: Tak jasně, že fandíme, držíme pěsti našemu Jakubovi Menšíkovi v bitvě s Němcem Alexandrem Zverevem. Jde o hodně, jde o finále Grand Slamu. No, zatímco první dva sety Menšík prohrál 5-7-2-6, tak nám udělal radost v tom třetím setu, kdy se zlepšil, vzepjal, soupeře přehrál 6-3 a vrátil se tady znovu do hry. Bohužel čtvrtá sada, ta už je zase pevně v rukou Zvereva, Menšík prohrává 0-3 a je to ten rozhodující v případě Zvereva set, pokud by ho vyhrál, tak hraje se na 3 vítězné sety, tak by pak finále přišlo tady německému tenistovi. No tak co k tomu říct? Takhle, Kuba Menšík, 20-letý borec, frajer jako blázen, já si myslím, že to má ještě všechno před sebou, nehážu flintu do žita, to neříkám. Jenom chci říct, že ve světovém žebříčku je 27., kdežto Zverev je světová trojka a ku podivu ještě nemá žádný Grand Slam. Moc by ho v Paříži chtěl.
0: To se nedivím, jako Menšík je po tom dnešním zápase prohraném, tak postoupí ve světovém žebříčku, dá se očekávat, ale je to pro něj zahřívačka, jak se říkala, 20-letý borec, no tak ten to ještě nazbírá.
1: Přesně tak.
0: To budeme mít ještě spoustu možností se radovat. Krásné odpoledne.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: I teď víme, co potřebujete, a jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je zasekaná D10 před Mladou Boleslaví mezi exity 33 a 41 směrem z Prahy na Liberec. Víc jak kilometr měří kolona na tahu z Liberce do Mladé Boleslavy mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Kvůli zúžení místy vázne doprava na ústecké D8 mezi exity 29 a 18 směr Praha. 6-kilometrová šňůra se sune na trase z Benešova na Tábor mezi Voticemi a Melíčínem. Důvodem je nehoda na silnici číslo 3. Další kolony sledujeme na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice, nebo taky na výpadovce z Prahy na Strakonice za Zbraslaví. A více jak 4 kilometry má kolona na Pražské jižní spojce mezi Spořilovem a Štěrboholy na trase Smíchov Černý most. Dopravu s námi můžete vysílat, budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo je tady i naše žlutá mobilní aplikace se 4A, kam to můžete krásně namluvit a kterou zajisté už máte všichni ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: odpolední impuls 4 minuty před půl šestou. Za chvíli zase skočíme k české muzice. Budou Jeleni, Touha a Pláč. Zase přijde čas i pro naše radostné velvyslance. Dneska to byla Martinka Kroas. Zajímala se o to, jak si představujete strávit ideální večer. A to je otázka na Renatu Kukovou.
1: Tak já mám asi tak jako dvě polohy. Někdy jsem ráda sama a to je taky krásný večer, když je klid a prostě jsem sama, jo, nikdo není třeba doma. Ale z toho já zase potřebuju tu společnost, kamarádi, kamarádky, akce, různě je to. Mám to obojí.
0: Já jsem teď četl takovou myšlenku, že to, že skončili ti telecí léta, myslím obecně, poznáš tak, že místo nějaké páteční nebo sobotní party vezmeš za povděk čerstvě povlečenou postelí, ulehnutí, vypnutí budíků a spinkání.
1: No, tak vidíš, jsem tam, telecí léta mám za sebou. Jak seš na tom ty?
0: Já tak půl na půl, no, jak kdy?
1: No jo, kdy? Puberťák ještě náš tady, Péťa.
0: Tak a co vy? To se dozvíme už za chvilku.
2: Rád bych vám představil některé studijní programy, které nabízíme na naší univerzitě, Vysoké škole finanční a správní. Jsou to programy ekonomika a management a marketingová komunikace, přičemž oba tyto programy nabízíme i v anglickém jazyce. Dále je to například program finance, aplikovaná informatika, kriminalistika a forenzní disciplíny, bezpečnostně právní studia a program právo v podnikání. Všechny přednášky pro vás streamujeme, nahráváme a ukládáme do informačního systému tak, aby k ním studenti měli kdykoliv přístup. A to nám dává velkou konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým školám. Kromě studia vám nabízíme i naše kampusy. Velmi komfortní, pohodlné ubytování v centru Prahy. Neváhejte příliš dlouho, protože ti z vás, kteří přijdou a podají svoji přihlášku včas, dostanou slevu Early Bird a navíc si zajistí místo v našich studijních programech vzhledem k jejich omezené kapacitě. Těšíme se na vás.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, za chvíli zase česká muzika, Impuls věc Krabička, tam Petr Kotval se Standou Hloškem a jejich Bantam, nebo Bentem, jak tam zpívají, že určitě Bentem. Tak to bude už za chviličku, poslouchejte dál naše vysílání.
1: Rádio Impuls, radost ze života.
2: No, protože se nám přiblížil víkend, tak i naši experti na radost, konkrétně Martina Krova, zamířili tímhletím směrem, protože se

0: páteční odpolední impuls. Další muzika za chvíli. Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, na to určitě počkejte. No a sledujeme i silnice. Nehoda 5 aut je aktuálně na D10. Postojíte si i za Libercem směrem na Trutnov. A nehodu máme hlášenou taky na ústecké D8. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Dnes jste s námi mohli hrát ve hře Halo tady Impulzovi a být součástí hry, ve které můžete vyhrát až 100 000 korun. Jenže to musíte udělat několik věcí, být přihlášení, musíte znát heslo, říct ve správnou dobu to heslo. No a dneska se tak nestalo, protože posluchačka Jana sice zvedla telefon, ale neřekla halo tady Impulzovi.
0: No to je tak, když už se vydáš na tu cestu a neuděláš ten poslední krůček, to znamená, že se přihlásíš, že ti máš to štěstí, že ti zavolají a ty zvedneš telefon a řekneš dobrý den, dobré ráno, nebo jenom no.
1: No tak víš, jak je to, když tě někdo probudí, kdo ví, kolik hodin je, ty ještě máš půlnoc a najednou si máš vzpomenout, že máš říct halo tady Impulzovi, no tak leckdo řekne, co?
0: To je potřeba mít na cvičení, ať vás vzbudí třeba o půlnoci, první, co řeknu, halo tady Impulzovi. Takhle předně se přihlaste do té naší hry, buď v naší žluté mobilní aplikaci, na webu Impulzu nebo prémiovou SMS-kou na číslo 906 11 09. Hrát budeme zase po víkendu, to znamená v pondělí vás to může vzbudit, může zvonit i neznámé číslo, tak to berte a až to zvednete, tak řekněte halo tady Impulzovi a můžete mít třeba i 100 000 hned po víkendu. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 6:45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 5 osobních aut stále překáží na D10 na 40,5 kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Liberce. Kolona tady má přes 6 kilometrů. Skoro 2-kilometrová šňůra je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Bohelkou. Na Ústecké D8 na 28,5 kilometru ve směru do Prahy se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Fronta tady má přes 3 kilometry. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem z ruzyňského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Kvůli tomu to jede pomalu i na D5 před Prahou. A komplikace na příjezdu do Prahy od Rozvadova potvrzuje i náš dopravní parťák. Tak kdo se hlásí?
2: Tady agent Buráč Plzeň, jedu Plzeň Brno, D5, od Rudný, 5. kilometr, kolona. Na Ořech je kolona na 19. kilometr, pak se to rozjíždí, tak šťastnou cestu.
1: No a hlavně pevné nervy. Profíci z Global Assistance nám hlásí, že v Praze se zdržíte na jižní a Štěrbolské spojce směrem na Černý most, mezi Spořilovem a sjezdem na Dolní Počernice. A pomalu to jede i na dálnici D1 cestou z Prahy do Brna mezi 14. a 21. kilometrem. Do naší dopravy se můžete zapojit taky odkudkoliv, buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a i dneska nás střídá Vláďa Jaroš.
4: Ahoj, hezký. Zase, já pořád mám to odpoledne, jo? Jako dnes, nezlobte se na mě, kdybych to někdy řekl. Hezký večer, ahoj.
5: Já ještě bych chtěla říct, že to není všechno. Já bych chtěla doplnit, že už máme po tenise.
1: Tak jo.
5: Jo, můžu?
1: Už to skončilo, asi to neskončilo dobře.
5: No,
1: ale...
5: tak právě, proto jsem taková trošku smutná, ale zase hezký bojovný výkon. Kuba Menčík končí v semifinále, do finále se podívá Alexander Zverev na Roland Garros. 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Kromě toho třetího setu, když se tak jako vzepěl náš tenista, tak už to nebylo úplně ono. Ať je to, jak je to, Zverev je světová trojka, takže zkušeností má trochu víc, možná i víc energie, protože náš tenista to táhl v pětisetových bitvách, tenhle ten turnaj. Došel daleko, zkušenosti nazbíral a v finále přijde jindy.
4: Koukáš na to hodně ráda, jako na ten tenis obecně, jako baví tě to jako sport, nebo?
5: Takhle, já mám trošku problém s tím, jak je to dlouhý. Třeba Kuba Menčík hrál se Zverevem 3 hodiny, což ještě jde, jo, ale když se to jako táhne, což, jo, no, nemám to
4: já narážím na to právě, jako jak ty dámy, jak se to řešilo svýho času, že hrozně takhle u toho vydávají ty svý tak jako zvuky.
5: Hekají.
4: Jestli to dělají i ty chlapy, protože já ten tenis nesleduju a tak jsem si říkal, je divný, že u toho vydržíš ty 3 hodiny, víš?
5: Jo, takhle, ale tak já u toho většinou něco dělám, jo, jako nějaký domácí práce, u toho je puštěný tenis a ano. Vždycky tak sleduješ, protože ono jedním takže, tak, gemem počkej, se počkej, nic tak, moc
4: takže,
5: nezmíní.
4: Takže stejnají i ty chlapy, nebo ne?
5: Tak stejnají jinak, takhle, když stejnají chlap tím chlapským, tak to vyzní jinak.
4: A dělá to s tebou něco právě?
5: Jo, tak se mnou to teda vůbec nic nedělá. No.
4: Tak nic.
5: Mě bolí možná tenisový loket za něj.
4: Můžeme na víkend.
1: Ona možná jako paradoxně ta doba už je trošku pryč, protože ty největší hekny, řekněme, skončily.
4: Jo, to je pravda. No.
1: Arina Sabalenková, mám pocit, trošku jako si občas zaheka.
5: Hekny. Hekny. Holky, braňte se, tenistky.
4: To říká Petr Brožík, jo? To neříkám já.
5: Tak teď už se z toho nevyvlíkneš, protože teď už je tady Vláďa Jaroš.
4: Tak jo, mějte se hezký víkend.

0: Jak se máte? Dobrý večer, vítejte na Impulzu v naší žluté rodině. Jaký díl seriálu Přátelé jste měli nejraději? Vzpomínáte vůbec? Mě vždycky bavilo všechno okolo Rose a Rachel, ten jejich vztahový myšmaš, jak se nedokázali dát dohromady a pak, když se spolu byli, tak se rozešli a tak pořád dokola. Tohle bavilo mě, seriál Přátelé, naprosto kultovní věc naší doby. Za chvíli se vydáme za další muzikou, ta bude zase filmová, z filmu Chyťte doktora. Řekneme si hned po zprávách, koukáme ještě na počasí. Já už se dívám společně s vámi na sobotu, jak nám začne víkend. Koukáme na noc, tam budou nejnižší teploty okolo 10 stupňů. K ránu potom místy mlhy tak opatrně na silnicích, přes den pak jasno, polojasno. Ráno, jak jsme říkali, na silnicích pozor na mlhy a během dne od jeho západu přibývání oblačnosti. Teploty okolo 26 stupňů, na horách bude kolem 16.
1: Víkend s rádiem Impuls. Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Policie v Kinchperku našla další části těla dítěte. Nafta na víkend podraží, benzin zlevní. Menšík skončil před branami pařížského finále. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Vyšetřování otřesného případu z Kinchperku nad Ohří pokračuje. Jak uvádí Novinky.cz, kriminalisté dnes objevili další části dětského těla, poté co včera našli oddělenou dětskou ruku. Už včera zadrželi podezřelou ženu. Policie dál prohledává rodinný dům, ve kterém žije žena i její příbuzní. Obvinili ji z vraždy a podali návrh na její vazbu. Hrozí jí až výjimečný trest. Podle informací Novinek by soud mohl o případném vzetí zadržené do vazby rozhodovat během víkendu. Policie zatím nezveřejnila identitu dítěte ani okolnosti jeho smrti. Vyšetřovatelé čekají na výsledky dalších expertíz. Policie ani zatím nechce uvádět podrobnosti. Nepotvrdila ani, že obětí je dítě. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě vzroste. Překročí hranici 40 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Cenový strop u benzínu o víkendu a v pondělí naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na zhruba 41 korun 50. Pro srovnání byl benzin letos 4. června přibližně o 7,5 koruny za litr dražší než loni, nafta o 6,25 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zlín varuje před divokými prasaty. Včera bachyně v místní části Letná napadla ženu, která skončila v nemocnici. Další dnešní případ útoku zvířete na člověka se obešel bez zranění.
6: Měla to být jako mnohokrát rutinní procházka se psy po lesní pěšině přímo nad domem, jenže vyplašená bachyně napadla ženu a poměrně vážně jí poranila nohu. Podle místních ze zlínské čtvrti Letná se incident v menším rozsahu za pár hodin opakoval. Divočáci jsou ve Zlíně na celé řadě míst v okrajových čtvrtích, kousek od zástavby v lesních porostech. Radnice vydala vážné varování a apeluje na lidi, aby byli maximálně obezřetní. Jan Čará, Radio Impuls, Zlín.
5: Hygienici na Vysočině se zaměří na dětská hřiště. Kontroloři během prohlídky odebírají i vzorky z pískovišť. Josef Hoffmann ze Státního zdravotního ústavu vysvětlil, že je v laboratoři testují na přítomnost těžkých kovů. Zároveň pátrají po bakteriích a dalších organických materiálech.
7: Hledají se tzv. Geohelminti, což jsou vajíčka parazitických červů a nejčastěji to bývá škrkavka kočičí a škrkavka psí. Může to být třeba i ta semnice liščí, ale nejčastěji to bývá ta škrkavka kočičí.
5: Ze 300 hřišť na Vysočině jich hygienici prověří 50 a to ta, která mají své provozovatele. Senzační tažení Jakuba Menčíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. 20-letý Menčík tak na Roland Garros do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Semifinálový zápas na pařížské Antuce prohrál po víc než 3 hodinách. Za to Kateřina Siňaková s parťačkou Townsendovou se do finále v Paříži dnes probojovali. Zápas je pak na programu v neděli. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v pražské Troji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. A za mikrofonem Impulzu pro dnešek začíná Vláďa Jaroš.
0: Děkuju moc za slovo. My ještě musíme dopsat dopravní příběh. Jezdím s úsměvem, uděláme to za 35 minut a teď hudebně Michal Malátný, kapela Činasky a písnička z filmu, kde se Michal Malátný také sám zahrál, Chyťte doktora. Tohle je Vakuum. Dobrý večer.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend je tady. Tak to je opravdu všechno v pořádku. Děkujeme klukům opět a Radeček, Petr Naď za chvíli, taky Celine Dion, Oscarová zpěvačka, i když bude jiná písnička, ta bez Oscarová, ale chápete, dostala Oscara za Titanic, tak za chviličku si zahrajeme i Celine Dion a Silný provoz, ten sledujeme na D1, zkoukneme celou Českou republiku za necelé 3 minuty.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 směrem z Prahy na Brno, a to mezi 13. a 23. kilometrem. Po nehodě se to vleče na cestě z Berešova do Tábora mezi Hostišovem a Miličínem. Kvůli zúžení vázne potom doprava také na trase z Turnova do Liberce před Hodkovicemi a pořád to drhne i na pražském okruhu mezi sjezdem z D5 a Ořechem směr Modletice. Jak pak to jede u vás? Cesta na víkend, jak to zní? Dejte nám vědět přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Vám přejeme šťastnou cestu.

never needed anyone. And making love is just a

0: Posloucháte Radio Impuls. Dneska ráno bohužel takhle před víkendem posluchačka Jana neřekla výherní heslo, nedá se nic dělat. Odpočiňte si od víkendu a v pondělí zase budeme hrát halo tady Impulzovi. Hlašte se nám na webu impuls.cz a říkejte nám, až vám zavoláme výherní heslo, které zní halo tady Impulzovi. A když potom ho řeknete, budete mít šanci točit i naším výherním kolem, když padne betánu jackpot, tak to může být až za 100 000 korun. Velká paráda, třeba už v pondělí ráno.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Baví se blondýna s brunetou a blondýna říká: představ si, já se ti občas normálně jako přistihnu, že se bavím sama se sebou. A bruneta: neblázni, a co to jako pro tebe znamená? Nic, my se tomu pak vůbec zasmějeme.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dobrý večer, ladíte Radio Impuls, dobře děláte. I za chvíli pro vás dál žijeme českou muzikou, dokonce legendární. Přejdi Jordán s Impulzovic krabičky.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ještě musíme dokončit naši jízdu, projekt Jezdím s úsměvem. Dneska opět měl pohotovost, vyrazil za vámi s odměnami. Za volant se tentokrát posadil kolega Petr Berka. Petře, ahoj, tak kam si dneska vyrazil, jaká padla odměna před víkendem?
2: Zdravím tě, Vláďo, dneska jsem byl na čerpačce ve směru na Ústí nad Labem u obce Siřejovice, to byl 44. kilometr. Byl jsem mile překvapen, kolik lidí za mnou zastavilo pro tu svou odměnu, ale nejrychlejší byl Dalibor. Tak si to teď ve vysílání pojďme ještě malinko připomenout.
3: Zdravím, stojím tady s naším posluchačem Daliborem. Dobrý den, Dalibore.
4: Já vás zdravím, dobrý den.
3: Kam jste měl namířeno?
4: Mám namířeno do Teplic pracovně.
3: A já mám pro vás dobrou zprávu.
4: Perfektní.
3: Dal jste tady jako první, takže budete tahat odměnu. Poprosím vás, nekoukejte se a vytáhněte si
4: dobře
3: jakékoliv kolečko a potom nám řekněte nahlas, co jste si vybral za odměnu. Tak schválně. Jste usměvavý řidič, co to bude?
4: 1000 bodů do aplikace MyStation.
3: Takže tankování na ruk zdarma nepadlo, ale body dobrý, ne?
4: Body dobrý, perfektní.
3: Děkuji, šťastnou cestu.
4: Děkuji.
2: 1000 bodů do aplikace je jednou z mnoha odměn, ta hlavní, kterou vozíme stále, dlouho nepadla. Je to tankování na ruk zdarma, ale věřím, že potěší i tankování na měsíc zdarma nebo káva Viva na měsíc a další a další. A kdy se zase dočkáte? Bude to příští týden a proto radím, abyste nevynechali ani minutu z našeho vysílání Rádia Impuls. Pro dnešek vše, loučím se a přeji klidný víkend.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: skupina Elán, už za chvíli hrajeme i slovensky, tak je královna popu bude zpívat tedy Madonna, jeden ze svých legendárních hitů. Počkejte si na to, doprava 007, taky za pár chvil vleče se nám doprava stále na D1, mezi 15. a 22. kilometrem směrem z Prahy na Brno. Budeme tady za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmul za 60 minut, jo. No, já těch chci strana se 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Martina Podleská připojená.
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na D1 počítejte s kolonou mezi 15. a 22. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Navíc na 15. kilometru stojí v levém pruhu porouchané vozidlo, dojíždějte do kolony opatrně. Na ústecké D8 je kolona kamionů v úseku mezi 27. a 18. kilometrem ve směru do Prahy. Místo je přerušovaná. Na trase z Turnova na Liberec zpomalíte ve 2-kilometrové koloně před Hodkovicemi nad Mohelkou kvůli zúžení. Na trase z Červené vody na Lanškroun na silnici 43 u Březné havaroval kamion a převrátil se. Na místě jsou hasiči a policie a vozovka je tam zcela uzavřená. Na trase z České Lípy na Mělník před Dubou bourala dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově a kolona je v obou směrech. Global Assistance Martina.
0: Dávejte na sebe pozor, cílová destinace se na vás už z dálky usmívá, tak ať dobře dojedete, hlaste se nám, jak to jede na váš vysněný víkend přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu Radio Impuls.

0: Hezký dobrý večer, zdravíme z Impulzu, bude 19 hodin, sledujeme počasí, jak nám začne víkend, bude jasno, polojasno, ráno pozor na mlhy, hlavně na silnicích, během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti, teploty okolo 26, na horách bude 16.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
3: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Poslanci zvolili novou ombudsmanku. Putin schůzku se Zelenským zatím odmítá a Menšík po prohraném semifinále na Roland Garros končí. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko bude mít novou ombudsmanku. Stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po svém zvolení ČTK řekla, že po složení slibu se s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana dohodne na rozdělení agent. Funkce se ujme 18. června. Nahradí přitom už přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
6: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
7: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. Tohle tak nikdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplých, těch já už potkal hrozně. Takže jsou to ve světě tisíce těch osleplých, tak nepochybně budou desetitisíce těch, co částečně osleply.
6: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
8: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované, nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
6: Estetická medicína je v posledních dvou dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Vyřazené sanitky slouží na Plzeňsku silničářům. Po nezbytných úpravách je využívají pracovní čety při údržbě mostů, převážejí v nich nářadí.
9: Převod 6-15 let starých sanitek z integrovaného záchranného systému do civilního provozu nebyl jednoduchý administrativně ani technicky. Bylo například nutné odstranit polepy, demontovat modrá výstražná zařízení nebo instalovat oranžové majáky. Ale vyplatilo se a vozy díky konstrukci a vnitřnímu prostoru odpovídají potřebám mostních čet. Po celém kraji v nich teď pracovníci převážejí například motorové pily, křovinořezy i tlakové čističe. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
5: Setkání mezi Putinem a Zelenským se nejspíš zase odkládá. Ruský prezident dnes prohlásil, že zatím nevidí ve schůzce se svým ukrajinským protějškem smysl. Vyjádřil se tak v reakci na dopis ukrajinské hlavy státu během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Zelenský o den dříve otevřeným listem vyzval Putina, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války, kterou rozpoutala Moskva před více než 4 roky. Jakub Menšík na Roland Garros skončí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Připomenu, že naposledy se z Čechů dostal do finále Grand Slamu Tomáš Berdych ve Wimbledonu 2010. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Vláďa Jaroš.
0: Děkujeme Šimonovi za zprávy. Včera jsme tady měli vzácnou návštěvu Richarda Krajča z kapely Krištof. Představil svůj nový single s Dominikou Alagio, česko-italská influencerka. A tak se můžete podívat na naše sociální sítě, to doporučujeme.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Vidíte tam zákulisí našeho rozhovoru, my jsme tady ještě Richarda vyspovídali bokem, tak si teď dáme inzerát. Dobrý večer.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: tváří.
1: Doufám, že budete trávit víkend ve společnosti Rádia Impuls. Koukal jsem se na to a zítra v sobotu tak se slaví den cvičení na zahradě. Je to tak, že byste právě tento den měli spojit s tím, že si zalejete kytičky a potom si dáte třeba 100 kliků a takhle, to je správná oslava tohoto netradičního dne. Tak směle do toho, připravte se na to, plán na sobotu už máte, u toho mějte zapnuté Rádio Impuls. No abyste na ten víkend dojeli, my vám pomůžeme už za minutu v dopravě 007. Zkoukneme třeba D1.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď jsme v tom s vámi, držte volant, vezeme nejrychlejší dopravní informace a to z celého Česka. Důkaz teď jako první z D1, tam nám doprava zpomaluje v úseku mezi 15. a 22. kilometrem, je to směrem z Prahy na Brno. Dopravní servis ale zakončíme optimisticky, všechny další kolony napříč republikou se konečně rozjeli, to je paráda. Přesto, kdyby se ještě něco někde, znáte to, tak nám dejte vědět přes žlutou mobilní aplikaci. My vás zdravíme, přejeme. Máte šťastnou cestu, žlutou mobilní aplikaci stáhnete zdarma do svých telefonů, případně volejte 605 222 007.

0: Už za chvíli vám hrajeme skvělou novinku od Evy Farné a kapely Mirai. Spojili svoje síly a je z toho písnička Vzpomeneš si, za chvíli žijeme českou muzikou. A co pak se děje u nás na webu? No naprosto všechno. Můžete se podívat, kdo aktuálně vysílá na náš playlist, co hrálo, co bude hrát. A taky zajímavosti, informace o hře Halo tady Impulzovi. Můžete přihlásit vaše milionové kolegy. Všechno pohromadě na jednom místě www.impuls.cz.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 ji čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

Dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. Škoda, že za chvíli v Impulzovic krabičce není Marta Kubišová, nechte zvony znít. Bude Václav Neckář, nestůj a pojď, pochopíte, proč tohle říkám, protože se teď vydáme do Podkrušnohorské Kadani, kde mají rekordmanku. Paní Stanislava Richtrová ve svých 81 letech pravidelně zvoní na kostelní zvony a díky vytrvalosti, energii a oddanosti si teď vysloužila, ano, zápis do knihy České.

0: potvrzeno opravdu hezká posilovna.
1: Určitě a právě paní Richtrová, které je už přes 80 let, se o rozpohybování, chcete-li rozeznění kostelních zvonů, stará hned 5x v týdnu a je tak nejvýznamnější rekordmankou v Česku. Ocenění si už převzala a jak sama říká, má z ní radost.
0: A to zvoní v Kadani sama, nebo jak to přesně funguje?
1: Ne, v Podkrušnohorském městě je víc sakrárních památek, ale určitě ručně se zvoní právě v kostele povýšení svatého kříže. O to, aby všechno fungovalo, se stará spolek kadanští zvoníci, kteří často jezdí i do jiných kostelů po Česku. Takže a to je důležité, když v Kadani budete, klidně se za nimi stavte. Všechno vám rádi ukážou a když budete mít sílu, nechají vás taky zazvonit.
0: No já bych si nechal dát podpis od paní Richtrové, protože to je něco neuvěřitelného. Smekáme před vás, před touhle dámou a Dušane, vám děkujeme. Hezký víkend, naslyšenou.
1: Taky přeju, naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Jedna láska je vždy prvá, o tom bude zpívat za chvíli Miroslav Žbirka, tady u nás na Impulzu, žijeme i slovenskou muzikou. Takhle to přesně máme rádi, tak vydržte, dočkáte se toho okamžiku a taky si zahrajeme kluky, pány, dneska už co lítali ve videoklipu Na křídle letadla, pochopíte už za pár chvil po dopravě 007, kdy zkoukneme třeba i dálnici D3, tam se stala nehoda.
1: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
1: Ty vole, ať už je báze, ty vole, ať už je báze.
2: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Rozhodili jsme sítě a jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská jako první. Martino.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na D1 počítejte stále se zdržením mezi 17. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Na dálnici D11 na 53. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se v levém pruhu stala nehoda. Kolo

0: se tam ale netvoří. Na trase z Mělníka na Českou Lípu počítejte kvůli omezení s kolonami u obce Tupadly a mezi Chudolezy a Želízy. A kvůli převrácenému kamionu je stále uzavřená silnice 43 z Červené vody na Lanškroun u Březné. Zgoval asistent Martina.
1: Rozhodně ještě nekončíme, přesouváme se na D3. Máme tam svého dopravního parťáka. Co se tam děje? Kdo pak se nám hlásí?
2: Dobrý den, si budu telefonu. Dávejte prosím vás pozor na dálnici D3.
1: Ano.
2: Směrem z Českých Budějovic na Prahu. Na 91. kilometru se převrátilo auto přes svodidla. Není to označené, se nezastavuje do silnice, ale věřím tomu, že budou lidi zpomalovat a chtít se podívat. Tak opatrně, já tam není nějaká řetězovka. Ahoj.
1: Ahoj, moc vám děkujeme. Tady může vzniknout nebezpečná situace, tak opravdu buďte opatrní, oči na šťopkách, než dojedete do své cílové destinace a zatáhnete ruční brzdu. Tak takhle opatrně a samozřejmě se nám hlaste, jezděte s námi i o víkendu skrz žlutou mobilní aplikaci, vysílejte s námi.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: víkend pomalu začíná nám všem, jako už začal, tak by se slušelo si nasadit takové ty veselé brýlečky, které nosil Elton John, tak to udělejte. Zkoukneme ještě počasí, jak to bude vypadat, co se týká soboty. Zítřek je jasno, polojasno, ráno pokud někam pojedete, tak počítejte s nějakou tou mlhou, tak opatrně během dne potom od jeho západu bude přibývat oblačnosti a sem tam nějaká lehčí přehánka o jedinělé bouřky. Teploty ale budou příjemné v sobotu 26, na horách pak kolem 16.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Výbuch ve Vysokém Mýtě vážně zranil člověka. Trať mezi Prahou a Drážďany dočasně uzavřela nehoda a nemocný tenista Arnaldi odstoupil z Roland Garros. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Záchranáři a hasiči měli plné ruce práce na Orlicko-Ústecku. Při výbuchu tlakové láhve v rodinném domě ve Vysokém Mýtě dnes utrpěl vážné popáleniny jeden člověk. Zraněného letecky přepravili do popáleninového centra v Brně. K neštěstí došlo v domě se dvěma nadzemními podlažími v Dobrovského ulici. Výbuch láhve způsobil následný požár a také vyrazil dveře. Statiku domu ale nenarušil. Hasiči požár zlikvidovali a poté objekt odvětrali. Okolnosti tragédie bude šetřit policie. Škodu na domě hasiči odhadli na více než milion korun. Vlakové spojení Česka s Německem zažilo komplikace. Kvůli nehodě v Sasku se dnes na 3 hodiny zcela uzavřela část železniční trati mezi Prahou a Drážďany. Zhruba 15 kilometrů za českou hranicí u obce Štatvejlen srazil odpoledne vlak muže, který svým zraněním podlehl. Informoval o tom web regionálních novin Sächsische Zeitung. Podle něj osobu srazil spoj Českých drah jedoucí směrem do Berlína. Krátce před 15:30 se provoz na trati obnovil. Vyšetřování případu si převzalo policejní ředitelství v Drážďanech. Lemur z ostravské zoo je stále na útěku. Ze své expozice se vydal na cestu neznámo kam ve středu. Jde o samce, kterého do Ostravy nedávno přivezli. Prozatím se tady zabydloval a seznamoval s ostatními zvířaty. Mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková řekla, že lemuři umí velmi obratně šplhat v korunách stromů, kde se poté ukrývají.
5: Pokud ho někdo uvidí třeba na stromě, tak ať nám zavolá do zoologické zahrady. Případně pokud by třeba zašel nebo zaběhl do nějakého prostoru, tak jej zavřít, nechat ho tam být, toho lemura, a zavolat a my už si pro něj přijedeme a bezpečně ho odchytíme.
4: Lidé se naopak nemají pokoušet lemura chytit, sahat na něj ani ho krmit. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě USA je tak znovu o zábavu postaráno.
6: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný. Stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června. A to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Tenista Alexander Zverev už zná finálového soupeře na Roland Garros. Německý přemožitel Jakuba Menšíka si o titul na pařížské Antuce zahraje s Italem Flaviem Cobolim. Do finále ho poslal bez boje jeho krajan Matteo Arnaldi, který podle pořadatelů nemohl nastoupit do semifinálového duelu kvůli nemoci. Světová trojka Zverev bude ve svém 4. grandslamovém finále usilovat o první titul. Naopak 14. hráč žebříčku ATP Coboli si už postupem do semifinále vylepšil maximum. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po dnešní stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Barta ale dnes formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom dnes informoval právní zástupce Kellnerových František Honca. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
3: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
2: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax dnes o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla dnes a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
4: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
2: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. Zítra bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

Zu sehr.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Jihomoravské hasiče dnes zaměstnal požár na Hodonínsku. Ve Veselí nad Moravou hořelo v autoservisu na Masarykově třídě. Hlášení o ohni dostali hasiči krátce po 15. hodině a po příjezdu na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Přivolaní záchranáři ošetřili 5 lidí. Po 20. hodině mluvčí hasičů ČTK řekl, že požár je bez plamenného hoření a někteří hasiči už odjíždějí na základny. Na místě teď pracují vyšetřovatelé a zjišťují příčinu vzniku ohně. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Hygienici na Vysočině se zaměří na dětská hřiště. Ze 300 prověří 50 takových míst, která mají své provozovatele. Kontroloři během prohlídky odebírají také vzorky z pískovišť. Josef Hoffmann ze Státního zdravotního ústavu vysvětlil, že je v laboratoři testují na přítomnost 12 těžkých kovů, včetně arzenu, kadmia, olova a rtuti. Zároveň pátrají po bakteriích a dalších organických materiálech.
2: Hledají se takzvaný geohelminti, což jsou vajíčka parazitických červů a nejčastěji to bývá škrkavka kočičí a škrkavka psí. Může to být třeba i ta semnice liščí, ale nejčastěji to bývá ta škrkavka kočičí.
1: V lidském těle se po konzumaci vajíček parazita vylíhnou larvy, které můžou poškodit vnitřní orgány. Ohrožené jsou hlavně malé děti. Vysoké Tatry startují letní sezónu silněji než loni. Hotely hlásí o desítky procent více rezervací. Zvýšený zájem o letní pobyty zaznamenávají také pronajímatelé chat. Slovenské velehory nejvíc táhnou domácí turisty. Za nimi jsou Poláci a tradičně Češi.
3: Niektoré hotely hlásia o 40% viac rezervovaných pobytov v porovnaní s vlaňajškom. Letná sezóna má však odlišnú štruktúru návštevnosti než zimná. Je viac ovplyvnená počasím, dĺžkou pobytov a rozhodovaním sa na poslednú chvíľu. Tatry sa tešia aj z návratu a rastu zahraničných turistov. Poliaci už mierne predbehli Čechov. Badateľný je vyšší záujem Maďarov, Nemcov, Britov a návštevníkov z pobaltských krajín. Josef Balko, Rádio Impuls, Poprad.
1: Čeští volejbalisté zahájili úspěšně Evropskou ligu i sezónu. Svěřenci kouče Jiřího Nováka suverénně porazili v maďarském Kecskemétu domácí tým 3-0 na sety. Druhým soupeřem české reprezentace budou na úvodním turnaji v Maďarsku zítra od 5 odpoledne Norové. Poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tam nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Dánům. Zítra bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starý mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž iný.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko bude mít novou ombudsmanku. Stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po svém zvolení ČTK řekla, že po složení slibu se s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana dohodne na rozdělení agend. Funkce se ujme 18. června. Nahradí přitom už přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Případné jaderné úložiště zůstává pošumavským obcím trnem v oku. Jejich zástupci podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pošumavská oblast Březový potok je jednou ze čtyř lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Starosta Horažďovic Michael Forman kritizuje stát, že se s nimi o záměru nikdo nebaví. Podání stížnosti tak považuje za nutnost.
2: Oni se furt odvolávají na to, kde úložiště je. No dobře, tak jasně ve Finsku, ale tam to bylo jinak. Tam jsou obrovské kompenzace a jednalo se ze všema, že jo, a jednalo se otevřeně. Když to tady se to furt mlží, furt je to takový a kompenzace, no, jsou zaný zákonem, ale to jsou tak trapné věci, že ty obce si říkají, no, vy si z nás děláte srandu, jako jo.
1: Obce v dubnu neuspěly se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Rezort v jejich lokalitě přes odpor všech obcí povolil geologické průzkumy pro budoucí úložiště jaderného odpadu. Fasádu šumperského hotelu zdobí obří miminko. Jde o ikonické dílo ze série soch Davida Černého. 150-kilové batole dlouhé 3,5 metru dostalo jméno Karolína. Černý laminátové miminko zapůjčil hotelu Perk ze svých sbírek. Majitel hotelu Marcel Soural přiznává, že instalace sochy vzbudila v Šumperku velkou diskuzi.
3: Myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miminko bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
1: Černý instaloval 10 laminátových miminek už dřív na Žižkovském vysílači v Praze. Další 3 bronzové sochy jsou v metropoli na Kampě. V Olomouckém kraji jde o druhé Černého dílo. Budovu muzea umění v Olomouci zdobí zhruba 2metrový lupič. Setkání mezi Putinem a Zelenským se nejspíš zase odkládá. Ruský prezident dnes prohlásil, že zatím nevidí ve schůzce se svým ukrajinským protějškem smysl. Vyjádřil se tak v reakci na dopis ukrajinské hlavy státu během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Zelenský o den dříve otevřeným listem vyzval Putina, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války, kterou rozpoutala Moskva před více než 4 roky. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. 22-letá olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčiková. Zítra bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvonartu. Když přímě stále

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Řidiči zažili komplikace na D3. Dálnici v úseku mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí ve směru na Prahu v pátek večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda osobního auta. Řidič vozu jel podle policejních informací pravděpodobně příliš rychle a nezvládl řízení. Vozidlo se následně převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu s lehčím zraněním a převezli ji k dalšímu vyšetření do táborské nemocnice. K obnovení provozu na dálnici došlo krátce před 8:45 večer. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
3: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení, například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
2: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
4: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný, stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června, a to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Cobolli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

vzít pro víru člověka za lidskou duši.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Barta ale v pátek formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
3: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
4: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. To hned jako někdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplých těch já už potkal hrozně. Takže jsou to ve světě tisíce těch osleplých, tak nepochybně budou desetitisíce těch, co částečně osleply.
3: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
5: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované a nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
3: Estetická medicína je v posledních dvou dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax v pátek o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla v pátek a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
6: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
2: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Řidiči zažili komplikace na D3. Dálnici v úseku mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí ve směru na Prahu v pátek večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda osobního auta. Řidič vozu jel podle policejních informací pravděpodobně příliš rychle a nezvládl řízení. Vozidlo se následně převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu s lehčím zraněním a převezli ji k dalšímu vyšetření do táborské nemocnice. K obnovení provozu na dálnici došlo krátce před 8:45 večer. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její 6členné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
2: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
1: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
3: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný. Stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června. A to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Coboli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.